Lost. In the light of the moon when our lives are lost.

Kdo sedí ticho? Kdo si nechce ruch? Kdo si nechce ruch? Kdo si nechce ruch pospát?

0: Rock Radio. Rockovej víkend Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádiu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock pravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vám muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát.
0: Vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Pravidla na kvadrát. Výplod šílen. Pravidla na kvadrát. Výplod šílen. Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní rád. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem...
1: Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
2: Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojď.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojď. Nuli.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojď.
2: Dobrý den.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojď. Nuli.
2: Dobrý den.
4: Prosím.
1: Nýmandi.
4: Pojď. Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím.
1: Posadí.
4: Pojď. Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím.
1: Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak to.

0: Budeme točit.
1: Děkuji.
0: Tak to budeme točit.
1: Opravdu.
0: Tak to budeme točit.
1: Opravdu.
0: Tak to budeme točit.
1: Opravdu.
0: Ano.
1: Tak to
0: budeme točit.
1: Opravdu.
0: Ano. Budeme točit.
1: Opravdu.
0: Ano. Už je to v... Budeme točit.
1: Opravdu.
0: Ano. Už je to v produkci.
1: Opravdu.
0: Ano. Už je to v produkci.
1: Du.
0: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli... Už je to v produkci. Všichni byli nadšení. Už je to v produkci. Všichni byli nadšení. To byl produční v produkci. Všichni byli nadšení. To byl produkční. Všichni byli nadšení. To byl produkční.
2: Ten, co...
0: Všichni byli nadšení. To byl produkční.
2: Ten, co to byl?
0: Byli nadšení. To byl produkční.
2: Ten, co to byl?
0: To byl produkční.
2: Ten, co to byl?
1: Ano.
0: Byl produkční.
2: Ten, co to byl?
1: Ano.
3: Rock Radio.
2: Ten, co to byl?
1: Ano.
3: Rock Radio. Konec.
2: Ten, co to byl?
1: Ano.
3: Rock Radio. Konec leg...
1: Ano.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ano.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ano.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace.
4: Fui de nacer donde no hay nada.
3: Konec legrace.

Radio.

0: Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Op je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš vás?
0: Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně Bedřichu?
0: Pobaví.
1: Chceš lázně Bedřichu?
2: Nechci.
1: To mi... Chceš lázně Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď chu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trp.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trp.
1: K moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pel.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni. Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krev. Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krev. Do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rokrát.
1: Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio.
1: Další.
0: Rock Radio.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vařet. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Uvaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořád a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle...

je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Thank you.

0: opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
0: Vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smí.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? Že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne?
1: A neměl bys...
2: Hříval nad zapalovačem, ne? Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio. Konec legra.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: still won't hear. You still won't hear. You still won't hear. You still won't hear.
1: Vyznáva.
0: Still won't hear.
1: Vyznávate jedine klasiku.
0: Hear.
1: Vyznávate jedine klasiku a s žiadnym. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás ne. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimál klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimál s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teď tama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teď přijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je mu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Stejně neví, co je dobrý? Nalaď neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a bude jich. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legend. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legend. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream. AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legends of Rock na rokový rádio CZ.
2: Rock rádio.
1: Nas of Rock na rokový rádio CZ.
2: Rock rádio.
1: Rokový rádio CZ.
2: Rock rádio. Názes.
1: Rádio CZ.
2: Rock rádio. Názes. Opravdu vás
1: CZ.
2: Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Nemůže to zhnit.
2: Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Nemůže to zhnit.

16, 7 days, April 16.

0: a legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Zada českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdová muzika. Rock Radio. Názes. Opravdová. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš,
1: co tady za hnusnou máničku? Máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legra.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
0: Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok.
0: Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok. Skazy.
0: Legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok. Skazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok. Skazeťáků a VHS.

Já tu smutně. Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím za vzor básníků.

Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu. Síti startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru.

Život klížím, nemám pevný. Život klížím, nemám pevný bod.

0: my soul to keep.
1: Praise the Lord, my soul.

z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Garáží a z kušeben.

webu i v DABu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. radia.cz.

0: nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dečky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Má to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream o metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svej krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Stream Hard and Heavy a budete na svých. And heavy a budete na svých. A budete na svých. Od Anthraxu povit. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. To je náš stream a mezi tím. To je náš stream. Stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Rock rádio. Rockový rádio CZ. Rock rádio. Názes. Opravdu vám.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři. Ženský pohlavní orgán na čtyři. Poslední je A.
2: A je to vodorovně.
1: Orgán na čtyři. Poslední je A.
2: A je to...
1: Čtyři. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo... A je to vodorovně nebo svislé?
1: No... Vodorovně.
2: Vodorovně nebo svislé?
1: No... Vodorovně.
2: Svislé.
1: No... Vodorovně.
2: Tak to je pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kteří bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Jim se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. A nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Na 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Nářez. Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére. Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten cool? Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten cool? Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten cool? Je svěží. Pane režisére, na co je tady ten cool? Je svěží jitro, předali ten kůl. Je svěží jitro, před nájevnou stojí zaražený jitro, před nájevnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne pilot.
1: Jo, vy jste myslel toho Korna?
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Vy jste myslel toho Korna?
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: O Korna?
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti. Jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna!
2: Mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna!
2: Že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Mládenci, změna! Ten kůl vyndená! Ten kůl vyndejte! A do té díry postavíme pana Korna! Dejte! A do té díry postavíme pana Korna! A do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
2: Ale on není zaražený.
1: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
2: Ale on není zaražený.
1: Ne, to je dobrý. Je čas.
2: Ale on není zaražený do země. On je zaražený.
1: Je čas.
2: Ale on není zaražený do země. On
1: je čas.
2: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.

0: Ne, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, tak to není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle byste to... V hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle byste to myslel. Je prostě zaražený. Jo, takhle byste to myslel. No. Zaražený. Jo, takhle byste to myslel. No.
1: Ale vadilo by vám, kdyby stál...
0: Jo, takhle byste to myslel. No.
1: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře.
0: Jo, takhle byste to myslel. No.
1: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra...
0: Byste to myslel. No.
1: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je.
0: To.
1: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl for. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl for. Vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl for, ne?
2: Ta
1: díře, když už tam ta díra jednou je. To by byl for, ne?
2: Ta díra stála.
1: Když už tam ta díra jednou je. To by byl for, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
1: No je. To by byl for, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio.
1: To by byl for, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock.
1: Ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio.
2: Díra stála 15 800.
3: Rock Radio. Konec.
2: 15 800.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Pet.
3: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM.cz. Rock Radio. V DABu i FM. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Z.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou

Slušnej rok. Slušnej rok z garáží a Slušnej rok z garáží a skušeben. Roknej rok z garáží a skušeben.

taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jiný mlsna? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Nářez, nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabčí něco jemnějšího. Z našeho nabušenějšího. Z našeho nabušenýho. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší... Máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a na... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpej, pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý. Pejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. 11 do 12 na Rock Rádiu. 11 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

0: žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy pátku od 12 do 15. Odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem každý všední rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte se nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte se vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás je se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od nikam se

0: obchodního centra Eden.
1: Díkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra
1: těsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my za garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klimaexpress.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klimaexpress.cz.
2: Věda. Věda. Řemeslo. Slimovice. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padá. Vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, spočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
3: zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný,
3: který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
3: vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na
3: zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na
3: zážitek nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné pískovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představ. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poktů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a
7: vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací,
7: váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.zakoten. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Oknem fouká
9: městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Oknem fouká
9: portál.
10: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník.
10: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník.
12: Malíř.
11: Topenář.
12: Podlaha.
10: Kdo pak nám to praví?
11: Zedník.

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov více.
1: Byty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací se bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rekbyty.cz. Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
1: Na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
1: Ty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném kář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto. No jistě. Kamenýto.cz. Jde. Na jediném místě. Kamenýto. No jistě. Kamenýto.cz. Na místě. Kamenýto. No jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky. Kamenýto. No jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny. O. No jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte
0: zace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s
0: chně?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou? 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid. Chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích,

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokoz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Všechový stránky www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Vešlo na www. Rokový rádio CZ. www. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rádio CZ.

0: a jednal s premiérem Keirem Starmerem. Z francouzský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem. S francouzským prezidentem do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a premiérem Keirem Starmerem. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Němcem. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát 100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek, vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu. Ale bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo během ne od západu na vě. Dnes bude celý den oblačno až zataženo během ne od západu na většině území s celý den oblačno až zataženo během ne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami zataženo během ne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východ západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami území s občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území naměříme 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území naměříme až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území naměříme až 27.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptejte.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptejte.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i
2: konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na malo.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept chytře vymyšleno pro život. Myšleno pro život.
0: Opatrně na silnici číslo 34 na trase
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 34 na trase České Budějovice.
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 34 na trase České Budějovice Jindřichův 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6,5 km Jindřichův Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6,5 km Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6,5 km silnice Hůry máme hlášenou nehodu na 6,5 km silnice momentálně uzavřená a bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně. Uzavřená a bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně. Bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně. Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše

0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství a jsou tu zprávy. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že náklady Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III, poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem.

0: vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. BMW.
1: Čumáci, další boží den v práci vám přeje Honza. Další boží den v práci vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
2: Necelý. Mě nefungovaly sluchátka, já říkám, děťa.
1: V práci vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
2: Necelý. Mě nefungovaly sluchátka, já říkám, děťa.
1: Přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
2: Necelý. Mě nefungovaly sluchátka, já říkám, děťa. Se necelý. Mě nefungovaly sluchátka, já říkám, děťa. Se neslyším, preboha. Už se slyším.
1: Myslím si, že
2: poslouchám, preboha. Už se slyším.
1: Myslím si, že posluchači ocení tyhle informace, určitě to pochopili.
2: Tak teď už ne, protože jsem přestala
1: Půlce... Ocení tyhle informace, určitě to pochopili.
2: Tak teď už ne, protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
1: Dobře, dobře, dobře. Já jsem si toho nevšiml.
2: Aha, tak dobrý. Tak pojde.
1: Mám to nevšiml.
2: Aha, tak dobrý. Tak pojde.
1: Máme 3 minutky po 6. je...
2: Tak pojde.
1: Máme 3 minutky po 6. je úterý 9. června. Máme 3 minutky po 6. je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože máme 3 minutky po 6. je úterý 9. června. Začínáme pozitivně. Po 6. je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli. Úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské. 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské. Světový dne začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jedna pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala? A jednak, že Anabel má angínu.
2: Ne, já doufám, že ne, neříkejte,
1: že Anabel má angínu.
2: Ne, já doufám, že ne, neříkej takovýhle hrozný věci, ale bolí mě teda strašný věci, ale bolí mě teda strašně v krku.
1: Přátelé, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím my jsme mohli, nebo...
2: Bolí mě teda strašně v krku.
1: Přátelé, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím my jsme mohli, nebo taký ty kle... Máte někdo sanitol nebo něco, čím my jsme mohli, nebo taký ty kleště na mandle, máš ještě svoje mandle vlastně.
2: A jo, ty?
1: Fakt? Já mám taky svoje mandle.
2: Zuzi, máš
3: svoje
2: mandle?
3: Já mám taky svoje
2: mandle. Tak vidíš,
3: mandle.
2: Jsme tady tři lidi, kteří...
1: Fakt? Já mám taky svoje mandle.
2: Zuzi, máš
3: svoje
2: mandle?
3: Já mám taky svoje
2: mandle. Tak vidíš, jsme tady tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
1: Takže se je zároveň můžeme zvedat i nadále.
2: A zvedat i ostatním.
1: Takže se je zároveň můžeme zvedat i nadále.
2: A zvedat i ostatním.
1: No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehrad. No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou tady pro na Bělehradskou tady pro Anabelku, aby byla zdravá. A čila, co si tam stříkáš vlastně teď? Tady pro Anabelku, aby byla zdravá. A čila, co si tam stříkáš vlastně teďka?
2: No to já tady nechci dělat neplac.
1: Anabelku, aby byla zdravá. A čila, co si tam stříkáš vlastně teďka?
2: No to já tady nechci dělat neplac.
1: Zdravá. A čila, co si tam stříkáš vlastně teďka?
2: No to já tady nechci dělat neplacenou reklamu.
1: Jo, to my nemůžeme.
2: Tady nechci dělat neplacenou reklamu.
1: Jo, to my nemůžeme říct.
2: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název.
1: Ale dobře, tak
2: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám sprej, jak tomu mám červené tabletky.
1: Je to odvar z kozlíku, jak tomu červená Viagra. Tak určitě
2: červené tabletky.
1: Je to odvar z kozlíku, jak tomu červená Viagra. Tak určitě minimálně. A jdem si dát radši muziku. Queenie, Bohemian Rhapsody, co ty na to?
2: Výborný nápad.

0: Věc, kterou tu běžně nemýváme. Věc, kterou tu běžně nemýváme. Alice, slepej, mladý, mrtvej, na rokrádu v 6 hodin a 13 minut. Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak jako...
0: Rokrádu v 6 hodin a 13 minut. Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak...
0: 6 hodin a 13 minut. Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak, já koukám takhle přiblble každý ráno, takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
0: Dobře. Já mám na tebe otázku. Co se dá...
1: Dobře.
0: Já mám na tebe otázku. Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá... Já mám na tebe otázku. Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá, když přijde... Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá, když přijde kamarádka s kamarádem dělat ve čtyřech lidech. Tak mě napadá, když přijde kamarádka s kamarádem, že jo, dva páry ve čtyřech lidech. Tak mě napadá, když přijde kamarádka s kamarádem, že jo, dva páry, že večer jdem, že jo, dva páry, že večer si pustíte film a skončí to hroznou party. A skončí to hroznou party.
1: A já nevím teda, co vy děláte s kamarádama, když to by přijdou domů, Zuzka se taky tváří pohoršeně. Každopádně kamarádama, když to by přijdou domů, Zuzka se taky tváří pohoršeně. Každopádně můžete vyrazit na festival.
0: Jo, ten nuda, no, ale je to pravda, protože rozdáváme čtyři lístky, no, ale je to pravda, protože rozdáváme čtyři lístky na Vesuv Fest, na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Je to tak, ty kapely jsem si nepřipravila, takže řekne Žíku.
0: Chceš říct? Zkus tipnout, jestli si pamatuješ aspoň nějakou. Zkus tipnout, jestli si pamatuješ aspoň nějakou.
1: Lucie.
0: Výborně, to tam.
1: Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky.
1: Počkej, co tam bylo, Ježíši Kriste. Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky.
1: Panoptiko.
0: Správně.
1: Kublíšci, škvoři, Forest Jump, Kamil Střiavka, Gatecrasher
0: je Akronik a Alband a samozřejmě to nejdůležitější, co tam je, Maxim Turbulence. Ty tam jsou.
1: Jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má zájem o tento festival, čtyři lupeny můžou být vaše. A to, když nám napíšete na Messenger, připíšete telefonní číslo a po půl deváté budete zvedat telefon.
0: Veškeré informace o tomhle festiáku najdete na webu www.vezuv.cz, tak na to mrkněte a pište si.
1: Ano, těšíme se.
0: A teď už Green Day.

0: Rádio Rokový kulendárium.
1: Je úterý 9. června a svátek. Je úterý 9. června a svátek dneska slaví Stanislava. 9. června a svátek dneska slaví Stanislava. A druhý, kdo je napsaný v Stanislava, a druhý, kdo je napsaný v kalendáři, je Anabela. Ty máš dneska svátek.
2: Vážně jo.
1: No, protože jak jsem to hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo, cizí verzi. Kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek? No, protože... verzi jména, tak prej se slaví dneska. Kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek?
2: No, protože Anabel, tak jak...
1: Dneska, kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek?
2: No, protože Anabel, tak jak se píšu Annabel Lek.
1: Jak nemáš svátek?
2: No, protože Anabel, tak jak se píšu Annabel Lé, prostě není. A Anabela mě, jako Lé, prostě není. A Anabela mě, jakoby mě to skoro až uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Tak všechno...
2: Jakoby mě to skoro až uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Tak všechno nejlepší. Tak všechno nejlepší. Takže dneska má Anabela svátek. Takže dneska má Anabela svátek.
2: Takže očekávám kytice, bonbon.
1: Takže dneska má Anabela svátek.
2: Takže očekávám kytice, bomboniery a tak dále.
1: Dneska má Anabela svátek.
2: Takže očekávám kytice, bomboniery a tak dále.
1: Přesně tak. A nebo něco do krku. Jdeme na muzikanty. Dneska hodně 48 let britský spěla Miss Muse.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevo. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Co máš? Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Co se tady děje?
1: Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Slevovými kódy na alza.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu
0: metrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu teď sub
0: potřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu
0: 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
0: Na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Máte vlk.com. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové. Partnerství. Registrujte se na www.napenizeprostěférovépartnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Aleg partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. CZ. One by Allegro.

0: 54 let. 54 let americký zpěvák a kytarista Wes Scantlin padlo. Zpěvák a kytarista Wes Scantlin padlo v mat. Superkapele Hollywood Vampires. 72 let by oslavil britský kytarista Paul Chapman spojený s UFO. Stíháme. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon Motorhead. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon Motorhead. Saxon Motorhead. Sedmdesát šest let byl slavil britský basák Trevor Boulder, David Bowie, anebo Uriah Heep. A v týhle pecce hraje ještě 79-letý britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let by oslavil britský, klávesák John Lord, Deep Purple, Whitesnake. A to je všechno, přátelé.
1: Happy birthday, rychle pouštěj to.
0: A to je všechno, přátelé.
1: Happy birthday, rychle pouštěj to.

0: jsme tu pro vás. Klimaas. Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. I servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme. Centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
0: Nové vydání magazínu. Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
0: Nové vydání magazínu Reportér přináší
2: na klimaexpress.cz.
0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí
2: CZ.
0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista. Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macink. Které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Dalšího čtení.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek. Žádný kec, lousy vůně pod i sporek. Žádný keci, funkční věci. A neci, a nogoroi. BRDS.cz. A nogoroi. BRDS.cz. Tečka CZ.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
1: Jahody.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 dále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu a 5 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v koloně?
4: V autě 40 stupňů? To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klimatizace.

DABu i FM nebo na rádiu v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak se jmenuje song od Iron Maiden na Rock Radio 3 minuty po půl sedmí. Pojďme na spot. Iron Maiden na Rock Radio 3 minuty po půl sedmí. Pojďme na zprávy. Den na Rock Radio 3 minuty po půl sedmí. Pojďme na zprávy. Rádiu 3 minuty po půl sedmí. Pojďme na zprávy.
1: Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Ty proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. A v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Poslala skupina do světa desku Big Beat. Desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce. Který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40. Alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké úterní ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké úterní ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června, napsal to deník N. Dostávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie uvalila sankce na dva íránské občany a jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude celý den oblačno až zataženo od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Na jihovýchodě a východě i za bouří. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území do 27. 20 stupňů Celsia, ve východní polovině území do 27.

0: Krokrádio. Ve východní polovině území do 27. Na silnice číslo 34 kvůli nehodě na 6,5 kilometru u obce Hůry na trase České Budějovice Jindřichův Hradec a bouralo se taky na D8 ve směru na Prahu na 66. kilometru.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou a 10 let. Více na suzuki.cz. Více na suzuki.cz.

Zuzko, to bylo úplně nádherný. Tak zase za půl hodiny teď už kabáti buldozerem.

0: Kabáti a buldozerem na Rock Rádiu 6 hodin 38 minut. Přátelé, Kabáti a buldozerem na Rock Rádiu 6 hodin 38 minut. Přátelé, máme u nás na Rock Rádiu 6 hodin 38 minut. Přátelé, máme u nás v České republice na 38 minut. Přátelé, máme u nás v České republice spoustu. Máme u nás v České republice spoustu různých krásných míst a perel naší vlasti, ať už je to Most, Chomutov, Ústí nad Labem, naší vlasti, ať už je to Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Frýdlant, Bruntasti, ať už je to Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Frýdlant, Bruntast, Chomutov, Ústí nad Labem, Frýdlant, Bruntál, nebo třeba Ostrava, nebo Moravský Krumlov.
1: Ano, mluvíš o tom, předpokládám.
0: Moravský Krumlov.
1: Ano. Mluvíš o tom, předpokládám záměrně.
0: Ano, mluvím o tom, protože...
1: Předpokládám záměrně.
0: Ano, mluvím o tom, protože v pátek...
1: Záměrně.
0: Ano, mluvím o tom, protože v pátek zavítá putovní festival Rock In do Ostravy a v sobotu zavítá do Moravského Krumlova.
1: Ano, budeme tam mít celý náš rock rádiový tým, to znamená hostesky stán. Ano, budeme tam mít celý náš rock rádiový tým, to znamená hostesky stánek, kde si můžete vzít prezervativ, abyste měli bezpečný sex, případně jiné upomínkové předměty, koupit si náš merch, který jinde na kamenném stánku neseženete, taky tam budu já, i v Ostravě budu já, už mám zarezervovaný hotel i s mým psem, bude tam i pan Buráček, takže když jste si chtěli dát selfie s panem Buráčkem, tak na mě houkněte, pak já vám ho přinesu ukázat z backstage.
0: Pan Buráček já. A pak si vyfotíte spolu.
1: To bude největší rocker tam z celého festivalu. To se nebála. No, ale proč to říkáme, my máme pro jednoho z vás opět deset lupenů a vy proto musíte udělat zcela jednoduchou věc, vyfotit vás a vaši partičku, ze kterou byste na festival na sobotní festival, tedy v Moravském Krumlově do Ostravy.

0: Krumlově do Ostravy nerozdáváme pouze na sobotu do Moravského Krumlova, tak se musíte vyfotit. Rozdáváme pouze na sobotu do Moravského Krumlova, tak se musíte vyfotit, udělejte nějakou vtipnou pozičku nebo napište alespoň vtipný text a pošlete nám to do čtvrtka do 15 hodin na vtipný text a pošlete nám to do čtvrtka do 15 hodin na studio@ a pošlete nám to do čtvrtka do 15 hodin na studio@rokovyradio.cz.
1: No my tady potom v pátek ráno hezky v rokovém rozjezdu zase jednoho šťastlivce pořádně vyhlásíme.
0: Já tady nebudu, takže budeš hlásit sám.
2: Já budu na cestě do Ostravy.
1: To není možný. To není možný.
3: Tvrdou muziku.
1: To není možný.

0: Repet, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Takže se těšte v pátek a v sobotu na spoustu muziky a na ty kondomy, jak jsi říkala. Uh-huh. A za chvíli se těšte na Guns N' Roses. Don't cry.
2: Ty hoď tam tu sůl.
0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se 59,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
7: Toto vysílá.
4: Trenírkárna.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí je přísně tajné. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18.

0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
0: mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru kát. V Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kup si auto v
1: kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 5000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

v DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio.cz.

0: herců. Je málo herců nebo hereček tmavé pleti, což neodpovídá původnímu dílu.
1: To je všechno?
0: To je všechno. Odpovídá původnímu dílu.
1: To je všechno?
0: To je všechno.
1: A o čem to je muzikál?
0: Dílu.
1: To je všechno?
0: To je všechno.
1: A o čem to je muzikál? O Ku Klux Klanu nebo o čem? To je všechno?
0: To je všechno.
1: A o čem to je muzikál? O Ku Klux Klanu nebo o čem? O Ku Klux Klanu nebo o čem?
0: No, je to o černošský hudbě, no.
2: Jo,
0: takže, takže nějaký je...
1: Klanu nebo o čem?
0: No, je to o černošský hudbě, no.
2: Jo,
0: takže, takže nějaký je právě, no.
2: Jo,
0: takže, takže nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezmeš, že... V dnešní době právě se hodně podporuje to, aby...
2: Všechny seriály a filmy.
0: Přesně tak, no, jako... Takže to někoho pohoršuje.
1: No, tak že jo, na Netflixu a na těch ostatních streamovacích platformách existují. Které jsou takhle daný, že to musí být dostatečně v úvozovkách namíchaný, aby to bylo multikulturní. Což jako na jednu stranu tomu chápu, jako proč ne, to bylo multikulturní. Když je to v nějakém sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký real shit, anebo je to něco takový sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký real shit, anebo je to něco takového, jako je právě Sněhurka, tak mi to... Ale zase, když to je nějaký real shit, anebo je to něco takového, jako je právě Sněhurka,
2: U Sněhurky jsem to nepochopila, to přiznávám zcela otevřeně. Že tam bych já, být autorem, který už je teda pár let mrtvej, tak bych určitě podala námět jako stížnost, jakože děláte si cvičky.
0: Na Netflixu. Na Netflixu je to úplný masakr, že jo? Tam jako máš regule na všechno. Tam musíš mít postiženýho, musíš tam mít lesbičku, musíš tam mít ideální dítě, který přišlo o rodiče.
1: Nebo o nohy a rodiče.
0: Nebo dohromady všechno.
1: Takže já bych to asi radši uzavřel tady vedle nás už se rozsvítilo na rádě pro rozhlasový a televizní vysílání. Takže ty nám každou chvíli budou volat, že tady jsme rasistický, takže přátelé, koukejte, na co chcete a kde chcete třeba.

Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná, musíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: nevešlo do zpráv. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: Za 9 minut bude 7 hodin ráno, tradice je tady.
2: Divadelní a taneční škola z menšího Anglie.
1: Ano, tradice je tady.
2: Divadelní a taneční škola z menšího anglického města se svědčila populární muzikál Dreamgirls. Krátce před premiérou ji ale agentura vlastnící práva na tenhle kus odebrala licenci. A zdůvodnila to tím, že v obsazení je málo

Sedím. Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězlo dívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězlo světlo nad tmou. Zase jednou zvítězlo světlo nad tmou. Pořád bylo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. Kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzí. Snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Minuty bude 7 hodin ráno, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten úterní. 7 hodin ráno, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten úterní s komunálem a pozitivním songem zapalte nás.
1: Zapálím tě jako faklu.
0: Pozitivním songem zapalte nás.
1: Zapálím tě jako faklu.
0: Teď všichni hasiči se probrali. Zapalte nás.
1: Zapálím tě jako faklu.
0: Teď všichni hasiči se probrali.
1: Faklu.
0: Teď všichni hasiči se probrali a chtěli teďka začít něco říkat. Hele, co bychom chtěli teďka začít něco říkat. Hele, co bychom tak jako mohli snít umělecky, aby jsme sprznili ty původní postavy, že bychom udělali někoho jiného. Ty jsi říkala tady, sprznili ty původní postavy, že bychom udělali někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli prali ty původní postavy, že bychom udělali někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli
1: nebo Jan,
0: že bychom udělali někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli
1: pra... nebo Jan Žižka.
0: Praotec čert, někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli
1: pra... nebo Jan Žižka.
0: Praotec čert, nebo tady praotec Čech, neboli
1: pra... nebo Jan Žižka.
0: Praotec čert, nebo nebo Jan Žižka, přesně, že by místo, že by ten kromě toho, že by mohl být třeba Jan Žižka, přesně, že by místo, že by ten kromě toho, že by mohl být třeba, já nevím, tadyhle z Holešovický Třinice.
1: Ale tak to už Cimrmani.
0: Kromě toho, že by mohl být třeba, já nevím, tadyhle z Holešovický Třinice.
1: Ale tak to už Cimrmani udělali, že jo.
0: Tadyhle z Holešovický Třinice.
1: Ale tak to už Cimrmani udělali, že jo, že se blížil k hoře i praotec Třinice. To už Cimrmani udělali, že jo, že se blížil k hoře i praotec Cikán a praotec Žid.
0: To je pravda, to je vlastně super. To Cimrmani jeli, no, nebo
1: já
0: co?
1: Já to miluju.
0: To Cimrmani jeli, no, nebo
1: já
0: co?
1: Já to miluju.
0: Co bychom mohli takhle ještě víš nějaký, jako, mě napadá jako spousta, no, nebo
1: já
0: co?
1: Já to miluju.
0: Co bychom mohli takhle ještě víš nějaký, jako, mě napadá jako spousta velice nevhodných, mohli takhle ještě víš nějaký, jako, mě napadá jako spousta velice nevhodných postav, který
1: tak
0: by takhle, velice nevhodných postav, který
1: tak
0: by takhle.
1: Tak nic neříkej, už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to.
0: Postav, který
1: tak
0: by takhle.
1: Tak nic neříkej, už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to víc nerozpatla. Nic takhle. Neříkej, už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to víc nerozpatla, už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to víc nerozpatlávala. Takzvaně, čím víc matláš hovínku klacíčkem, tím víc smrdí. Takže matláš hovínku klacíčkem, tím víc smrdí. Takže
0: už se těch hovínkách nebudeme matlat.
1: Já hovínku klacíčkem, tím víc smrdí. Takže už se těch hovínkách nebudeme matlat. Tím víc smrdí. Takže už se těch hovínkách nebudeme matlat. Já vím, miláč, víc smrdí. Takže já vím, miláčku, ale radši si dáme zprávy.
0: Tak jo, tak za chvíli zprávy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše pro bagr.

0: Ferrari i cena autojarov.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhá na ušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jedikář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to, jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekoční valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodlažbě. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Je v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám i náladu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř.
4: Topenář,
3: podlaha.
2: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř.
3: Topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne,
2: na to praví.
3: Zedník,
4: malíř.
3: Topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí.
4: Malíř.
3: Topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu
3: více informací na regbity.cz.
5: Regbity, záruka kvality.
3: Informací na regbity.cz.
5: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
6: Chcete si sednout tady?
5: Regbity.
6: Chcete si sednout tady? Sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě.
6: Jsi spíš

0: náhradní díly pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychle na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Potisk dárky, potisk dá talárky, rata tarararata, potisk dárky, potisk dárky, byla byl CZ.
2: Chceš mít ten správný net? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tý Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem.

0: Zprávy.
1: Hezké.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je se...
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je 7 hodin, jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je 7 hodin, jsou tu další ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze jsou současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení spovídají další čtyři lidé. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře další čtyři lidé. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval to po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíž komentovat, jestli by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili řidičskými průkazy, vzrostl na 4. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 km v hodině. Na dnešním atletickém mítingu bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk. Druhý kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk v druhé sezóně. Pozimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Pozimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
0: Rok Rádio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo během dne od západu na většině území. Nezbude oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě a jihovýchodě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území naměříme 22 až 27 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu? To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Na D8 se pozor ve směru na Prahu na 660. Na D8 se pozor ve směru na Prahu na 660. kilometru se stále. Na D8 se pozor ve směru na Prahu na 660. kilometru se stále řeší nehoda. V Praze se bouralo na Náchodské ulici a v Brně neprůjezdné dva jízdní pruhy.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až... Více na Suzuki.cz.
2: Rozjezd. Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po sedmí v slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po sedmí v úterý na den bílý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po sedmí v úterý. 3 po sedmí v úterý, kolikátýho je? 9. už června.
4: Já bych chtěl zdůraznit, že není středa.
3: Ne?
4: No tak
3: se dneska.
4: Proto říkám, že dnes není středa.
3: Tak dobře. Chceš říct ještě něco?
4: Ne, to je všechno víc moudra, už ze sebe nedostanu.
3: Tak to byl Konfucius, děkujeme. A teďka tady máme 4 lístky na Vesuv Fest další v řadě.
4: A pište na Messenger, připište vaše telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
3: A my se jdem dát panoptiku a Mozartovi kule.
4: 8:30 telefon.
3: Rock Radio.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Cinderella Nobody's Fool na Rock Rádiu 7 hodin a 12 minut. Přesně. Přátelé, Deep Purple se na nás pomalu a jistě říkají s novým studiovým albem nazvaným Split, který vyjde 3. července. Už jsme vám před nějakou dobou pouštili jejich pilotní single Arrogantní kluk. No a kapela teďka v neděli se jejich pilotní single Arrogantní kluk. No a kapela teďka v neděli 7. vydala single Arrogantní kluk. No a kapela teďka v neděli 7. vydala 7. vydala další single z desky a k němu takovej do červena stylizovaný klip, který se jmenuje Diablo.
1: Pouštíš to, táto?
0: Co?
1: Pouštíš to?
0: Ne.
1: To je dobře.
0: Počkej, já tady to pouštím.
1: Pouštíš to, jo, dobrý. Jo.
0: Cítíš to, už jsem to pustil.
1: Už cítím.
0: Jo.
1: Dobré je to. Šlape to.
0: Abych to chtěl slyšet na život tohle.
1: Dobré je to. Šlape to.
0: Abych to chtěl slyšet na život tohle.
1: A dětkům to hraje dobré.
0: Hele, na to, kolik klukům je, tak...
1: To hraje dobré.
0: Hele, na to, kolik klukům je, tak musím říct, že pořád jako dobrý. Mě to baví, ale já jsem prostě staromilec. Já mám rád tyhle ty starý kapela a starý věci. Teda kromě ženských, tam to mám jinak.
1: Já jsem chtěla říct právě, že ty u těch paní to tak nemáš, no nevadí.
0: Tam, když má občanku, tak mě to přestá zajímat. No nic. Takže přátelé, podívejte se na nový Purple a Diablo. To je naopak.
1: Reálně, přesně.
0: Takže těšíme se 3. července na novou desku Purple. Doufejme, že to bude bavit nás i vás. A za chvíli si dáme,
1: Hned. Nebudeme na nic čekat.
0: Ano.
1: Rainbow.
0: Since you've been gone.

0: Jakže se jmenoval tenhle ten song? Jezebel. Jezebel. Jezebel. Můžeš mluvit na mikrofon,
1: no, prosím jo, tě. Dobře, Jezebel.
0: Rasmus na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Máme úterý 9. června a dneska se slaví Mezinárodní den Zavolej svému doktorovi. Takže pokud máte nějaký appointments, nějaký schůzky, který jste ještě nestihli vyřídit, nějaký pochůzky, jak se tomu říká, pravidelná roční nebo dvouroční prohlídka, něco takového.
1: Já jsem byla nedávno, já jsem byla před tu operaci, takže asi měsíc a půl zpět, jsem zdravá jako řípa. A včera jsem byla na endokrinologii a paní neklepej na dřevo, to hoří, na zuby, ty nehořej. Na zuby, říkám do psích cecků, on tady klepe na všechno hořlavý, jo, chápete to, co on mi přeje?
0: Klepu na sebe a taky hořím, tak za to prostě nemůžu.
1: Zuby nehořej, teď ti to říkám, proto se klepe na zuby. Když spálíš mrtvolu, zbydou ti zuby.
0: Ale já si nechci klepat na zuby, a když zaklepu, tak mi vypadnou. Musím zavolat zubaři.
1: Tak vidíš, to je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři. No včera jsem byla na endokrinologii, složitá to věda. A taky
0: složité slovo.
1: V pořádku, ano, složité slovo velmi. A moje uzlíky jsou krásné.
0: Uzlíky?
1: No, já mám takový různý vírusky v krku a paní jsou krásný, ohraničený a nádherný, opravdu.
0: No ty jsi říkala, že tě bolí v krku, tak to, že to jsou ty vírusky, tak to bych si něco dělal už teda.
1: Ne, prosím tě, to všechno je to v pořádku. No.
0: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na nějaký doktora, tak mu zavolejte, protože není nic příjemnějšího, než třeba taková kolonoskopie nebo vyšetření prostaty.
1: Honzík to zná moc dobře, on tam chodí pravidelně, protože to má rád.
0: Nemám. A na kolono jsem nebyl, jenom na vyšetření prostaty, to je takový, já to nikdy nečekáš.
1: No tam nečekáš, chodíš prostě. Rád, to říkám. No, tam chodí 4x ročně, když stačí jednou za 10 let.
0: Paní doktorka má na mě speciální vystuženou rukavici, no nic, tak nevdá. Za chvíli vohnoutí Svaz českých bohémů.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
11: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
12: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
13: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
14: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
16: Rock Radio. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě.

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Tak jsme se tu všichni sešli, aby jsme si poslechli vohnouty minutu před 7:30 na Rock Rádiu se jich peckou Svaz českých bohémů. No a teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a vy to nevidíte, ale my se tady zatím úspěšně svlíkáme ve studiu. Už máme krásných 27 stupňů, o 7 stupňů víc, než je teďko asi venku. Zuzka už má letní šaty, který jsem na ní ještě neviděl. Jsou dětský, ne?
1: Proč?
0: No, taky jako hodně odhalujou.
1: No, jako nemám už si co svlíkat, je to, začíná to tady být nebezpečný.
0: Přátelé, pište si o fotky, o všechno, jdeme na zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června, napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie dnes uvalila sankce na dva íránské občany a jednu jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Jde o první případ, kdy Evropská unie využila své nové pravomoci k uvalení sankcí na Irán za omezování svobody plavby. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou.
2: Rock Radio, počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na jihovýchodě a východě území čekáme i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území do 27 stupňů Celsia.
2: Rock Radio, doprava.
1: Ve Zlíně se bouralo na Štefánikově ulici, v Brně se řeší nehoda na Bauerově, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky v ulici Pražská brána a v Praze se bouralo na Náchodské.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme dál. Tohle jsou Def Leppard a Promises.

0: Def Leppardi a dávka stadionového roku Promises na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou? Vždycky, kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem, jako, že by si šla sama, abych to měl klid, ale se mnou.
1: Já jsem si říkal, že se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande, tak povídej.
0: No, tady na Def Leppardi, že bychom šli spolu, že bychom šli hodit řepou, tak já nemůžu, protože nemám žádný vlasy, ale ty bys tam mohla pořádně jako se provětrat.
1: Moje kamarádka má shop s parukama, tak se domluvíme.
0: Hele, já jsem koukal normálně, mám trošku, jak se tomu říká, absťák, protože Def Leppardi tu byli naposledy na Prague Rocks festiáku v Letňanech, což už jsou bratru, tyže 2024, myslím, 23, 20, nevím. Takže nějaká doba, já bych je strašně chtěl vidět, tak jsem teďka koukala, normálně jsou v Evropě. Nevím, jak se to stalo, že nejsou jako u nás zase. To je vzkaz pro všechny český promotéry, pokud byste sem chtěli zvát nějaký normální kapely, tak byste mohli třeba.
1: Def Leppardi.
0: Takže Def Leppardi teďka jsou hele ve Švédsku ve čtvrtek, ne, teda v sobotu, už 13. 16. úterý Helsinki, Finsko, ale nejblíž tady máme 23. června ve čtvrtek Dortmund, Německo. To je krásných nějakých 600 kiláků tady z Prahy.
1: Jedeme do Německa?
0: Jeli bychom, co? Myslíš, že nám to firma zaplatí, nebo zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí.
0: Bohužel.
1: Ale jako můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppardi, tak nejblíž jsou v Německu 23. června. A my vyrazíme za chvíli pro změnu na východ směr Černobyl z Dimitry.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Fozy a jejich relax na Rock Rádiu v 7 hodin a 48 minut. Doufám, přátelé, že jste tady se mnou, protože já jsem tady sám a sám jako kůl v plotě. Naštěstí už přijíždí tady strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
3: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pola. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité, opět souboje ve vteřinách. Se vidíme, čau.
2: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce Březíkovcům, na konci zařveme ono legendární vítej zlatý hetriku.
1: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Gotta get away. Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám, tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla právě, nechat nikam. Ne, na vodítko pěkně. A ti, nesmím ti jako prodlužovat řetěz.
0: Tak dobře, tak já tady hodinu ještě zůstanu a teď si dáme zprávy.
1: Hodná.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Přední teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Loni Český hydrometeorologický pod 20 stupňů Celsia. Loni Český hydrometeorologický ústav evidoval 14 tropických Celsia. Loni Český hydrometeorologický ústav evidoval 14 tropických nocí. Pro porovnání nejvíc tropických nocí 14 tropických nocí. Pro porovnání nejvíc tropických nocí zaznamenala stanice Praha Klementinum. Zaznamenala stanice Praha Klementinum v létě 2015 a to 28. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III., poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli se s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem. Francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupně Celsia, ve východní polovině území až 22 stupně Celsia, ve východní polovině území 22 až 27 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete, diktovat každý den. Rok na psání, Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 opatrně na výjezdu od Karlových Varů na exitu číslo 62 nabouralo auto do svodidel. V Plzni se bouralo v ulici u Prazdroje, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a hodně silný provoz. A pozor si dejte taky nakladně na Kročehlavské ulici, tam se bouralo kousek.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové.

0: Nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. Ať už jedete kam... Dobré ráno, čumáci. Ať už jedete kamkoliv, na čemkoliv... Čumáci. Ať už jedete kamkoliv, na čemkoliv, mějte dobrý dojezd, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8, dneska, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8, dneska, v úterý 9. června.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8, dneska, v úterý 9. června. 3 minuty po 8, dneska, v úterý 9. června. Dneska, v úterý 9. června.
3: Ano.
2: Rozdáváme červná.
3: Ano.
2: Rozdáváme lístky, pamatuješ si to, ne?
3: Ano. Tak
2: ještě ne, tak ještě ne. Povídej.
3: Pamatuju. Vezu fest.
2: Ano.
3: Tato fest.
2: Ano.
3: Tato tento víkend.
2: 4. a 5. července. No.
3: Tato tento víkend.
2: 4. a 5. července.
3: Takže to je za tři... tento víkend.
2: 4. a 5. července.
3: Takže to je za 3 týdny asi. To není. 3 týdny to nevadí.
2: 4. a 5. července.
3: Takže to je za 3 týdny asi.
2: Není.
3: 3 týdny to nevadí. Kapely si taky
2: není.
3: 3 týdny to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jedno. To nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny. Každopádně máme tady 4 lupeny pro jedno z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, po půl devátý to rozdáme. Messenger po půl devátý to rozdáme.
2: Důležitý. 4 lupeny, jo?
3: To jsem řekla.
2: No, já...
3: 9. to rozdáme.
2: Důležitý, 4 lupeny, jo?
3: To jsem řekla.
2: No, já to pro jistotu jenom...
3: Máme.
2: Důležitý, 4 lupeny, jo?
3: To jsem řekla.
2: No, já to pro jistotu... 4 lupeny, jo?
3: To jsem řekla.
2: No, já to pro jistotu jenom ještě jako opakuju.
3: Můžeš to zopakovat, ale řekla.
2: No, já to pro jistotu jenom ještě jako opakuju.
3: Můžeš to zopakovat, ale řekla jsem.
2: Jo, že fakt jako 4...
3: Zopakovat, ale řekla jsem.
2: Jo, že fakt jako 4 lupeny...
3: Že pro celou rodinu.
2: Ano, že... Jo, že fakt jako 4 lupeny...
3: Že pro celou rodinu.
2: Ano, že nemusíte jako jít jenom... Musíte jako jít jenom se svojí starou, ale můžete vzít i 2 milenky.
3: Ano.
2: Nebo se svojí starou, ale můžete vzít i 2 milenky.
3: Ano.
2: Nebo
3: do polygamní páry.
2: Svojí starou, ale můžete vzít i 2 milenky.
3: Ano.
2: Nebo
3: do polygamní páry ideální, tak
2: ano.
3: je to hromadný balíček.
2: Nebo kromě vaší ženy můžete vzít i její mámu.
3: Balíček.
2: Nebo kromě vaší ženy můžete vzít i její mámu, což je sen každýho muže, že jo, víte, tam
3: jít
2: takhle ve třech.
3: Ideální
2: tam pak nechat třeba.
3: V kadibuce.
2: Nebo na těch, já jsem zase zapomněl,
3: Kolika?
2: Maxim Turbulence.
3: Jo, takhle.
2: Ale každopádně je tam spousta super kapel, takže si pište. Jedem dál. Ale každopádně je tam spousta super kapel, takže si pište. Jedem dál. Arakain, slečna závist. Kapel, takže si pište. Jedem dál. Arakain, slečna závist. Jedem dál. Arakain, slečna závist. Jedem dál. Arakain, slečna závist. Na závist.

0: Dio, Rainbow in the dark, duha ve tmě. In the dark, duha ve tmě. To jako hnutí duha si někde, když zasnou. Duha ve tmě. To jako hnutí duha si někde, když zasnou. 8 hodin ve tmě. To jako hnutí duha si někde, když zasnou. 8 hodin 12 minut na rok. Hnutí duha si někde, když zasnou. 8 hodin 12 minut na rok rádio. Dneska je úterý 9. srpna. A já tady mám pro tebe zajímavost z historického okna. Minulý týden jsme se bavili o pozdravech. A rokaři, já tady mám pro tebe zajímavost z historického okna. Minulý týden jsme se bavili o pozdravech. A rokaři kromě o pozdravech. A rokaři kromě toho, že si říkají nazdar, čau bazar, tak taky na sebe ukazují různý gesta. A rokaři kromě toho, že si říkají nazdar, čau bazar, tak taky na sebe ukazují různý gesta. Buďže mě toho, že si říkají nazdar, čau bazar, tak taky na sebe ukazují různý gesta. Buďže se šednička nebo ukazují paroháče, že? No a 9. června roku 2016 se pokusil Gene Simmons z Kisáku nechat si toho parohgáče právě registrovat jako gesto, který dělá na koncertech. Jo?
1: Tak to bych dostávala hodně pokut.
0: Který dělá na koncertech. Jo.
1: Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Vych dělal na koncertech. Jo.
1: Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Vych? Mm. Jo.
1: Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Vych? Mm.
1: No. Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Vych? Mm. No Gene totiž tvrdil, že tohle gesto v roce... vymyslel na obal desky Love Gun. To je pravda. To je pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, což by teda znamenalo, že každý, kdo by... Samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, což by teda znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval na koncertech na diváky nebo na posluchače, tak by musel Genovi platit autorský práva za to, že to používá.
1: To je docela geniální jako nápad. Nápad dobrý, provedení...
0: Autorský práva za to, že to používá.
1: To je docela geniální jako nápad. Nápad dobrý, provedení už...
0: A za to, že to používá.
1: To je docela geniální jako nápad. Nápad dobrý, provedení už trošku asi složitější, protože to zaprvé asi nevymyslel, předpokládám.
0: No, jako jednak by se to špatně kontrolovalo, a jednak právě to nevymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím. Alternativě je to ve znakový řeči I love you, miluji tě, tam s vystrčeným palcem. V roce 1966 se s ním vyfotil John Lennon na obal alba Yellow Submarine, což už... v roce 69 byli Kysáci a v roce 69 ho měli na obalu desky Witchcraft, americký rockeři Coven, který tam dělají takový nějaký jako zilke. Americký rockeři Coven, který tam dělají takový nějaký jako zilke zilke bejze bejze, něco se satanem a ukazují tam ty satanský parohy taky. Takže Gene se bejze, něco se satanem a ukazují tam ty satanský parohy taky. Takže Gene se nakonec na tu registraci po konzultaci s právníkama vykašlal, protože zjistil, že by mu to stejně úřad zamítnul.
1: Je to teda mimořádně skvělé.

0: podnikatel.
1: To stejně úřad zamítnul.
0: Je to teda mimořádně skvělý podnikatel, to si pojďme říct. Je to teda mimořádně skvělý podnikatel, to si pojďme říct.
1: No minimálně ten... No minimálně ten nápad, že jo?
0: Nápad.
1: Nápad je fakt dobrý, no. Jako... Co bys jsi tak mohla jako... Co bys jsi tak mohla jako registrovat a dělá to každej?
0: Já mám registrovaný své jméno a je mi to...
1: Gratuluju! Takže přeju všem...
0: Své jméno a je mi to k hovnu, takže...
1: Gratuluju. Takže přeju všechno nejlepší k tvýmu dnešnímu svátku, který
0: děkuji
1: nemáš.
0: Pěkně, ano.
1: Jdem dál. Boston Modern Feeling na Rock Radio Praha. Jdem dál. Boston Modern Feeling na Rock Radio právě teď.

0: Oni sem z kapečka. A ja sa ešte hrajú.
1: Niekto skapal?
0: Oni sem z kapečka. A ja sa ešte hrajú.
1: Niekto skapal?
2: Ja sa podívam.
0: Oni sem z kapečka. A ja sa ešte hrajú.
1: Niekto skapal?
2: Ja sa podívam.
0: Sem z kapečka. A ja sa ešte hrajú.
1: Niekto skapal?
2: Ja sa podívam.
1: Skapal?
2: Ja sa podívam. To je prostě kapela, z Madridu a podle všeho ještě furt fungují teda.
1: Mis Colegas.
0: No, každopádně my tady budeme mít u našeho Mis Colegas zítra hosta.
1: Ano, je středa zítra. Zítra můj oblíbený den v týdnu láme s
0: Colegas zítra hosta.
1: Ano, je středa zítra. Ve středu se děje jedna radostná událost.
0: A to rokový dopoledne a náš hvězdný host a zítra ke Kamelovi na rozhovor dorazí doktor P.
1: Ano, takže kdo má rád tohoto hudebníka, tak si můžete naladit od 9 hodin rozhovor s naším Kamčou. Kdo by to nestihl, tak nemusíte smutnit jako vždy, to najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Díky, kámo. Jdeme dál. Halloween.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je

0: Oni sledují naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: trenirkarna.cz
1: Blízko u zvířat.
2: trenirkarna.cz trenirkarna.cz
3: Hej ty, ne ty, hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz napiš kod rádio a jede to 30% na všechno.cz napiš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.
4: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
4: 4 dny. Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
5: 4 dny toho nejlepšího metalu.
4: Objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský.
4: A zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
5: 4 dny toho nejlepšího.
2: Trenirkarna.cz
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je
2: Trenirkarna.cz
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2020. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálně. Až 27. června ve spálném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i 27. června ve spálném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce ve spálném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzeny. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen
5: na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyšná muzika.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatartika.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart.
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídí Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery. Nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: No to, že seš mladej,
6: to je mazec. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: No to, že seš mladej projektant.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem.
6: Specialista.
7: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým z Sudopu. Chceš se podílet na projektování třeba s mých profesionální výzvy i mladým absolventům. Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí.

0: 8 hodin 22 minut ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a skapečka se songem Mis Kolegas. Nemůžu se zbavit dojmu, že to má něco společného s kolegama.
1: Kdo skapal?
0: Oni jsem skapečka. A jsi ještě.
1: Kdo skapal?

0: Vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektantovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
1: Dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
2: od matrace za hubičku.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
4: Rock Radio.
3: www.direct-auto.cz
4: Rock Radio.
3: www.direct-auto.cz
4: Rock Radio.
3: www.direct-auto.cz

0: Jistě na festivalu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Rock Radio Sport. Rock Radio Sport. Rock Radio Sport.
2: Basketbalista.
1: Rock Radio Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v
1: Rock Radio Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas.
1: Rock Radio Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel kem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátsto a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce. Série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu. Se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Tenistka Karolína v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Tenistka Karolína zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila porazila 39. hráčku světa Američanku McKen. Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou. A na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tur v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila. V Praze, kde obsadil druhé místo.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na Pražském okruhu se bouralo ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Plzni pozoru v ulici U Prazdroje, kde se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a silný provoz.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze Radost z jízdy. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Halloweeni, I want out, chci... Halloweeni, I want out, chci ven, 2:30. Halloweeni, I want out, chci ven, 2:30. I want out, chci ven, 2:30 na Rock Rádiu.
1: Ano. A teď už budeme rozdávat?
0: Ne.
1: Ne, jo.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano. A teď už budeme rozdávat?
0: Ne.
1: Ne, jo, jsou zprávy, vlastně ono je...
0: Ty jsi dneska nějaká unavená.
1: Já jsem hodně unavená, bych chtěl říct, ale vlastně ono je...
0: Ty jsi dneska nějaká unavená.
1: Já jsem hodně unavená, bych chtěl říct, ale 32, takže šport. Unavená, bych chtěl říct, ale 32, takže šport.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokra. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže Trautenberg a Traktor. Alkohol horký, že slíže Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociálově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na

0: milujem toto, ja počujem, že sa chovám tak, jak sa chovám. Milujem toto, ja počujem každý týždeň naživo, milujem to. Tak, jak sa chovám. Milujem toto, ja počujem každý týždeň naživo, milujem to. Milujem toto, ja počujem každý týždeň naživo, milujem to.
1: A kde? Na Rokinu.
0: To ja počujem každý týždeň naživo, milujem to.
1: A kde? Na Rokinu.
0: A ovšem. Milujem to.
1: A kde? Na Rokinu.
0: A ovšem.
2: To auto, ktoré má.
1: A kde? Na Rokinu.
0: A ovšem.
2: To auto, ktoré má. Ty černé.
1: Na Rokinu.
0: A ovšem.

Zuzko, díky a teď už lekce slovenské. Rock Radio. Zuzko, díky a teď už lekce slovenské. Zuzko, díky a teď už lekce slovenského jazyka, horký, že slíže, ty vieš. Zuzko, díky a teď už lekce slovenského jazyka, horký, že slíže, ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám. Slovenského jazyka, horký, že slíže, ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám.

0: Znamená jediný, máme rozdávačku, popu levátý, na jediný, máme rozdávačku, popu levátý, mobily do ručky, někdo rozdávačku, popu levátý, mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli obdrží čtyři lupeny na festival Vesuv. Čtyři lupeny na festival Vesuv.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 50 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí. Platí pouze do karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě. Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete. Po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express. Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express. Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete.
2: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás.
2: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si na.
3: Obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
2: Koupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte.
3: Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Klima. Systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Klima.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vše, co potřebuji za cenu.
4: Pro bohatší Česko.
5: Vše, co potřebuji za. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XX, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl za 0,75 litru za 59,90. Lidl to 75 litru za 59,90. Lidl to se vyplatí.

0: osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
0: hře osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu je.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
1: Hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Fort. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Fort. Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Kazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.
3: Hledáte práci, která dává?
2: Eurojackpot.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. V Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jděte na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A ne akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Čekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
7: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Horký že slíže na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že sa chovám tak, jak sa chovám. Že na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že sa chovám tak, jak sa chovám. V 8 hodin a skoro 38 minut.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. .cz. Rock Radio.
1: V 8 hodin jedna...
0: Rock Radio.
1: V 8 hodin 41 minut. 8 hodin 41 minut jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do kemp na do kempu Suchý u Boskovic na
2: Vesofest.
1: Července jsem chtěl říct, děkuju. Suchý u Boskovic na Vesofest. Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva lupeny na Vesofest. Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva lupeny.
2: To už bylo.
1: Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva lupeny a já čtyřince jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva lupeny a já čtyři lupeny sakra. Rozdáváme dva lupeny a já čtyři lupeny sakra. A rozdáváme dva lupeny a já čtyři lupeny sakra. A jejich majitelem je lupeny a já čtyři lupeny sakra. A jejich majitelem je Honza z Olomouce. Čtyři lupeny sakra a jejich majitelem je Honza z Olomouce. Sakra a jejich majitelem je Honza z Olomouce. Jejich majitelem je Honza z Olomouce. Čau, Honzo.
2: Ahoj, Honzíku.
1: Čau, Honzo.
2: Ahoj, Honzíku.
3: Ahoj.
2: Se to zmateného pána neposlouchej. On tě...
1: Čau, Honzo.
2: Ahoj, Honzíku.
3: Ahoj.
2: Se to zmateného pána neposlouchej. On ti řekl špatný datum, počet lístků a všechno. Jsou čtyři a je to v červenci, jo.
1: Já nevím.
2: Počet lístků a všechno. Jsou čtyři a je to v červenci, jo.
1: Já nevím, co jsem
2: v květnu příští rok, je to ještě je to v červenci, jo.
1: Já nevím, co jsem
2: v květnu příští rok, je to ještě letos, nemusíš.
3: Děkuji.
1: Ty to ale Honzo určitě víš, že to je ještě reci, že já jsme říkali předtím. Prosím tě, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u Boskovic, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u Boskovic, ti prej říkal, že se Suchýmu nějak přezdívá.
3: Ano.
1: Že ti prej říkal, že se Suchýmu nějak přezdívá.
3: Ano.
1: Že to má kou nějak přezdívá.
3: Ano.
1: Že to má kou speciální přezdívku na... na...
3: Ano.
1: Že to má kou speciální přezdívku na... na p... Můžem to říct?
3: Ano.
1: Že to má kou speciální přezdívku na... na p... Můžem to říct? Na p... Můžem to říct? Já nevím. Zkus to říct, ty. My nesmíme, ale ty můžeš. Můžem to říct? Já nevím. Zkus to říct, ty. My nesmíme, ale ty můžeš. Já nevím. Zkus to říct, ty. My nesmíme, ale ty můžeš.
3: Proč se tomu tam říká pičov?
1: Zkus to říct, ty. My nesmíme, ale ty můžeš.
3: Proč se tomu tam říká pičov?
1: Ale ty můžeš.
3: Proč se tomu tam říká pičov?
2: Tak to je skvělá.
3: Proč se tomu tam říká pičov?
2: Tak to je skvělá ze vesnice ovšem.
3: Nevím, jak to vzniklo, ale prej je to tak.
2: A kamarád Pepe, to je ten, který k nám...
3: To vzniklo, ale prej je to tak.
2: A kamarád Pepe, to je ten, který k nám jde zítra na rozhovor. Kamarád Pepe, to je ten, který k nám jde zítra na rozhovor, nebo...
1: To není Pepe.
2: Jde zítra na rozhovor, nebo...
1: To není Pepe, to je Pepe.
2: El Pepe. Rozhovor, nebo...
1: To není Pepe, to je Pepe.
2: El Pepe.
1: To není Pepe, to je Pepe.
2: El Pepe. El Pepe. Ne, my jinak... Ne, my jinak nejsme vůbec retardovaný. Ne, my jinak nejsme vůbec retardovaný.
1: Tak já už se dnes...
2: Ne, my jinak nejsme vůbec retardovaný.
1: Tak já už se dneska asi nejsem zeptal.
2: Ne, my jinak nejsme vůbec retardovaný.
1: Tak já

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac.cz.
1: Aktuální zpráva.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se vkou.
0: Profivoda.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účtovat. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí.
1: Republice nesmí účastnit osoby.

0: Už se dneska asi nejste zeptám, už nemůžu. Prosím, dneska asi nejste zeptám, už nemůžu. Prosím tě, Honzo,
1: byl... Dneska je tam od rána veselo.
0: No, co je to nějaký divný,
2: jestli... Máme každý den veselo.
0: Zeptám, už nemůžu. Prosím tě, Honzo,
1: byl... Dneska je tam od rána veselo.
0: No, co je to nějaký divný,
2: jestli... Máme každý den veselo.
0: Prosím tě, Honzo, byl...
1: Dneska je tam od rána veselo.
0: No, co je to nějaký divný,
2: jestli... Máme každý den veselo.
1: Máme od rána veselo.
0: No, co je to nějaký divný,
2: jestli... Máme každý den veselo.
0: Máme rady,
2: máme každý den veselo.
0: Máme rady, jak pití kafe od rána. Prosím tě, byl jsi někdy na Vezufu?
1: Tam podíval.
2: A na té hoře jsi byl?
0: Jaký hoře?
2: To je nějaký Vezuf, nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
0: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezufu? Jaký hoře?
2: To je nějaký Vezuf, nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
0: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezufu?
2: To je nějaký Vezuf, nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
0: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezufu?
1: Tak tam jsem ještě nebyl.
2: Vezuf, nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
0: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezufu?
1: Tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na
2: Sopka nebo něco?
0: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezufu?
1: Tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne. Tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: No vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
1: Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: No vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
0: Jak se ti líbilo na Etně?
2: Teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
0: Jak se ti líbilo na Etně, mimochodem?
1: Jo.
2: Ale do Čech.
0: Jak se ti líbilo na Etně, mimochodem?
1: Jo, bylo to pěkný.
0: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej?
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí, pěkný.
0: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej?
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí.
0: Dobře, tak se vrát. Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej?
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí.
0: Dobře, a zrovna, aspoň popel sopečnej?
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí.
0: Dobře, tak se vrátí popel sopečnej?
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí.
0: Dobře, tak se vrátíme k Vezufu.
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí.
0: Dobře, tak se vrátíme k Vezufu. Tam žádný plivání.
1: Bylo to v klidu, naštěstí.
0: Dobře, tak se vrátíme k Vezufu. Tam žádný plivání nebude, doufám teda, že tam jedeš hlavně kvůli té muzice, a ne kvůli tomu, že se tam říká na P. A prosím tě, poslední otázka, jsou to čtyři lupeny tentokrát. Koho vezmeš sebou?
1: Tak vzal bych Pepu.
0: Tak vzal bych Pepu a ostatní kamarády. Takže Pepe pojede, se pojede do píčo.
1: Jo.
2: Krásná kombinace, no tak si to užijte kusí.
1: Jo, děkuju.
2: A měj krásný ráno.
1: Taky se mějte hezky.
0: Hezký ráno, čau.
1: Taky se mějte hezky.
0: Ahoj. Hezký ráno, čau.
1: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu.
1: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
2: A teď...
3: Od rána do večera slušnej rok.
2: A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A
4: Phantom of the Opera is dead. Phantom of the Opera is dead.
0: Jako za dnešek nás povícej tady, kde...
4: Phantom of the Opera is dead.
0: Jako za dnešek nás povícej tady, kde před barákem.
2: Já
0: bych se
2: pochválej, že dostaneme vyznamenání, že mi nic, no tak to radši...
0: No pochvala tam bude, ale pochvala to nebude.
4: Phantom of the Opera is dead.
0: No pochvala tam bude, ale pochvala to nebude.
4: Phantom of the Opera is dead. Phantom of the Opera is dead. Phantom of the Opera is dead.

Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je ser. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Jakože chápeš.
1: Jo, jakože že zároveň, že už to třeba nechce dělat.
0: Teď mi chtěl naznačit, jako ať už k němu málo. Nejezdíš, prosím.
1: Ne, já nevím, no tak vždycky to tam dopadlo, nebo když jsem byl tu...
0: Udělají vyšetření prostaty, nevím, co dělám špatně. Už bys neměl chodit mezi lidi a nechávat si radši vozit nějaký dovážkový služby, bude to jistý.
1: Já se strašně omlouvám.
0: My se oba omlouváme a radši odcházíme, takže se mějte báječně, přátelé, a zítra zase naslyšenou, páček, slibáček.
1: Za chvíli něco normálního jako kamel. A teď Lucia Amerika na Rock Rádiu. Mějte se fanfárově.

0: Velice příjemný hlas se Amorphis, kde zpíval Leiden. Velice příjemný hlas se Amorphis, kde zpíval Leiden Shadow.
1: A ty bys si to mohl za toho zpěváka hned.
0: Příjemný hlas se Amorphis, kde zpíval Leiden Shadow.
1: A ty bys si to mohl za toho zpěváka hned vzít dobře ty.
2: No ale abych to dělal 10 vteřin a pak bych to dělal 10 vteřin a pak bych vyplil vlasivky. Je 8 hodin 52 minut. Vteřin a pak bych vyplil vlasivky. Je 8 hodin 52 minut. Rokový rozjezd končí. Napsal nám posluchač Honza. Je 8 hodin 52 minut. Rokový rozjezd končí. Dobré ráno. Už Honzovi někdo řekněte, že zubař prostatu neprohmatává. Tak já jsem asi normálně teďka nevím, tak asi došlo ke zneužití. Třeba se ozval takhle, jakože chápeš. Jo, jakože že zároveň, že už to třeba nechce dělat.
1: Teď tím chtěl naznačit, jako dal takhle.

0: malý.
1: To pravý.
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality. Rekbyty, záruka kvality.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Jen jednou.

0: e-obuví.cz i v kamenných prodejnách e-obuví. Prodejnách e-obuví.
1: Milí čtenáři, ve starém písmu
0: obuví.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází vine
2: A tava!
3: Přichází Vinetu Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné tu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás.
3: Prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš
3: Karel 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Hon. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Městečko.cz nebo v síti Ticketportál. CZ nebo v síti Ticketportál.
4: Nejvyšší čas na Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Slušný rokový stránky www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neve. Rokový stránky www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz.

0: Pane Španělsku, Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlaš moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Po Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
1: Honda přiváží žhav.
0: Kapacita kurzu je omezena.
1: Honda přiváží žhavou
0: je omezena.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 3000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na kas?

Po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident.

0: a v Praze, kde obsadil druhé místo. Rock Radio. Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východě území míst na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východě území místy s občasným deštěm nebo přehánkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadě polovině území ustávat. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty jsou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20, ve východní polovině území naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor se dejte.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor se dejte na trase Lovosic u Teplic na 25. kilometru na silnici číslo 8. Máme tam hlášenou nehodu. Autobusu s osobákem u benzínky Orlen. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 45. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bítežské ulici, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. A zárukou až více na suzuki.cz.
1: Rokový dopoledne.
3: Tak dneska k tobě, Zuzko, nemám nic.
0: To nevadí.
3: Dáme různé rovnou.
4: Co mi vždycky líbilo na těch poradách. Dobře, tak děkujeme. A my jdeme na rokový dopoledne, 3 minuty po 9. hodině, tady s vámi Kamil. A samozřejmě spousta muziky. Manowar, Trautenberg a Stratovarius.

0: Zprávy. Zprávy.
1: Hezké dopoledne je přesně.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne je přesně 9 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne je přesně 9 hodin a jsou tu zprávy. Hezké dopoledne je přesně 9 hodin a jsou tu zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení. Jsou tu zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora podniku kauze Dozimetr. Bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu a Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spovídají další čtyři lidé. Osložení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval to po zasedání kabinetu premiéra 20. června.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: tuhletu akci, a to celých 10 pro celou partu, tak jak jste set pro celou partu, tak jak jste zvyklí u Českých Budějovic, Plzně, a co to bylo ten poslední teď celou partu, tak jak jste zvyklí u Českých Budějovic, Plzně, a co to bylo ten poslední teď zvyklí u Českých Budějovic, Plzně, a co to bylo ten poslední teď kon? Do 11. hodiny posílat svoje fotky celý slušný party. A když zaujme naši slušný party, a když zaujme naši porotu, která vás vybere, tak se v pátek v roku jim rozjezdu dozvíte, že jste to vy, a deset lupenů, která vás vybere, tak se v pátek v roku jim rozjezdu dozvíte, že jste to vy, a deset lupenů, domoravského Krumlova, na rokin poputuje za vámi. Tak posílejte fotky, čas máte, jak jsem říkal, do čtvrtka, poputuje za vámi.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace herku.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tati, E.T.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tati, ETF je teď nejlepší.
0: Jděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Budujte srdcem.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC.
0: Budujte srdcem.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření, odvodní spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od...
2: Kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakvební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční... V jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,5. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Zahrádkář se raduje?
4: Kapní až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto. No jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky lámaný. No jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky lámaný kámen nebo dlažby. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka.cz. Dekorační valouny, oblázky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz vám zlepší náladu.
6: Aktuální zpráva
5: Z vám zlepší náladu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
6: mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
6: let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Hledáte práci,
8: která... 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Hledáte práci, která dává smysl.
8: Milionářů ročně. Olvin.
9: Hledáte práci, která dává
8: smysl. Ročně. Olvin.
9: Hledáte práci, která dává smysl. Pro prodejny Lidl.
8: Olvin.
9: Hledáte práci, která dává smysl. Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte ta i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte. Vyberte si pozici, která vám sedne a

Lenny Kravitz na rok... Lenny Kravitz na rok 3:45. No a pojďme se obligátně podívat na čtvrt na deset. No a pojďme se obligátně podívat na roky, nebo respektive... No a pojďme se obligátně podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí, a to i tento podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí, a to i tento týden, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí, a to i tento týden, protože si o něm popovídat, však jste na to zvyklí, a to i tento týden, protože v sobotu 13. den, protože v sobotu 13. června dorazí Rokin do Moravského Krumlova. Opět na Kokot Minit, Alkehol, Hurky Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. To je sestava, která vám tam zahraje. Alkehol, Hurky Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. To je sestava, která vám tam zahraje. Bude tam sestava, která vám tam zahraje. Bude tam celý náš tým Rokrádia. Anabel vám to všechno uvede. Která vám tam zahraje. Bude tam celý náš tým Rokrádia. Anabel vám to všechno uvede. Tým Rokrádia. Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny. Právě Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhletu akci. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhletu akci. A to celých 10 lupeny právě na

0: zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Matrace zahubičku.cz.
1: No a my jedeme dál. Olympik si dáme
0: zahubičku.cz.
1: No a my jedeme dál. Olympik si dáme za chvíli Limp Bizkit. No a my jedeme dál. Olympik si dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky dál. Olympik si dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky Clue na Rock Rádiu. Dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky Clue na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio
1: na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Všude tady je Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90 doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95, Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM, 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu ve Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rok najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Rádio, slušnej www.rokovýradio.cz. Rock Rádio, slušnej rok pro východní Čech. Rokovýradio.cz. Rock Rádio, slušnej rok pro východní CZ. Rock Rádio, slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy.

0: a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým litujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tak levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Je 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu v Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz auto.cz
2: Rock Radio.
1: auto.cz

garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

skupiny se ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce jeho Big Beatu. Olympic a 40. alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku a celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Klávesy převzal Jiří Valenta. Ze 4.

0: proběhne, a to v datech čtyřicátý a i letos proběhne, a to v datech 24. až 27.6. A myslím si, že je tam jako docela slušnej line-up, nebo aspoň pro 6. A myslím si, že je tam jako docela slušnej line-up, nebo aspoň pro mě, protože... A myslím si, že je tam jako docela slušnej line-up, nebo aspoň pro mě, protože já se tam jako docela slušnej line-up, nebo aspoň pro mě, protože já se tam chystám, chci vidět slušnej line-up, nebo aspoň pro mě, protože já se tam chystám, chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, že je to... Nebo aspoň pro mě, protože já se tam chystám, chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, protože já se tam chystám, chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže tam chystám, chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže využiju aspoň. Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže využiju aspoň toho, abych se to jediný den, kdy mám volno, takže využiju aspoň toho, abych se na ně podíval. Takže využiju aspoň toho, abych se na ně podíval. Oni hrajou ve čtvrtek a jsou headlinery. To využiju aspoň toho, abych se na ně podíval. Oni hrajou ve čtvrtek a jsou na ně podíval. Oni hrajou ve čtvrtek a jsou headlinery tohoto dne. A pak samozřejmě hrajou ve čtvrtek a jsou headlinery tohoto dne. A pak samozřejmě bych tam mohl zůstat na tohoto dne. A pak samozřejmě bych tam mohl zůstat na další dny, ale jak říkám, mám pracovně bych tam mohl zůstat na další dny, ale jak říkám, mám pracovní povinnosti, takže už si neužiju styl Panther, který bych chtěl vidět. To je fakt super. Viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou, který bych chtěl vidět. To je fakt super. Viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch. A to je fakt super. Viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch a bylo to skvělý. Super. Viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch a bylo to skvělý. Jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch a bylo to skvělý. Jinak, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch a bylo to skvělý. Jinak, tuhle tu kapelu má moc rád. Bylo to skvělý. Jinak, tuhle tu kapelu má moc rád. Paradise Lost tam zahrajou Apokalyptika. Skvělý. Jinak, tuhle tu kapelu má moc rád. Paradise Lost tam zahrajou Apokalyptika, Napalm Death a další. Tuhle tu kapelu mám moc rád. Paradise Lost tam zahrajou Apokalyptika, Napalm Death a další. Rád. Paradise Lost tam zahrajou Apokalyptika, Napalm Death a další. Takže je toho hodně. Paradise Lost tam zahrajou Apokalyptika, Napalm Death a další. Takže je toho hodně a myslím si, že ten festival určitě stojí za povšimnutí. Myslím si, že tenhle festival určitě stojí za povšimnutí. Tak jestli máte rádi tyhle kapely, a chcete si to pěkně užít venku on air, tak Basin Fire Fest 24. až 27. 6. ve Spáleným Poříčí. Jinak všechny 20. až 27. 6. ve Spáleným Poříčí. Jinak všechny další infam na 6. ve Spáleným Poříčí. Jinak všechny další infam najdete na www.vespáleným.poříčí. Jinak všechny další infam najdete na www.basin.cz. Jinak všechny další infam najdete na www.basin.cz. Tak třeba se tam další infam najdete na www.basin.cz. Tak třeba se tam potkáme. Najdete na www.basin.cz. Tak třeba se tam potkáme na Waspech. Uvidíme www.basin.cz. Tak třeba se tam potkáme na Waspech. Uvidíme.cz. Tak třeba se tam potkáme na Waspech. Uvidíme. Každopádně, pokud chcete vyrazit někam jinam, tak třeba se tam potkáme na Waspech. Uvidíme. Každopádně, pokud chcete vyrazit někam jinam, tak pro vás máme kulturní tipy, ty se dozvíte za chvíli a pak další muzika Tři sestry.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: FM nebo na v DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 s výhodnou sazbou až 3,5 ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů sazbou až 3,5 ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 5 ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka.
2: E-kondomy.cz. E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete. E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaše. Tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaše. Online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ nut. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Z na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením. CZ. Agent s povolením srovnávat.
4: Angry Birds kosmetika, co má koule.
3: Srovnávat.
4: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůz kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně pot i sporek, co má koule. Angry Birds, housy vůně pot i sporek. Angry Birds, housy vůně pot i sporek. Žádný keci fungirc, housy vůně pot i sporek. Žádný keci funkční věci. Ani vůně pot i sporek. Žádný keci funkční věci. Anagry pot i sporek. Žádný keci funkční věci. Anagry žádný keci funkční věci. Anagry BRDS keci funkční věci. Anagry BRDS věci. Anagry BRDS tečka CZ. Anagry BRDS tečka CZ. BRDS tečka CZ.
5: Máte vlastní
4: s.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy.

Tak tohle byly Clue na Rock Rádiu 9. Tak tohle byly Clue na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. No a my se. Tohle byly Clue na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. No a my se pojďme podívat na. Na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. No a my se pojďme podívat na Basin. 9 hodin a 37 minut. No a my se pojďme podívat na Basin Fire Fest. A 37 minut. No a my se pojďme podívat na Basin Fire Fest. No a my se pojďme podívat na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letitou trase. Pojďme podívat na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znáte. Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znáte. Probíhá ve Spáleném Poříčí a i letos proběhne, a to v date. Probíhá ve Spáleném Poříčí a i letos proběhne, a to ve Spáleném Poříčí a i letos

0: Z.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro.
0: Z.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Vanba je férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Vanba je tví. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Vanba je Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Vanba je Allegro. Vanba je Allegro.
2: Ono se řekne e-shop. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc.
3: My to všechno máme. My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvíradio najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvíradio.cz.
4: To je tu práce.
3: E-shopu Rock Rádia. Na www.rockvíradio.cz.
4: To je tu práce.
3: Rádia. Na www.rockvíradio.cz.
4: To je tu práce.
5: Na festiák.
3: www.rockvíradio.cz.
4: To je tu práce.
5: Na festiák.
3: CZ.
4: To je tu práce.
5: Na festiák. Na poradu. Do porodnice.
4: To je tu práce.
5: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
3: Slušnej rokovej e-shop.
5: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
3: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
5: Do porodnice. Na posed.
3: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
5: Na posed.
3: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ. A CZ.
6: Vše pro bagr, vše pro

0: skladem a rychlé předání. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz.
1: Rock Radio.
0: Autojarov.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

Náhradní díly pro bagry. Kevše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Rychle.

0: vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko z hrající povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko z hrající třeba. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko z hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko z hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Vyrazit v pátek na Eko z hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky nebo Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. Opak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít. 12. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělý. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. S přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce při kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokových slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: arkiret. Potisk dárky, bela vel, CZ. Potisk dárky, bela vel, CZ.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou nad pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok. Slušnej rok z garáží a... Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Garáží a z kušeben. Rock Radio.

0: DAB+FM nebo na radia.dabu.fm nebo na radia.cz. Rock Bona radia.cz. Rock Radio. Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Voda. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrový opice poctivou dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Gallows Hill nebo Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Gallows Hill nebo Mr. Cut s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun. Do pražského kroková kapela Přísun povolen.

Rock. Rock. Rock. Rock. Rock Radio. Radio. Radio.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo,
0: a metrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuře cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 55 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu,
2: to se vyplatí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29 v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo 9,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu se velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu se 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším. Tatart nákupy.
4: Vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším. Tatart nákupy.
4: Ano.
5: Slyším. Tatart nákupy.
4: Ano. Tatart nákupy. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování. Kupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektro.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rock Radio.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

nejvyšší čas nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: Bývají.
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Tady děje.
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days.
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km. Spotřeba od

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Dračák. Téměř 8 Dračák. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let. Rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 od 6 do 17 let. Souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. 15 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentury Stem Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebrá Pro UNICEF regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti. Ovšem pokud by se jich samotné regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti. Ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. No a hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? Zataženo, oblačno, od západu občasný déšť nebo i přehánky a lokálně se... Zataženo, oblačno, od západu občasný déšť nebo i přehánky a lokálně...

0: Právě se to tam šetří a počítejte tam s omezením a taky se zdržením
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
0: Po desáté hodině je s vámi Kamil Dráb, přeju vám hezký úterý 9. června a samozřejmě tady je s vámi Kamil Dráb, přeju vám hezký úterý 9. června a samozřejmě tady je Kamil Dráb, přeju vám hezký úterý 9. června a samozřejmě tady spousta muziky a protože jsme toho na popřeju vám hezký úterý 9. června a samozřejmě tady spousta muziky a protože jsme toho června a samozřejmě tady spousta muziky a protože jsme toho napovídali dost, tak se jí pojďme věnovat. Rybičky budou Shinedown a právě teď si dáme legendární hymn.

DABu i FM Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia i FM nebo na Rádia.cz.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

u toho byl hned na začátku, společně s Richie Blackmorem, řekl bych, že dva nejdůležitější články této kapely, které už tam bohužel nejsou. Proto taky Deep Purple vypadají tak, jak vypadají. Čest samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glourovi. Proto taky Deep Purple vypadají tak, jak vypadají. Čest samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glourovi a Ianu Paceovi, který taky byly v té sestavě Mark II. Ale bohužel bez Johna Lorda zrovna dneska jsem to poslouchal ráno, jsem si pouštěl nový Purply, respektive desku z roku 2020. A Don Airey je výborný klávesák, samozřejmě známého od Ozzyho, známého z Whitesnake klávesák, samozřejmě známého od Ozzyho, známého z Whitesnake, známého z Rainbow, známého taky jako spolupracovníka Judas Priest. On má skvělý Rainbow, známého taky jako spolupracovníka Judas Priest, Votonic, on má skvělý styl, skvěle hraje, ale prostě mám pocit, že do Purplu skládá věci nebo aranžuje tam věci klávesový, který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by je takhle nezahrál, ani ty zvuky by nepoužil. A to mi trošku chybí, protože právě hra Johna Lorda byla taková ikonická pro Deep Purple. A v okamžiku, kdy je opustil před album Bananas, tak mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. O Richim, o tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý v Purplech a mrzí mě, že už si je bohužel nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by ještě někdy s Purplama něco stvořil a že by fungoval. Jasný, zemřel 12. 7. 2012 v 71 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju 12.

0: v 71 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta v 71 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla v 70 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla ve známost rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla ve známost, tak dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla ve známost, tak to bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti odchází, umírají lidi a tak dál, ale tohle se mě fakt dotklo, protože jsem velkým fanouškem Deep Purple. Tak mě to hodně mrzelo. Jeho souputník Mick Box, kytarista kapely Uriah Heep, taky dneska. Ten ještě pořád žije, naštěstí je mezi námi, i když taky má zdravotní problémy a musel vynechat některé koncerty Uriah Heep, ale slaví narozeniny, tak mu taky přejeme všechno nejlepší. Stejně tak jako našemu domácímu Robertu Plantovi Dan Horina. Robertu Plantovi Dan Horina, samozřejmě Exvitacit, Pumpa Merlin. Nedávno jsme ho tu měli na rozhovoru, tak ten dneska slaví taky narozeniny, přejeme všechno nejlepší a můžeme popřát i Johnny Deppovi. Samozřejmě výborný herec, ale taky kytarista kapely Hollywood Vampires. Tím bychom to měli kompletní a pojďme na muziku. Dáme si za chvíli Nazarety, pak přidám i Škvor a budou třeba i Killers na Rock Rádiu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. Barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti k Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

New Radicals na Rock Radio, 10 hodin. New Radicals na Rock Radio, 10 hodin. New Radicals na Rock Radio, 10 hodin 17. New Radicals na Rock Radio, 10 hodin 17 minut. Dneska máme 9. června, to už jsme 10 hodin 17 minut. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát 17 minut. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát říkali a já se jdu podívat do historický. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát říkali a já se jdu podívat do historie a já se jdu podívat do historického okýnka. Protože dneska bych rád zmínil nedožitý podívat do historického okýnka, protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně pětskýho okýnka, protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně 85. Protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně 85. Bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně 85. výbornýho muzikanta, a to konkrétně 85. výbornýho muzikanta, klávesáka, zakládajícího člena, i když vlastně to je relativní, protože Deep Purple vznikli na zakázně, to je relativní, protože Deep Purple vznikli na zakázku, ale John Lord u toho, že Deep Purple vznikli na zakázku, ale John Lord

0: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, bunky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz na 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kod rádio a není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% trenírkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenír.
3: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a praničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než čínský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna snou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, pneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš od června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku klupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
6: Aktuální 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
6: mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhraje? Eurojackpot.
1: Dobrý. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi,
1: do Autoerov.
2: A navíc vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

IFM nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádio Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádio od rána do večera. V dabu

Rokový dopole. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Rockin. Mathe Mathe. Rockin. Mathe. Rockin. Máte málo roku ve svým... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátor... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Zeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktory Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 13. června. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Trautenberg. A Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístkově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše.

Killers na Rock Radio. Killers na Rock Radio 10 hodin a 30. Killers na Rock Radio 10 hodin a 35 minut, pomalu jdeme do finále. Killers na Rock Radio 10 hodin a 35 minut, pomalu jdeme do finále. Killers na Rock Radio 10 hodin a 35 minut, pomalu jdeme do finále dnešního rokovýho dopoledne, který na 35 minut, pomalu jdeme do finále dnešního rokovýho dopoledne, který završí elektrický oběd. Pomalu jdeme do finále dnešního rokovýho dopoledne, který završí elektrický oběd v 11 hodin. To je do finále dnešního rokovýho dopoledne, který završí elektrický oběd v 11 hodin. To jistě víte. Rokovýho dopoledne, který završí elektrický oběd v 11 hodin. To jistě víte. Ale pojďme se podívat i na zítřek, protože oběd v 11 hodin, to jistě víte, ale pojďme se podívat i na zítřek, protože nás čeká. Středa mezi 9 a 10 hodinou. Opět hvězdný host na Rock Rádiu, ještě do konce června, 9 a 10 hodinou. Pak budeme mít prázdniny 10 hodinou. A zítra dorazí do Rock Rádiu ještě do konce června, pak budeme mít prázdninovou pauzu. A zítra dorazí doktor PP. Kterýho dobře znáte určitě, minimálně i z našeho vysílání. Čekají na vás novinky vlastní.

0: kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás
0: ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19D2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.26.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: A v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Klimatizace
3: po zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s
3: zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jezděte
4: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Expo a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima.
4: Zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní
4: ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkov.
4: Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garáži.
3: Klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního
3: centra. Vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí. Systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klima Express. Ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klima Express CZ.
3: Objednejte se na
5: Klima Express CZ.
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
5: Express CZ.
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže sprcha. Koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
7: Jo, všechno hotový. Sepeš.
6: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
7: Jo, všechno hotový.
6: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
7: Jo, všechno hotový.
6: A teď umyvadlo, záchod.
7: Jo, všechno hotový.
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Jo, všechno hotový.
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Všechno hotový.
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Větrák, co?
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Větrák, co?
6: Odvětrávání. Kde je větrák?
7: Větrák, co?
6: Tak takhle. Kde je větrák?
7: Větrák, co?
6: Tak takhle ne. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory klene. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
8: Ventilátory.
6: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
8: Ventilatory.cz.
6: Poradíme na ventilatory.cz.
8: Ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
8: Ventilatory.cz.
9: Jak vzniká Jak vzniká elektřina? Potřebujeme
8: ebonitovou tyč.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá

0: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
0: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže...
0: A liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je...
0: Na... On.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je... Nabíjíme kolby.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je... Nabíjíme kolby.
1: Celá liška.
2: A takže je... Nabíjíme kolběžku. A takže je... Nabíjíme kolběžku. A takže je... Nabíjíme kolběžku.
3: Má mě auto. I tramvaje.
2: Nabíjíme kolběžku.
3: Má mě auto. I tramvaje.
2: Co mě... Kolběžku.
3: Má mě auto. I tramvaje.
2: Co mě vozí do školy.
3: Auto. I tramvaje.
2: Co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás
3: doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás
3: hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní sny, i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
4: Maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
4: Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, s tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín...
6: Na Vaillant.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Jo.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník...
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet. A naprostá spokojenost.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, prostá spokojenost.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše blesk.
7: Kazbet a v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš mě.
7: V čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíc. Výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce,
8: kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český
8: ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových...
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru...
7: Skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
7: Volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a... Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Ratatadada.
4: Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Ratatadadadata trička.
4: A hned Kazbet.cz.
9: Ratatadadadata trička. Ratatadz. Ratatadadadata trička. Ratatadadadata pot. Ratatadadadata trička. Ratatadadadata potisk potisk. Ratatrička. Ratatadadadata potisk potisk trička. Potisk trička byla. Ratatadadadata potisk potisk trička. Potisk trička byla byl byla byl byla byl CZ. Ratata potisk potisk trička. Potisk trička byla byl byla byl byla byl CZ. Potisk trička. Potisk trička byla byl byla byl byla byl CZ. Trička potisk trička byla byl byla byl byla byl CZ.
10: Také máte rádi
9: Iskrička byla byl byla byl byla byl CZ.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfort

výbavu, piku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postavu za atraktivní cenu. Akční modely Škoda Kní zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. I Škoda Classic jednoduše pro vás. www.autobranka.cz.

Slušnej rok od rána. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Dabu i

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem.

0: do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
2: Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr, žádný keci, funkční věci. A nagr, i věci. A nagr, i brds.cz. .cz
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，每一件漂亮的T恤条纹多多品，每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupuj, nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupón a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: A teď pozor.
5: Více na tetadrogerie.cz.
6: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně padně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do... Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Rock Radio.
6: Na Nissan.cz.

0: K nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha.
0: Tak kdo pak nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha.
0: Nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info. Byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
3: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.
3: Vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty. Záruka opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty. Záruka kvality.
1: CZ.
3: Rekbyty. Záruka kvality. Rekbyty. Záruka kvality.
4: Léto volá.
3: Záruka kvality.
4: Léto volá.
3: Kvality.
4: Léto volá. Voda, hory. Léto volá. Voda, hory, lesy. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. pa. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od Albertu od 13. pátí do 28. 7. a vydejte se do od 13. pátí do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkou pátí do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61% a vydejte se do přírody se značkovou

0: DABu i FM. Rocková pohoda. V DABu i FM nebo nová pohoda. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Rokovýráčí čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Radio.
1: Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí studená fronta. Místy i silné bouřky. A následně ochlazení, zejména na východě může v bouřkách, která přinese další déšť, místy i silné bouřky. Spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech.
2: A Serena Williamsová, která před čtyřmi roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v Londýnském Queen's Clubu. 24letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí. 24letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19leté Kanaděnky Viktoriam Bokové.

0: Rádio. Počasí.
1: Děkuji Viktoriam Bokové.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: My se ještě...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: My se ještě řekneme, jaký bude počasí dneska, zataženo až sídneska, zataženo až oblačno od západu, občasný déšť nebo přehánky a lokálně se může objevit až oblačno od západu, občasný déšť nebo přehánky a lokálně se může objevit i nějaká ta od západu, občasný déšť nebo přehánky a lokálně se může objevit i nějaká ta bouřka. Co se týká teplot mezi 18 až 22 stupni Celsia. Mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší
1: 20 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
1: stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do počasí. Rock Radio.
1: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního. Naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje. Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně tak i osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně tak jako v Kroměříži, v ulici Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního Kroměříži v ulici Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního auta taky Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního auta taktéž. Bohužel tam je to i se zraněním, takže na místě je policie, hasiči i záchranka. Komplikovaný průjezd a taky počítejte se zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postavíme BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Válové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. BMW.
2: Rock Radio.

Tak tohle byly Ramsteiny. Tak tohle byly Ramsteiny, který nám otevřel. Tak tohle byly Ramsteiny, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme už na vaše první přání. Napsal kdosi, jehož jméno nedokážu přečíst, občas ty niky na tom Facebooku jsou hodně zajímavý. Každopádně píše, že bych chtěl nechat zahrát Leonu Šenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň nikdy se nedozvíš. Tak zdravíme a pojďme si to pustit.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

slyšet Marsy, asi, tak je to tady napsáno, a chtěla by, nebo si přeje slyšet Marsy, asi, tak je to tady napsáno, a chtěla by, nebo, a chtěla by, nebo, jo, Vivala Victoria od Eclipse pro moji, chtěla by, nebo, jo, Vivala Victoria od Eclipse pro moji sedmiletou Viktorku, Eclipse pro moji sedmiletou Viktorku, která je se mnou doma nemocná, tak pro moji sedmiletou Viktorku, která je se mnou doma nemocná, tak tou Viktorku, která je se mnou doma nemocná, tak posloucháme naše oblíbené rock rádio a tak posloucháme naše oblíbené rock rádio a hrajeme deskovky. Moc děkuju a máme naše oblíbené rock rádio a hrajeme deskovky. Moc děkuju a přeji hezký den rádio a hrajeme deskovky. Moc děkuju a přeji hezký den, tak pojďme hrajeme deskovky. Moc děkuju a přeji hezký den, tak pojďme si dát Eclipse deskovky. Moc děkuju a přeji hezký den, tak pojďme si dát Eclipse deskovky. Moc děkuju a přeji hezký den, tak pojďme si dát Eclipse ti zahráli teď na Metal. Děkuju a přeji hezký den, tak pojďme si dát Eclipse ti zahráli teď na Metal. Eclipse ti zahráli teď na Metal Festu v neděli, viděl jsem je, i tahle píseň samozřejmě byla teď na Metal Festu v neděli, viděl jsem je, i tahle píseň samozřejmě byla součástí jejich tu v neděli, viděl jsem je, i tahle píseň samozřejmě byla součástí jejich playlistu a měli úspěch obrovský jejich playlistu a měli úspěch obrovský, nejenom tahle ta skladba, ale celý a měli úspěch obrovský, nejenom tahle ta skladba, ale celý jejich set, takže skvělý, celý jejich set, takže skvělý, tak si to pojďme připomenout aspoň teď studiově i na Rock Rádiu.

Kvíně na Rock Rádiu net. Kvíně na Rock Rádiu netřeba před... Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat. Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat. Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě. Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si vybrali. Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si vybrali. Vy společně s na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si vybrali. Vy společně ještě Kvíni s Davidem Bowie musíme teda dodat. Já jsem zvyklý, jak je to na řadovce Kvínu, tak musíme teda dodat. Já jsem zvyklý, jak je to na řadovce Kvínu, tak David Bowie je tam taky důležitý, zanechal tam důležitou stopu. No a Bowie je tam taky důležitý, zanechal tam důležitou stopu. No a co jsem chtěl říct, jo, tak taky důležitý, zanechal tam důležitou stopu. No a co jsem chtěl říct, jo, tak tuhletu muziku tam důležitou stopu. No a co jsem chtěl říct, jo, tak tuhletu muziku si přál slyšet Roman stopu. No a co jsem chtěl říct, jo, tak tuhletu muziku si přál slyšet Roman a tu další si chtěl říct, jo, tak tuhletu muziku si přál slyšet Roman a tu další si přeje, tak tuhletu muziku si přál slyšet Roman a tu další si přeje slyšet Marsy. Asi. Tuhle tu muziku si přál slyšet Roman a tu další si přeje slyšet Marsy. Roman a tu další si přeje slyšet Marsy. Asi, tak je to tady napsáno. Další si přeje

0: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si
1: s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
0: z... si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Měnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek
0: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Od 1. června je v metropoli Zličín
3: Ninja Park.
1: Od 1. června je v metropoli Zličín
3: Ninja Park.
1: Června je v metropoli Zličín
3: Ninja Park.
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky, skillball a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera. Až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
1: Prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosekotová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru, za 59,90. 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Se vyplatí.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i pod...
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Pride. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si maránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábím z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Vevu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu. Na katamaránu.
1: www.pragboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
0: Katamarán.
1: www.pragboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Pragboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu.
2: Milí čtenáři, ve starém
1: palubu.
2: Milí čtenáři, ve starém. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosku. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava.
2: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava.
2: Příběhy.
3: A tava.
4: Přichází Vinetu.
3: Tava.
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošní divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
4: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias
4: představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více
2: vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více
2: vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací.
2: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketport. www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Dobrý den.
4: Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Dobrý den, jmenuji se. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte
5: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi
5: na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: CZ.
5: Těšíme se na vás.
7: Rock Radio.
5: Těšíme se na vás.
7: Rock Radio.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Radio. Elektrický oběd.
1: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti při ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operáky Drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Věda.
1: Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Věda.
1: Autojarov.cz.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping. A víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fadákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si
3: skalách a nespočet.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio CZ.

Je tady o... Nevím, kdo se... Je tady o... Nevím, kdo se... Ne, někdo se nebo... O... Nevím, kdo se... Ne, někdo se nepodepsal, to nevadí. Mám zahrát Luci, takhle tě mám rád. O... Nevím, kdo se... Ne, někdo se nepodepsal, to nevadí. Mám zahrát Luci, takhle tě mám... Někdo se nepodepsal, to nevadí. Mám zahrát Luci, takhle tě mám rád pro všechny, kterým se teď zrovna úplně vadí. Mám zahrát Luci, takhle tě mám rád pro všechny, kterým se teď zrovna úplně nedaří. Rád Luci, takhle tě mám rád pro všechny, kterým se teď zrovna úplně nedaří. Na úplně nedaří. Daří.

0: Ozzy Osbourne a Perry Mason. Ozzy Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si... Ozzy Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla si... Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda... Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla slyšet tuhle tu píseň... Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. Napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. Elektrický oběda chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim, oběda chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim jejich a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim jejich nebo jeho, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim jejich nebo jeho živý hraní, Ozzyho rádi. A chybí jim jejich nebo jeho živý hraní. Tak to je pravda, já jsem zrovna nedávno koukal na ten jeho poslední koncert. Dlouho jsem se na něj nemohl znovu podívat, viděl jsem ho tehdy. Musím říct, že je to opravdu škoda. Ozzyho Osbourna samozřejmě. No a pojďme dál další.
1: Nevím, kdo se... Ne, někdo se... Přání...

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

píšou, zahrajte prosím pro našeho syna Samuela. Kvity, kteří píšou, zahrajte prosím pro našeho syna Samuela. K vynikajícím pro našeho syna Samuela, k vynikajícím maturitním výsledkům a k úspěšnému přijetí na Samuela, k vynikajícím maturitním výsledkům a k úspěšnému přijetí na k vynikajícím maturitním výsledkům a k úspěšnému přijetí na vysokou školu. Maturitním výsledkům a k úspěšnému přijetí na vysokou školu. Sabatony do hell. Maturitním výsledkům a k úspěšnému přijetí na vysokou školu. Sabatony do hell a k úspěšnému přijetí na vysokou školu. Sabatony do hell and back na vysokou školu. Sabatony do hell and back, díky moc. Sabatony do hell and back, díky moc. Do hell and back, díky moc. Back, díky moc. Díky moc.

Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době. Brianu Adamsovi v současné době jeho ukázka z loňského alba z roku 2025. Radka a Zlaty, kteří píšou, zahrajte prosím pro našeho syna Samuela. Radka a Zlaty, kteří

0: vaši práci. A teď navíc se záruk nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH. Hledat 499 tisíc bez DPH.
1: Hledáte adrenalin
0: 9 tisíc bez DPH.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: bez DPH.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: No už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste... Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: Aha.
1: Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na... Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset
1: jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně...
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami. Nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin. Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky. CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky. CZ.
1: Zate pouze na...
2: Firma na zážitky
1: CZ. Na?
2: Firma na zážitky CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny
2: zážitky CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jedě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. No jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka, kameny pro váš dům, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka, kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka, kameny pro váš dům i zahradu. Vše také pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a hradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší náladu. Noční domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: No to, že seš mladý,
1: zlepší náladu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí
1: náladu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. U nás v Sudopu.

0: Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projekt výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: 每一件漂亮的 T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
0: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Tahle nabídka na vás
0: potisku CZ.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: CZ.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 110 na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, heels a reggaeton.
4: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. La Tropical. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme.

0: tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarash. Všude, ale my vás naučíme tančit. Awarashar. Vás naučíme tančit. Awarashar. Učíme tančit. Awarashar.
1: Kup si auto.
0: Awarashar.
1: Kup si auto v de...
0: Awarashar.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120... Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun... 20 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto. 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Co mají
0: rádio? Elektrický oběd.
1: Co mají elektrikáři, kurýři?
0: Elektrický oběd.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci?
0: Oběd.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Ty a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně

klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

Roková pohoda.

Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia teď od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Rok

Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu. Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu. Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu, píseň, kterou... Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu, píseň, kterou možná... Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu, píseň, kterou možná neznáte, protože... Cooper na Rock Rádiu, píseň, kterou možná neznáte, protože je z té novodobí... Píseň, kterou možná neznáte, protože je z té novodobější... No, novodobější... A neznáte, protože je z té novodobější... No, novodobější rok... Že je z té novodobější... No, novodobější rok 2003... A oko Alice Coopera, novodobější rok 2003, a oko Alice Coopera, tedy deska, která vyšla rok 2003, a oko Alice Coopera, tedy deska, která vyšla v tom roce, bouchá na ní 3, a oko Alice Coopera, tedy deska, která vyšla v tom roce, bouchá, a oko Alice Coopera, tedy deska, která vyšla v tom roce, bouchá na ní Eric Singer, tedy já, tedy deska, která vyšla v tom roce, bouchá na ní Eric Singer, tedy bubeník kapely. Deska, která vyšla v tom roce, bouchá na ní Eric Singer, tedy bubeník kapely Kiss, který tehdy měl pauzu. Bouchá na ní Eric Singer, tedy bubeník kapely Kiss, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss... Eric Singer, tedy bubeník kapely Kiss, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss se rozhodl. Tedy bubeník kapely Kiss, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss se rozhodl vrátit. Kapely Kiss, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss se rozhodl vrátit, tak tuhle, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss se rozhodl vrátit, tak pauzu, protože Peter Criss se rozhodl vrátit, tak tuhle tu desku nabouchal zase ona, protože Peter Criss se rozhodl vrátit, tak tuhle tu desku nabouchal zase ona, je skvělá, tak vrátit, tak tuhle tu desku nabouchal zase ona, je skvělá, tak jestli vám z toho utekla, tak tuhle tu desku nabouchal zase ona, je skvělá, tak jestli vám z toho utekla spousta písní, třeba jako i tu desku nabouchal zase ona, je skvělá, tak jestli vám z toho utekla spousta písní, nabouchal zase ona, je skvělá, tak jestli vám z toho utekla spousta písní, třeba jako i tu předchozí, kterou jsme skvělá, tak jestli vám z toho utekla spousta písní, třeba jako i tu předchozí, kterou jsme si teď dali, tam z toho utekla spousta písní, třeba jako i tu předchozí, kterou jsme si teď dali, tak si ji doposlechněte, určitě to dělá Olda, který právě chtěl z týhletý desky. Si ji doposlechněte, určitě to dělá Olda, který právě chtěl z týhletý desky. Určitě to dělá Olda, který právě chtěl z týhletý desky něco zahrát. Dělá Olda, který právě chtěl z týhletý desky něco zahrát. Tak jsme si to dali a teď to dali a teď už pojďme na další přání. Ahoj, moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu. Teď už pojďme na další přání. Ahoj, moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu. Ahoj, moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu. Zahraj nám prosím na pozbuzení. Moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu. Zahraj nám prosím na pozbuzení Inek. Máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu. Zahraj nám prosím na pozbuzení Inek kafe písničku ráno. Kolektivu pochmurnou náladu. Zahraj nám prosím na pozbuzení Inek kafe písničku ráno. Společně s tímto posílá pochmurnou náladu. Zahraj nám prosím na pozbuzení Iné kafe písničku ráno. Společně s tím zahraj nám prosím na pozbuzení Iné kafe písničku ráno. Společně s tím to posílám všem, ať se na pozbuzení Iné kafe písničku ráno. Společně s tím to posílám všem, ať se vám společně s tím to posílám všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Hezčně s tím to posílám všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Hezký den všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím daří a i tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a mě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady píše rokové. Tímto zdravím a něco tady píše rokové rádio moc díky. Zdravím a něco tady píše rokové rádio moc díky moc Mára. Díky moc Mára. Tak jo. Takže to je ono. Tak jo. Takže to je ono. Mám tady tak jo. Takže to je ono. Mám tady připravený Iné kafe a ono. Mám tady připravený Iné kafe a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu. To mi tady připravený Iné kafe a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu. To my tady momentálně máme, protože Iné kafe a

Ano, a je to všem, který mají pochmurnou náladu, to my tady momentálně máme, protože to... Pořádnou muzikou.

Rádio. Elektrický rock, rock rádio. Elektrický oběd. Rock, rock rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock, rock rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem.

Tak napište zítra, nebo pokud píšete opakovat, takže jestli to dneska nevyšlo, tak napište zítra, nebo pokud píšete opakovaně, třeba už, takže jestli to dneska nevyšlo, tak napište zítra, nebo pokud píšete opakovaně, třeba už po pátý, po šestý, tak třeba se taky stane, že to prostě nemám tady, tak vám to nezahraju, třeba už po pátý, po šestý, tak třeba se taky stane, že to prostě nemám tady, tak vám to nezahraju a fakt není v mých silách. Šestý, tak třeba se taky stane, že to prostě nemám tady, tak vám to nezahraju a fakt není v mých silách odpovídat na 300. Třeba se taky stane, že to prostě nemám tady, tak vám to nezahraju a fakt není v mých silách odpovídat na 300 mailů. Tady, tak vám to nezahraju a fakt není v mých silách odpovídat na 300 mailů. To se nedá. Každopádně zahraju a fakt není v mých silách odpovídat na 300 mailů. To se nedá. Každopádně zahraju v silách odpovídat na 300 mailů. To se nedá. Každopádně zahrajeme teďkon písničku od mailů. To se nedá. Každopádně zahrajeme teďkon písničku od Radky nebo to se nedá. Každopádně zahrajeme teďkon písničku od Radky nebo věrná posluchačka Radka napsala. Každopádně zahrajeme teďkon písničku od Radky nebo věrná posluchačka Radkon písničku od Radky nebo věrná posluchačka Radka napsala, že by chtěla slyšet od Radky nebo věrná posluchačka Radka napsala, že by chtěla slyšet písničku Lux Eterna a že napsala, že by chtěla slyšet písničku Lux Eterna a že vím od písničku Lux Eterna a že vím od koho, tak samozřejmě, že vím. A písničku Lux Eterna a že vím od koho, tak samozřejmě, že vím. A píšerna a že vím od koho, tak samozřejmě, že vím. A píše tady, musím si upravit sluch. Že vím od koho, tak samozřejmě, že vím. A píše tady, musím si upravit sluch. Tak samozřejmě, že vím. A píše tady, musím si upravit sluch. To, co teď dohrálo, je strašný. Píše tady, musím si upravit sluch. To, co teď dohrálo, je strašný a bolí mě uši. Předem děkuji. Každopádně 100 lidí 100 chutí, takže zase si to vybral někdo jiný. Každopádně 100 lidí 100 chutí, takže zase si to vybral někdo jiný a líbí se to jemu, tak zase musíš být tolerantní i v tomhle smyslu. Buďme přátelé tolerantní. Tak vidíš to, ty jsi taky vybrala muziku, která se třeba taky nemusí někomu líbit. Třeba Danovi se určitě nebude líbit. Danuže, připravenej, samozřejmě s váma zachvíli rozjede rokovej voraz. No a Metallica je úplně to poslední, co se nám dneska vejde do elektrického běra. Tak jdeme na Eternu.

elektrickým obědě. V elektrickým obědě doznívají Hinder. V elektrickým obědě doznívají Hinder. Without you píseň, kterou... V elektrickým obědě doznívají Hinder. Without you píseň, kterou jsme si... Obědě doznívají Hinder. Without you píseň, kterou jsme si zahráli díky Sandře. Hinder. Without you píseň, kterou jsme si zahráli díky Sandře. Without you píseň, kterou jsme si zahráli díky Sandře. No a jdeme pomalu do finále. Díky Sandře. No a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání. Sandře, no a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání, který se nám... Jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání, který se nám sem vejde. Už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam... Mám tady poslední přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam do těch 60 minut. Tady poslední přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam do těch 60 minut. Který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam do té 60 minutovky nenarveme, ale vejde. Bohužel víc už tam do té 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. Bohužel víc už tam do té 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině už tam do té 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině pokračovat. 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině pokračovat. Takže jestli to dneska minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině pokračovat. Takže jestli to dneska budeme zase po 11. hodině pokračovat, takže jestli to dneska nevyšlo, tak napište zítra nebo po 11. hodině pokračovat, takže jestli to dneska nevyšlo.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu. 4 dny toho nejlepšího metalu. 4 dny toho nejlepšího metalu. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Bass and Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Bass and Fire Fest 2026. O nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Bass and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika atmosféry. To je Bass and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Je do denní stupenky pro jedno 7. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej Otočku. Je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně.
0: Stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně.
0: I dvojce. Prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušné Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Profio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profio.
1: Rock je slušná muzika.
2: Profi voda,
1: slušná muzika.
2: Profi voda, s tou se nemusí
1: muzika.

0: vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma.
0: Teď si vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraň.
0: Hod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Aktuální zprávy
1: jahody.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu
3: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? A tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurocestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpotelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou?
4: Až si vyhrajete. Eurojackpot.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakers?
4: Eurojackpot.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den?

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké po...
0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu.
0: Davy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu. Dnes meteorologové zaznamenali v pražském Klementýnu. Dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesla. Dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesla. Meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne. Zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. 20,1 stupně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýn. 1 stupně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýnům. Stanice je v Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýnům. Stanice je ve vnitřní zástavě. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýnům. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím ale jen Klementýnům. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím nepodtýnům. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím nepodá připraje ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím nepodá připravenou žalobu. Nepodá připravenou žalobu k ústavnímu soudu, oznámil Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády. Žalobu k ústavnímu soudu oznámil Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády, zda na stanovisko vlády, zda na summit NATO v Ankaře Pavel pojede. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila na summit NATO v Ankaře Pavel pojede. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace. Pavel pojede. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na Valné. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN. Zároveň, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN v září v New Yorku. Jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN v září v New Yorku. No a české na Valné shromáždění OSN v září v New Yorku. No a českého shromáždění OSN v září v New Yorku. No a české hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude v Švýcarském, Německém a USA. Světový šampionát se bude premiérově Českém a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
0: Rock Radio.
1: Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Bude premiérově konat v listopadu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Nezbude konat v listopadu.
0: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, od západu postup.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, od západu postupně nevětšině území. Bude oblačno i zataženo, od západu postupně nevětšině území, občasný déšť nebo přehánky. No, od západu postupně nevětšině území, občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17. Území, občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej.
3: Máme všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spod myšleno pro život.
0: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Řeznická v Liberci nehoda dvou osobních aut a probíhá tam vyšetřování nehody. V ulici Řeznická v Liberci nehoda dvou osobních aut a probíhá tam vyšetřování nehody. Řeznická v Liberci nehoda dvou osobních aut a probíhá tam vyšetřování nehody. Obecně nehoda dvou osobních aut a probíhá tam vyšetřování nehody. Obešlo se to bez zranění, tak jestli někam jedete. Nehoda dvou osobních aut a probíhá tam vyšetřování nehody. Obešlo

Kvalitní vrtané studny na kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme do...
1: Těch jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou... Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Užili. Teď si vezeme...

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
0: CZ i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tě brigád. Více najdete na kariéra.lidlu. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Všechno, co se do rádia nevešlo, rokovýradio.cz.
3: Na www.rokovýradio.cz.

0: to bez zranení, také si niekam jedete, obešlo z toho bez zranení, také si niekam jedete, tak hlavne v opatrení tam pořádku dorazíte. Zranení, také si niekam jedete, tak hlavne v opatrení tam pořádku dorazíte. Také si niekam jedete, tak hlavne v opatrení tam pořádku dorazíte. Tak hlavne v opatrení tam pořádku dorazíte. Opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Hledáku
0: dorazíte.
1: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte.

0: Žezlíže Dimitri Trautenberg, horký žezlíže Dimitri Trautenberg, anebo traktoři, který jedou 25 let šňůru teď klíže Dimitri Trautenberg, anebo traktoři, který jedou 25 let šňůru teďka slavěj Trautenberg, anebo traktoři, který jedou 25 let šňůru teďka slavěj Trautenberg, anebo traktoři, který jedou 25 let šňůru teďka slavěj 25 let na scéně, ale jedou šňůru s náma na Rokinech, takže můžete vědět na každém Rokinu na scéně, ale jedou šňůru s náma na Rokinech, takže můžete vědět na každém Rokinu, nic jiného mimo toho nejedou. No a bude tam náš tým, který to tam celý pro vás nejedou. No a bude tam náš tým, který to tam celý pro vás postavil. Bude tam Anabel. No a bude tam náš tým, který to tam celý pro vás postavil. Bude tam Anabel, která to bude vás provádět. Bude tam Anabel, která to bude vás provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky. Anabel, která to bude vás provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky, které vás provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky, který budou vám provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky, který budou vám... A pak tam budou holky hostesky, který budou vám dávat nějaký saky hostesky, který budou vám dávat nějaký samolepky, nějaký odznáčky, no, který budou vám dávat nějaký samolepky, nějaký odznáčky, no, nebo se u nás můžete koupit, který budou vám dávat nějaký samolepky, nějaký odznáčky, no, nebo se u nás můžete koupit trička Rokového rádia, kdybyste chtěli s novým logem. No a my vám dáme jednomu 10 lístků Rokového rádia, kdybyste chtěli s novým logem. No a my vám dáme jednomu 10 lístků, a to když nám pošlete fotku vaší party, to už máte z nějakého Rokinu třeba, chtěli byste se podívat, čím crazy to bude, tím lepší. A stačí, že to pošlete na studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a my jedno vybereme do čtvrtka radio.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: Rokin do Krumlova.

0: vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super E, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu najdete elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď Super Hybrid
0: 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď Super Hybrid za cenu
0: 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď Super Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď Super Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Tech bonusu, teď Super Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super, úsporných technologiích. BYD.com.
2: Drbis ohrad a výběhu
0: v technologiích. BYD.com.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí.
2: Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají.
2: Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se... Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si políny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale sají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jak tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a
3: pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a
3: to.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Na velikosti
2: od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
4: a diskrétně.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix.
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix.
6: Materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
5: Náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: S kosmetika, co má?
7: Budujte srdcem.
8: S kosmetika, co má koule?
7: Srdcem.
8: S kosmetika, co má koule? S kosmetika, co má koule? S kosmetika, co má koule? Angry Birds. S kosmetika, co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pot i spojka, co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkčí v Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkčí vůně pot i sporek žádný. Keci funkčí věci. Anagrae. Sporek žádný, keci funkčí věci. Anagrae. Žádný, keci funkčí věci. Anagrae. Bargrae. Bardos.cz. Bardos.cz.
9: Nemáš co na sebe?
8: Bardos.cz.
9: Nemáš
8: co? .cz.

A to byla tublatanka. A to byla tublatanka, žravé znamení osudu. A to byla tublatanka, žravé znamení osudu. A to byla tublatanka, žravé znamení osudu z roku 1988. Žravé znamení osudu z roku 1988. A ty osudu z roku 1988. A ty bohužel nebudou na našich rokinek, ale budou tam jiný kapel 1988. A ty bohužel nebudou na našich rokinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A ty bohužel nebudou na našich rokinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A my pokračujeme v sobotu. Bohužel nebudou na našich rokinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A my pokračujeme v sobotu 13. června. Budou na našich rokinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A my pokračujeme v sobotu 13. Budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A my pokračujeme v sobotu 13. června. Jedem do Moravského Krumlova a budou tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žezlí žlova a budou tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žezlí.

0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... CZ. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Net. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný, jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
1: Toto vysílání
0: CZ.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám a... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaším přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžení auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva.
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice ne...
1: Povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí
2: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
2: účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den.
3: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte
3: na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy? Tvořkové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 6. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: No to, že seš mladý.
4: Olvin.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme ty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám ty traktory pustím, ale...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám ty traktory pustím, ale já vám ty traktory pustím, ale za chvilku a předtím AC/DC a Highway to Hell.
2: Co se tady...
1: To Hell.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
3: Chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný z prodejců BYD, kde si

0: Najdeš právě tam. Sudok Praha. Tan budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Po CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Te v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz projektantbudoucnosti.cz
1: ratatadadadatatrička.cz
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce
1: Belabel.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce
1: CZ.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům ve Starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů. Rodinný dům ve Starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Rodinný dům ve Starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Dům ve Starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Bytci plus K na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Bytci plus KK v Moravské Ostravě za 499 tisíc. Bytci plus KK v Moravské Ostravě za 49 tisíc. Bytci plus KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 649 tisíc. Bytci plus KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 649 tisíc. Ostravě za 4 miliony 649 tisíc. Bytci plus 1 v Sokolově za 9 tisíc. Bytci plus 1 v Sokolově za 2 miliony 790 tisíc. Bytci plus 1 v Sokolově za 2 miliony 790 tisíc. Nájem bytci plus 1 v Sokolově za 2 miliony 790 tisíc. Nájem 1 790 tisíc. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku 90 tisíc. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 3 miliony 490 tisíc. Dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 3 miliony 490 tisíc. Chomutovsku za 3 miliony 490 tisíc. A garáž v Pelhřimově za 3 miliony 490 tisíc. A garáž v Pelhřimově za 5 490 tisíc. A garáž v Pelhřimově za 530 tisíc korun. A garáž v Pelhřimově za 530 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Ani nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Chceš mít ten
2: mmreality.cz.
4: Chceš mít ten správný drive. Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží ten správný drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Předání. Více na Autojarov.cz. Autojarov.cz.
5: Rock Radio.
4: CZ.

0: 25 let traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
1: Dálnice tmá.
0: Go Out.
1: Dálnice tmá, světla přede mnou. A víčka těžký. Dálnice tmá, světla přede mnou. A víčka těžký, jak kanálový dekly. Zrpráků Roger uspává mě. Zrpráků Roger uspává mě svou.
2: Kaufte byli nám.
1: Roger uspává mě svou.
2: Kaufte byli nám. Nám.
1: Uspává mě svou.
2: Kaufte byli nám. Nám.
1: Svou.
2: Kaufte byli nám.

0: před 40 lety. Před 40 lety proběhlo v... Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Zabit v Olympiku velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a sení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valent. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Vesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě. Poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s Legendou. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil, pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere vzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podbítu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme. Desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olymp podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40 měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40 na celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In. 13. června do Moravského Krumlova na Rock In. 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 5. do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci

září vyjde Anthraxum. Teďka vyjde nový CDčko 18. září vyjde Anthraxum. Kdo máte rád tu 18. září vyjde Anthraxum. Kdo máte rád tu thrash metalovou kapelu, tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky, který se jmenuje Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, to úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali pořádního. It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali pořádního. Ať víte, co kluci vydali pořádního. Ať víte, co kluci vydali pořádního. Co kluci vydali pořádního.

0: regbity.cz.
1: Regbity, zaruku opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne, hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrka to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna tečeš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními
2: vedry. Trenýrkárna.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem...
2: .cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám, nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková ven, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Jsem hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a...
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví
4: a venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte
5: Velux. Více informací na velux.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každý dodávku. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové. Registrujte se. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace.

0: Takže máte se na co... těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi, tak určitě v září kupujte jejich LPčko nebo CDčko. No a my jdem dál k hudbě a pustíme si třeba YouTube nebo Ipsanou Fixu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Od pondělí... Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 99,90 za 1 kg. Za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 9,90 a prosecco za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,70 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za
2: Oknem fouká střecha, padá hropa.
1: To se vyplatí.

0: Senkor již od 5000 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Hledáte práci, která dává
0: 59 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkur.
2: Hledáte práci,
0: korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkur.
2: Hledáte práci, která dává smysl.
0: Ti Planeo.
1: Senkur.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl.
1: Senkur.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze.
1: Senkur.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozhledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Je vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Týmujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tým Lidl, to se

A to byli Traktoři a jejich Láskožrou. A to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. No. A to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka... A to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. a jejich Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. září vyjde Antraxu. No a teďka vyjde nový CDčko 18.

0: malíř,
1: topenář,
2: chapata, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
0: líř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: ne, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat,
1: ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více informací na rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na

0: krásný sen, vůní budeš... Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňan.
0: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňan.
0: Čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za...
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu
1: nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června.
2: PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
2: 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letnice.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.

bed of nails she makes me waste. And I

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádio Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rok Radio. CZ.

Ahoj lidi. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock. Je to nejlepší rádio. A je to hot. Je to nejlepší rádio. A je to hotový. To hotový.

0: Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drž...
1: Se zdarma na KBCZ.
0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
1: KBCZ.
0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nemáš co na sebe?
0: Nejlevnější pneu.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, na Krádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýho. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Hej vy? Ano, vy.
2: Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Hej vy? Ano.
2: www.rokovýradio.cz.
3: Hej vy? Ano, vy.
2: rokovýradio.cz.
3: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně. Tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Pomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
4: Kup si auto v Direct a kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Tot 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu do Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu do Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.acení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: Páchnoucí klimatizace po zimě. Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě
0: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Je v autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou. 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový pňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Chcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový. Jděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Expert. Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express. A v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express.
1: Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express.
1: Ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizace tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce
1: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím. V garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý sich obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme.
0: Koupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na.
1: My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji
2: spíš na zahrádce.
3: V pohodě, já ji přivážu. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale
3: já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ANO.
3: Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCS nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCS jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Svět není jen samé slunce.
4: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Svět není jen samé slunce a
4: tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Svět není jen

0: Přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firm. Agrofertu k vrácení podpory. Mrolnický a lesní zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl soudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu. Firmy ale peníze chtějí. Ceny ropy dnes na trzích klesají. Při nočním obchodování v Ázii tak smazali většinu zisků z pondělí. Ír a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájemné útoky. No a tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny.
1: V dalším kole jí čeká Kanaďanka Mboková. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo od
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo od západu
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo od západu postupně nevětšině.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo od západu postupně nevětšině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
1: Ať už prší
2: 17 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný. Vozidlo, čekejte tam zdržení.

0: překážka na vozovce a budujete se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, až se tam podátku se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, až se tam podátku dostanete.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a za. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Víc 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár...
2: Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13.
2: Rock Radio, Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockového vrazu s Danem za sebou. No a já už tady mám bestudista, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše taková paní Kolombová, ale to se rozvíjíte za chvilku. Rolling Stoney, Aleše Brichtou Pain, a nebo teďka Status Quo.
2: Rock Radio.
0: Status Quo.
2: Rock Radio.

0: mladá legendy, generace.
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, že tak ty vnímáš Stouny jako mladá
1: legendy,
0: generace.
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, že takový tvrdý přirovnání. Mladá
1: legendy,
0: generace.
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, že takový tvrdý přirovnání, ale olympici.
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, že takový tvrdý přirovnání, ale olympici jsou taky tu u nás dlouho na scéně. To jsou u nás takový olympici, že takový tvrdý přirovnání, ale olympici jsou taky tu u nás dlouho na scéně. Ty jsou taky tu u nás dlouho na scéně. Tak já to beru, že Stouny máme všichni rádi, olympiky taky většina lidí. Na scéně, tak já to beru, že Stouny máme všichni rádi, olympiky taky většina lidí. A oni teďka, tak já to beru, že Stouny máme všichni rádi, olympiky taky většina lidí. A oni teďka kluci, že Stouny máme všichni rádi, olympiky taky většina lidí. A oni teďka kluci vydávají nový album, máme všichni rádi, olympiky taky většina lidí. A oni teďka kluci vydávají nový album a je taky většina lidí. A oni teďka kluci vydávají nový album a už mají. A oni teďka kluci vydávají nový album a už mají, má vít v červenci, vydávají nový album a už mají, má vít v červenci a teď už vydali jako dvě album a už mají, má vít v červenci a teď už vydali jako dvě skladby a jedna už mají, má vít v červenci a teď už vydali jako dvě skladby a jedna už je ta indie, má vít v červenci a teď už vydali jako dvě skladby a jedna už je ta v červenci a teď už vydali jako dvě skladby a jedna už je ta Indie Stars, to alba Foreign Tanks. A teď už vydali jako dvě skladby a jedna už je ta Indie Stars, to alba Foreign, jako dvě skladby a jedna už je ta Indie Stars, to alba Foreign Tanks. A já ti pustím úryvek, že oni jsou, a já ti pustím úryvek, že oni jsou ještě pořád ve formě děci, jo.
1: No, tak pouštěj.
0: Abys to slyšel, já jsem ještě pořád ve formě děci, jo.
1: No, tak pouštěj.
0: Abys to slyšel, já jsem včera pouštěl takový EDMko. Oni totiž budou nám děci, jo.
1: No, tak pouštěj.
0: Abys to slyšel, já jsem včera pouštěl takový EDMko. Oni totiž budou na mistrovství světa na LPčku, budou na mistrovství světa na LPčku, jakoby bude hudba prostě pro to mistrovství, jo. Světa na LPčku, jakoby bude hudba prostě pro to mistrovství, jo. A mistrovství, jo. Ale
1: jo,
0: tohle je ten originál. Včera byla ta předělávka, dneska se pustím originál.
1: Tak poštěj.
0: Ale
1: jo,
0: tohle je ten originál. Včera byla ta předělávka, dneska se pustím originál.
1: Tak poštěj.
0: Ten originál. Včera byla ta předělávka, dneska se pustím originál.
1: Tak poštěj.
0: Předělávka, dneska se pustím originál.
1: Tak poštěj.

0: Proležel...
1: A nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.
0: Proležela se vám matra...
1: Nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.
0: Proležela se vám matrace... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku.cz.
0: Tažíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je tak.
0: Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den.
2: Cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
6: Český Goodwill znovu
5: www.bezkempu.cz
6: Český Goodwill.cz Český Goodwill znovu hledá Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podniky. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Te ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Darmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých A. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz Jak váží. www.českygoodwill.cz
7: Jak vzniká elektřina?
6: Goodwill.cz
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
7: Tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška. A tak...
7: A liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška. A takže je.
7: On.
8: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Že je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
8: Všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme

0: To byl je Rolling... To byl je Rolling Stones a jejich Start Me Up z roku 1981 a já už tady zase vidím paní Stones a jejich Start Me Up z roku 1981 a já už tady zase vidím paní Columbou alias Kaju. Start Me Up z roku 1981 a já už tady zase vidím paní Columbou alias Kaju víkendovou. Tě zdravím, ahoj.
1: Čau, hele, dneska.
0: Kaju víkendovou. Tě zdravím, ahoj.
1: Čau, hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte.
0: Tě zdravím, ahoj.
1: Čau, hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma a vrátím se. Čau, hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma a vrátím se oknem, tak dneska jsem šla. Dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma a vrátím se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
0: Já jsem koukal, ale aspoň zase přišla, donesla
1: se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
0: Donesla jsme krásnou desku, LPčko, za tam radost.
1: Jo, počkej, děkuju. Ne, tak že včera jsem měla narozeniny, tak jsem si řekla...
0: 55 zasloužených. 55 zasloužených.
1: 55, 73, já jsem si říkala, udělám si vtip, když mu bude teda těch 37, tak... 73, já jsem si říkala, udělám si vtip, když mu bude teda těch 37, tak to jako vyměním na 73.
0: Já se ještě chci vrátit.
1: 37, tak to jako vyměním na 73.
0: Dobře. Já se ještě chci vrátit.
1: 73.
0: Dobře. Já se ještě chci vrátit těm Stounům. Ty Stouny, jak... Ty Stouny, jak ty vnímáš Stouny, jako...

0: Pre sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
0: I maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
0: Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
2: Atención, señoras y señores.
1: Jsme energie tohoto města.
2: Atención, señoras y señores.
1: Energie tohoto města.
2: Atención, señoras y señores. Señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořád. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní. Čete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
0: Mix pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
0: Mix latinní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
2: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
0: Heels a reggaeton.
2: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všet teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás na CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. A kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: A warashar
0: naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: A warashar,
0: ale my vás naučíme tančit.
2: A warashar
0: naučíme tančit.
2: A warashar. A warashar. Char.
3: 买一件漂亮的T恤条纹多多。
4: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Kupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se
4: Bez potisku CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás, na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi
5: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
5: na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího. Akce platí pouze do účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
6: Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: Takže děduško je pořád u mě, jo?
1: Jako
0: ono,
1: pořád jedou.
0: Víš, že tam nepoznáš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože extra živý, ale rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože extra živý, ale pořád je to furt jako samozřejmě už to není takový, jakože extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita. Takový, jakože extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že... Jako překvapili docela.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80.
1: Musím uznat, že jako překvapili docela.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu...
1: Jako překvapili docela.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají
0: záda. V 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda, ty vole. Já nevím, co budu dělat v 80.
0: Určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda, ty vole. Já nevím, co budu dělat v 80. CDčko. Mě už tady rovnají záda, ty vole. Já nevím, co budu dělat v 80. Záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím...
1: Co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitri. Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitri. Jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitri, ty budou za chvilku. A já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitri, ty budou za chvilku. Budou Police, a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem. Budou Police, a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Aha!
0: CZ. Rock Radio.

0: Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být Brangelinu. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli.
0: K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandy, jste nechtěli. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Takže do srdce to rozhodí o telekápele trošku. Pracuju občas s Loufanánkem Hagenem. Takže do srdce to rozhodí o telekápele trošku víc. Tak ráno s Loufanánkem Hagenem. Takže do srdce to rozhodí o telekápele trošku víc. Tak ráno povolejte Kamila. Takže do srdce to rozhodí o telekápele trošku víc. Tak ráno povolejte. Srdce to rozhodí o telekápele trošku víc. Tak ráno povolejte Kamila od 9 do 10. Ale trošku víc. Tak ráno povolejte Kamila od 9 do 10. Vyspovídá tady kluky. Tak ráno povolejte Kamila od 9 do 10. Vyspovídá tady kluky z kapely. Ano, povolejte Kamila od 9 do 10. Vyspovídá tady kluky z kapely. A od 9 do 10. Vyspovídá tady kluky z kapely. Ať máte trošku přítě. Vyspovídá tady kluky z kapely. Ať máte trošku přehled, kdo tahle ta kapela. Vyspovídá tady kluky z kapely. Ať máte trošku přehled, kdo tahle ta kapela je. Už to skoro máte trošku přehled, kdo tahle ta kapela je. Už to skoro legenda, když je toho devadesátek. No a já zaspustím nějakou... Už to skoro legenda, když je toho devadesátek. No a já zaspustím nějakou hudbu. Legenda, když je toho devadesátek. No a já zaspustím nějakou hudbu a pustíme si zase něco... A já zaspustím nějakou hudbu a pustíme si zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters. Nějakou hudbu a pustíme si zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall. A pustíme si zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall. Je zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall. Zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall.
1: Nové vydání
0: Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall.
1: Nové vydání magazínu Reportér. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí k zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velká a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o i více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistři. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistru. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dal. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. A ten nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Atención! Umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Atención! Jen jedný a k tomu spousta dalšího čtení. Atención! Jen jednou za rok se to stane. Spousta dalšího čtení. Atención! Jen jednou za rok se to stane. Atención! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečné. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. A přihlašte se na www.latropical.cz. www.latropical.cz. Latropical. Jedinkal.cz. Latropical. Jedinečný taneční týden. Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si.

0: Kapacita kurzu je omezena. Uspěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Využijte výprodeje na kurzu je omezena. Využijte výprodeje na Zalandu. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které... Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které... Te výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? Až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit? Procent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete abe na víkend na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Procent ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Od první prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Od 1. června je v me... Co si vezmu na sebe? Zalando. Od 1. června je v... Na sebe. Zalando. Od 1. června je v Metropoli Zličín... Od 1. června je v Metropoli Zličín...
1: Ninja Park!
0: Června je v Metropoli Zličín...
1: Ninja Park!
0: Velké i malé... V Metropoli Zličín...
1: Ninja Park!
0: Velké i malé děti si tu každý...
1: Ninja Park!
0: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu legrace...
1: Park!
0: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu legrace... Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu legrace a dobrodružství. Děti si tu každý den užijí spoustu pohybu legrace a dobrodružství.
1: Šplhací.
0: Každý den užijí spoustu pohybu legrace a dobrodružství.
1: Šplhací.
0: Užijí spoustu pohybu legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro
0: tu pohybu legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky, lézačky, skillball a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena
1: ml a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno má je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce dne. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá!
1: Více informací.
0: Otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá!
1: Více informací najdete na webu
0: na do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá!
1: Více informací najdete na webu
0: až do konce prázdnin.
2: Hurá!
1: Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Vedro jako na Sahaře?
1: Najdete na webu Metropole Zličín.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Metropole Zličín.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná, chladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, nosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 debil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu
3: v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
3: Teď Datart.
4: Senkor.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty a...
4: Senkor.

to byly Extreme a zítra už je... A to byly Extreme a zítra už je středa a Kamil bude... A to byly Extreme a zítra už je středa a Kamil bude mít hosta... A zítra už je středa a Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela... Zítra už je středa a Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Doktor P... Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Doktor PP, což je česká rocková... Bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Doktor PP, což je česká rocková kapela... ráno v 9 a bude to kapela Doktor PP, což je česká rocková kapela, která začala... Bude to kapela Doktor PP, což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let, což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, Františka, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahulán. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahulán nebo Michal Šerák. Spolupracují včas tam Petr Hennig, František Sahula nebo Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanankem František Sahula nebo Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanankem Hagenem, František Sahula nebo Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanankem Hagenem, takže do srdce to rozhodl Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanankem Hagenem, takže do srdce to rozhodl Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanankem Hagenem.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. Například čerstvá vejce velikosti M v klidu. M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. K tomu máš 3 dny na vrácení. A 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Rock Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: 10 let, punkroková kapela Pří v sobotu 13. 10 let, punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského 10 let, punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit, punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Do vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. či pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bila na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc akce připravená
1: i pro rodiny s dětma.
0: Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Na našem webu rokovíra akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovíradio.cz chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovíradio.cz ve slušných tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovíradio.cz ve slušných webu rokovíradio.cz ve slušných rok akcích. Rockradio.cz ve slušných rok akcích. Rockradio. Rock je ve slušných rok akcích. Rockradio. Rock je slušná muzika.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Garáží a s kušebem. Rock Radio. Kušeben.

0: DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz Rock Radio na radia.cz Rock Radio .cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června
0: Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete
0: děje.
1: Pátek 12. června si užijete Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci. Si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci. Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, dvou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, gelou syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, gelou z Hill na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, gelou z Hill nebo Mr. Cut. Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, gelou z Hill nebo Mr. Cut. Na tom samým s vystoupením kapel Bullshit, gelou z Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let Punk Rock nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let Punk Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let Punk Rocková kapela Přísun. Místě oslaví v sobotu 13. 10

0: toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Uvažujete o novém
0: autodrombrno.com.
1: Uvažujete o novém vytápění
0: brno.com.
1: Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajn. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland, která vynikají vysokou výkonnost nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland, která vynikají vysokou výkonností skutečně na kvalitní tepelná čerpadla Vajland, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tepelná čerpadla Vajland, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovní na Vajland.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidl. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky X za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátový řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Za 0,75 litru za 59,90. 55 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Se vyplatí.
3: Potisk, potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk, potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
4: Co takhle více radosti a méně...
3: Belavil.cz.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si na... Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu vněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Nyní i díky

0: prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro předplacenému servisu v ceně vozu.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Nejvyšší čas navštívit slušný
1: CZ.
2: www.rokovistranky.cz Všechno, co se do rádia www.rokovirádio.cz www.rokovirádio.cz

0: Doc. Tak. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: A to...
1: Zase všude tolik vody.
0: A to je...
1: Zase všude tolik vody.
0: A to je puch. A to je puch.
2: Jak odvětra do zápach, vl...
0: je puch.
2: Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Ani na jednom místě.
3: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až... Grand Prix České republiky už 19. až 21. Prix České republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto 20. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnské
1: 19leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Rock Radio. Počasí. Jo, počasí.
2: Dnes bude oblačno, zataženo od západu postupně na většině
1: časí.
2: Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na...
6: Koncept chytře vymyšleno pro život.
2: U obce Přeslavice okres Olomouce nehoda dvou osobních aut. Probíhá tam vyšetřování nehody, tak se někam hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Rockovej. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut.
0: Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14.
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině.
0: Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední
0: Bayforce.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokový. A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokový obrazu. 14. hodině a my máme poslední hodinu rokový obrazu s Danem před sebou. Nám v Praze už tady krásně a my máme poslední hodinu rokový obrazu s Danem před sebou. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil se z Praze už tady krásně prší, vyčistil se vzduch. Je venku nádherný počasí. Doufám, že už tady krásně prší, vyčistil se vzduch, je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska prší, vyčistil se vzduch, je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože večer. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože večer prej byla první tropická noc. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože večer prej byla první tropická noc. Krásně spí, protože večer prej byla první tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět. První tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám noc. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Seven. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Seven. Fall a jich So Far Away. Vždycky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich So Far Away. Sevenfold a jich So Far Away.
0: Rock Radio.
1: So Far Away.
0: Rock Radio. Rock Radio. Never be. Rock Radio. Never be it for. Rock Radio. Never feared for anything. Rock Radio. Never feared for anything. Rock Radio.

0: Prahy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové. Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfr, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Stát už za Cezary zaplatil přes 7,2 Kč. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rock pro pamětníky.

0: Vlastně já to miluju.
1: To je sekaná v malý houfce, takže to je vlastně...
0: Já to miluju.
1: To je sekaná v houfce vlastně.
0: No, sekaná v houfce, no.
1: Ne, počkej, takže to je vlastně...
0: Já to miluju.
1: To je sekaná v houfce vlastně.
0: No, sekaná v houfce, no.
1: Ne, počkej, sekaná v houfce vlastně.
0: No, sekaná v houfce, no.
1: Ne, počkej, houska v sekané, tak.
0: No, sekaná v houfce, no.
1: Ne, počkej, houska v sekané, tak. Jak to je?
0: Houfce, no.
1: Ne, počkej, houska v sekané, tak. Jak to je? Jsme to spec v sekané, tak. Jak to je? Jsme to specifikovali. Jak to je? Jsme to specifikovali úplně. Jak to je? Jsme to specifikovali úplně.
0: My jsme to, ale extrémně. Hele, prosím tebe, my jsme třeba u nás na střední měli taky sekanou houfce a to byla štva na střední. Měli taky sekanou houfce a to byla štva žranice, to je fakt něco skvělýho. Měli taky sekanou houfce a to byla štva žranice, to je fakt něco skvělýho. Sekanou houfce a to byla štva žranice, to je fakt něco skvělýho.
1: My, co máme školu života a na střední jsme nechodili, tak my to ne...
0: A to byla štva žranice, to je fakt něco skvělýho.
1: My, co máme školu života a na střední jsme nechodili.
0: To je fakt něco skvělýho.
1: My, co máme školu života a na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme.
0: To skvělýho.
1: My, co máme školu života a na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali doma. Co máme školu života a na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali doma.
0: A tak...
1: Stravovali doma.
0: A tak... Ale počkej, vydrž. Ty jsi... A tak... Ale počkej, vydrž. Ty jsi udělal srandu z Ústí, ale moje mamka je jako... Ústí, ale moje mamka je jakoby od Ústí.
1: Ale nad Labem jsem myslel.
0: Mamka je jakoby od Ústí.
1: Ale nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
0: Od Ústí.
1: Ale nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne? Ale nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
0: Ne.
1: Nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
0: Ne, slabé.
1: Jo, ono, tak ne. Ta zná život. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
0: Ne, slabé.
1: Jo, ono, tak ne. Ta zná život. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
0: Ne, slabé.
1: Jo, ono, tak ne. Ta zná život, ona ví a chutná. Jo, ono, tak ne. Ta zná život, ona ví a chutná život. Tak, tam je drsnej.
0: Mamka si zažila gangsterství.
1: Takže zdravíme, tak ta zná život, ona ví a chutná život. Tak, tam je drsnej.
0: Mamka si zažila gangsterství.
1: Ví a chutná život. Tam je drsnej.
0: Mamka si zažila gangsterství.
1: Takže zdravíme Káji mamku. Takže zdravíme Káji mamku.
0: Čau máme a promiň.
1: Jste statečná, Káji mamku.
0: Čau máme a promiň.
1: Jste statečná ženská mamku.
0: Čau máme a promiň.
1: Jste statečná ženská, že jste vyrůstala v Ústí a všechno.
0: Čau máme a promiň.
1: Jste statečná ženská, že jste vyrůstala v Ústí a
0: promiň.
1: Jste statečná ženská, že jste vyrůstala v Ústí a všechny ústečáky a všechny ze severu zdravíme. A my vám pustíme jako hudbu třeba Laco Kryžíka a Taniu, anebo Iron hudbu třeba Laco Kryžíka a Taniu, anebo Iron Maiden teďka. Třeba Laco Kryžíka a Taniu, anebo Iron Maiden teďka. Laco Kryžíka a Taniu, anebo Iron Maiden teďka. Maiden teďka.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na palubě, vůbec řemeslníci společné. Peugeot Boxer. Ať už poníci společné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 abilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů pro vaši práci. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák po 200 000 kilometrů.

0: už od 490 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Od 499 tisíc bez DPH. Pro 99 tisíc bez DPH.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. Matrace za hubičku CZ.
3: Páchnoucí klimatizace.
2: Za hubičku CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40...
2: CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový... Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: V létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
4: Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás.
3: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garáži.
3: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního.
3: Včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte.
4: V garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím. Obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
3: Se na
4: klimaexpress.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, potika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žáule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žá. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci funč. Housy, vůně, pot i sporek, žádný keci funčí věci. Anagr, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr i funkčí věci. Anagr i BR 10. Gr i BR 10.cz. BR 10.cz. BR 10.cz.
6: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte
6: 几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý
6: značky. 个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný.
6: He, jin han ka hao.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her.
7: Bez potisku CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her.
7: CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší.

0: A to byl Meatloaf. A to byl Meatloaf. V Ústí na tom je speciální Meatloaf. V Ústí na tom je speciální slang, na tohleto slovo říkají Meatlové. V Ústí na tom je speciální slang, na tohleto slovo říkají Meatlové. Speciální slang, na tohleto slovo říkají Meatlové. My tomu v Čechách na tohleto slovo říkají Meatlové. My tomu v Čechách říkáme sekana. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodňáku, který nemůžu říct. Ale chodíme tam všichni na tu sekačku do té housky za 25 korun. Samozřejmě. Kdo ji neměl, nežil v Čechách, podle mě. Myslím si, že chlapi, co tady na stavbách dělají, poslouchají naše rádio, mrej zapravdu. protože to je tak 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je tak 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně...
1: Já to miluju.
0: To je sekaná 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně...

0: 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu
1: hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazí a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš?
0: Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
0: eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce po...
0: Z i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce...
0: E-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
2: To? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co? Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu... Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si
1: krátding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného
1: počasí. Můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
1: Venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte,
1: každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit, když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
2: te nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
2: Ne... Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete.
2: Má vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dar.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší
1: i výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodnil. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zví... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc darma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Na u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Rock Radio.
5: Více na Nissan.cz.

0: A spolu mě pozvali tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šatů. Tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šatolinových úseků a kvalitní startovní pole. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu úseků a kvalitní startovní pole. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité kvalitní startovní pole. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Když se vidí, bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Když se vidí celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Když se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu
0: a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Když se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo
0: opět souboje ve vteřinách. Když se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát
0: ve vteřinách. Kde se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, Je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, Pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky, uzené, skvělé moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu.
2: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herba.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověstna. Řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověstna. Řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje sa.
2: Chtěl bych vás všechny pozvat tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema, můžete si

záleží. V červnu do Kanady? No jasně. Pasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým refer... Záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým refer... V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není... Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaší příze... Jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaší příze... Problém. O vaší přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. Přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich alb... Tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová tro... Partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. Trojka z roku 2009. Z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit... Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku... Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990. Či něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990. Můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991. Oddiv. Můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991. Od divočáků. Roku 1991. Od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. Rokový rádio CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. Rok rádio. Slušná muzika. Je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co za... Vyberte si rockový album na sobotní...

0: vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně.

0: Láďa Křížek. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamen. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamen. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamen. Jdou lásky mé. Láďa Křížek a Tania Kamen. Jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože Křížek a Tania Kamen. Jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože Tania Kamen. Jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám, co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu.
0: Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám, co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka.
0: Ta se... Mý lásky jdou, protože žádný nemám, co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka.
0: Ta sedí... Žádný nemám, co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka. Ta sedí na gauči a to je dobře. Já si ji tam nechal.
0: Ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka. Ta sedí na gauči a to je dobře. Já si ji tam nechal. Si ji tam nechal a pak ji tam zase najdu.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Zase najdu.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak ona teďka.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak ona teďka.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak ona teďka odpočívá, ale jinak no hele, to vůbec odpočívá, ale jinak no hele, to vůbec se musíme rozebírat.
0: To ne, prostě to
1: je to,
0: rozebírat.
1: Je to normálně všechno, jak má být. Je to super. Odpočívá, ale jinak no hele, to vůbec se musíme rozebírat.
0: To ne, prostě to
1: je to normálně všechno, jak má být. Je to normálně všechno, jak má být. Je to super.
0: Tak, tak. Jedinou lásku, co máme, vlastně moje dcera, takže to taky. Jedinou lásku, co máme, vlastně moje dcera, takže to taky pohodě.
1: To je krásný. A rocková muzika samozřejmě, to je taková láska na.
0: To máme vlastně moje dcera, takže to taky pohodě.
1: To je krásný. A rocková muzika samozřejmě, to je taková láska na celý
0: taky,
1: život.
0: Taky, no.
1: Láska na celý
0: taky,
1: život.
0: Taky, no.
1: Ta tě nikdy nezradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka. No. Ta tě nikdy nezradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka, pozor, jako dechovka je zradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka, pozor, jako dechovka je super. Ale dechovka, pozor, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička.
1: Jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička, to
1: je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička, to vždycky v neděli, když jsme tam měli.
1: Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička, to vždycky v neděli, když jsme tam měli na buchtu na
1: bábovku. Říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička, to vždycky v neděli, když jsme tam měli na buchtu na bábovku. Tak babička to vždycky v neděli, když jsme tam měli na buchtu na bábovku. Tady vždycky kavčo a vždycky po 12 v neděli, kdy jsme tam měli na buchtu na bábovku. Tady vždycky kavčo a vždycky po 12, myslím na ČT jedince nebo dvojce, jsme tam měli na buchtu na bábovku. Tady vždycky kavčo a vždycky po 12, myslím na ČT jedince nebo dvojce, buchtu na bábovku. Tady vždycky kavčo a vždycky po 12, myslím na ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Kavčo a vždycky po 12, myslím na ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Takže tam jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Takže tam pustila a
1: to zrovna to pouští na vsi,
0: jako tak já bydlím, tam rozhlas máme ještě jako Komanču, no,
1: hele, já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec...
0: Já ten rozhlas máme ještě jako Komanču, no.
1: Hele, já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně...
0: Jako Komanču, no.
1: Hele, já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost... Hele, já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost náročný to hrát a celý jako...
0: Počkej, to...
1: Vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost náročný to hrát a celý jako...
0: Počkej, to...
1: Náročný to hrát a celý jako...
0: Počkej, to jsou hudebníci ty lidi.
1: No právě, to jsou praví šumaři. Jako, tak, takhle tak. To má.
0: Počkej, to jsou hudebníci ty
1: no
0: lidi.
1: Právě.
0: To
1: jsou praví šumaři, jako, takhle to má být. Nějaký tam
0: hudebníci ty lidi.
1: No právě.
0: To
1: jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty.
0: To
1: jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty dneska jako ty praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty dneska jako ty kapely tamhle ty dneska jako ty kapely takhle no, nemáme čas.
0: Takže tím jsme nechtěli urazit.
1: Dneska jako ty kapely takhle no, nemáme čas.
0: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku, říct, že to jsou pro nás hudební
1: kapely takhle no nemáme
0: takže
1: čas.
0: Tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme, tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím.

0: rozloučím, jsou hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce terapie Masterplan anebo Metallica. Tak se mějte hezky a 20 minutovce terapie Masterplan anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Tak se mějte hezky a čau.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám?
0: Čau.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář. Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informace bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Z jeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: CZ.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: 4 dny.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Jednodenní vstupenky pro jednotlivce i vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz.
5: Bejzin Firefest media
4: na Bejzin.cz.
5: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Právě je slušná muzika. Právě jste na muzika. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servíruje. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nej... Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude... Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Jeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Ne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna.
6: Tohle bude dlouhá.
5: Teď všichni. Mexická vlna.
6: Tohle bude dlouhá noc.
5: Mexická vlna.
6: Tohle bude dlouhá noc.
5: Mexická vlna.
6: Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
5: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může být. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobnací varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Odplouvám

0: zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Odplouvám kránu.
0: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: 18 let na hazardní hře.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu.
1: Mám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrobili. Katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v... Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unchutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katama
2: nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: Náhradní díly pro bagr.
1: Krvše pro bagr.cz.
0: Náhradní
1: krvše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: mě na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: místě. Pohodlné.

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na
0: na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
2: Na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat.
2: Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A nové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Jarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
2: Se na vás.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky. Jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamen, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích, Ulovocích, Ulovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.

všechny ledy pominou, my lecht ledy pominou, my lehce nebo stěží minou, my lehce nebo stěží, my lehce nebo stěží se zbaví, my lehce nebo stěží se zbaví, lehce nebo stěží se zbavíme otěží, stěží se zbavíme otěží, se zbavíme otěží, se zbaví.

0: spotřeba. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Hledáte
0: adr.cz pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
0: Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria... okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplný...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž...
2: Poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách... Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevys... Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprosto...
1: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý
1: unikát, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Kát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Tak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě
1: pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin. Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitnej
2: adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky.cz.
1: Zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky.cz.
1: Pouze na
3: Firma na zážitky.cz.
5: Hledáte
3: Firma na zážitky.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Firma na zážitky.cz.
5: Hledáte práci, která dává
3: zážitky.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Datart
5: EZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším,
5: to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Tatart na.
6: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Tatart.
6: Vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Datart.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou e...
7: Tatart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou export
7: nákupy?

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery. Televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence. Zaták, opravdový elektrospecialista. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Rock Radio.
0: Jarov CZ.

0: Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu budou moci benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 39 korun a 1,90 haléřů za litr. Nafta se tak 39 korun a 1,90 haléřů za litr. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 1,90 haléřů za litr. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 haléřů za litr. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Bourání moci se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné demoliční práce urychlili. Další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě stál zájem o MHD, která je od uzavření mostu zdarma. V sobotu se v Zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den pro českou přírodu. Navštěvníci se seznámí s ohroženými druhy živočichů a dozvědí se, jak probíhá jejich ochrana v praxi. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová v praxi.
1: Představíme třeba sýčka, sysla, užovku, stromovou vidru, velké šelmy a další. Dozvědí se také, jak žije bobr a že ryby opravdu neloví. Zaměříme se i na to, co mohou lidé sami pro přírodu udělat. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad.
0: Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne.

nebo náhoda. V DABu i FM. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit službu na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný.cz. Nejvyšší čas navštívit nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všech slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Anky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blatu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. 5 mladých uhynulo, protože úspěšně odchovaných mláďat. 5 mladých uhynulo, protože jedno z hnízd mláďat. 5 mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy. 5 mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne. Uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne. Vyplenil vír velký. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio, počasí, prší. Radio, počasí,
2: prší, prší a leje jako z konve po celý republice.
1: Počasí,
2: prší, prší a leje jako z konve po celý republice. Teďka prší, prší a leje jako z konve po celý republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat a jako z konve po celý republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až konve po celý republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až do celý republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Republice, teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku momentálně horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne a bude padat až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 14. Opravdu bude pršet snad i celou noc. 22 stupňů a večer to padne asi na 14 a opravdu bude pršet snad i celou noc. Zítra ale tomu 14 a opravdu bude pršet snad i celou noc. Zítra ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě pár těch kapek padne. Každopádně zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11.
3: Ať už prší nebo paří slunce,
2: 11.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat pod každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Napadne pár kapek a Pražáci.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Napadne pár kapek a Pražáci neumějí řídit.
3: Jo. Doprava.
4: Napadne pár kapek a Pražáci neumějí řídit. Napadne pár kapek a Pražáci neumějí řídit. Důsledkem toho a Pražáci neumějí řídit. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze a nebo v okolí. Řídit. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze a nebo v okolí. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze a nebo v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze a nebo v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici, že všechny nehody jsou v Praze a nebo v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici před vjezdem do Bubenecký ulici, před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned 3 osobáky. Pak kolem náměstí Míru, před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned 3 osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koru Bubeneckého tunelu se srazily hned 3 osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní tunelu se srazily hned 3 osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam zadky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují. Kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. Pak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhý zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili 2 osobáky. A straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili 2 osobáky a špatně se to tam

0: se srazili dva osobáky a špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhý kolony. Péťa málem nedojel do práce. Už na D1 těsně před Prahou to začíná, na druhém kilometru, tam je taky nabouraný auto a musí se to objíždět poměrně. Komplikovaně, ale abyste neřekli, tak i v Chebu se bouralo.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc na dovolenou. Více na Suzuki.cz.
2: Počkat, až ty zapnu mikrofon, jako prosím tě.
3: Hele, kdyby ses na to neupozornil, tak si toho posluchači ani nevšimnou.
0: Ty si myslíš, že naši posluchači jsou nevšímaví? To já si teda myslím, že jsou všímaví až až. Naši posluchači jsou rozhodně všímaví, bych řekl,
2: na tom se shodneme pace zhruba. My vždycky vyhlašujeme, co budeme zrovna rozdávat a nejinak tomu bude i dneska.
3: Bude to přesně tak, jak říkáš, ale do té doby si dáme nějakou muziku. Čekají nás totiž Twisty Sister tady v té hodině, taky Rammstein. Ale taky Nothing More anebo Limetal, ale ty jsou tak jako na tej.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eli.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na jedně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naft dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů.

0: tenkým letinkým ledě teďka u nás na Rock Radio.
1: Škoda, že nespíváš všechny písničky.
0: U nás na Rock Radio.
1: Škoda, že nespíváš všechny písničky. Že nespíváš všechny písničky. Všechny písničky.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: No tak to vám opět samozřejmě my 12 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně.
1: 20. června v amfiteátru, takže to je venkovní akce, hrozně se na to určitě těšíte, protože v amfiteátru, takže to je venkovní akce, hrozně se na to určitě těšíte, protože v Plzni teatru, takže to je venkovní akce, hrozně se na to určitě těšíte, protože v Plzni ten koncert Tří sestry hrozně takový natřískaný. Vím, že už jsme určitě na něco takového rozdávali. Byl o to velký zájem, takže jsme určitě na něco takového rozdávali. Byl o to velký zájem, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To děte si na Facebooku Rock Radio, tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek do Rock Radio, tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek. Tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek dostat. K tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usměje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou. SPS a nebo taky doktor PP, takže
1: se na vás dneska usměje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou SPS a nebo taky doktor PP, takže si myslím, že docela. Dost dobrý rokopankovej nářez. Nenechte si to ujít a my zatím zahrajeme další. Three Days Grace, Spring, anebo právě Tři sestry v pekle, anebo taky v ráji.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého
0: stiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny.
0: Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito CZ. Dekorační valouny. Kamenito CZ. Dekorační valouny. Oblásky, lámaný kámen nebo Kamenito CZ. Dekorační valouny. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kamenito CZ. Dekorační valouny. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Izční valouny. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu, Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe.
1: Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe.
1: Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma.
1: Vám zlepší náladu.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. Lépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz.
3: Potisk, potisk, trička, byla bel, CZ. Hledáte potisk, trička, byla bel, CZ. Potisk, trička, byla bel, CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

0: nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: To oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví? Zedník. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukčník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nech
0: stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Byty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informace bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.bytu
1: opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity za domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
0: Z.
1: Rekbity záruka kvality.
2: Toto
1: vysílání záruka kvality.
2: Toto vysílání
1: kvality.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí ne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměr. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Prof. 1000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.

0: Budujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel.
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta
0: a... Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do...
0: ...se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídím.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě.
1: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové
1: a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi
1: na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

Twisted Sister. Twisted Sister nám právě končí na Rock Radio. Twisted Sister nám právě končí na Rock Radio a jejich pecka The Price doznívá teďka v 15. Právě končí na Rock Radio a jejich pecka The Price doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Radio a jejich pecka The Price doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Price doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června?

Slušnej. Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádiu. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia. Rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Včera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. I FM nebo na rádia.cz.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušný. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušná. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušná muzika.

vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosbukových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vašky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a od pondělí do pátku

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin. Ale hlavně máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin. A pokud vás máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin. A pokud vás naše odborná porota vybere, tak do čtvrtka do 15 hodin. A pokud vás naše odborná porota vybere, tak dostane. A pokud vás naše odborná porota vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in. Pokud vás naše odborná porota vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in Moravský. Odborná porota vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10 vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10 dostanete 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10 opravdu.
1: No a můžete vidět
0: 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10 opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute Alkohol Hor
0: Rock in Moravský Krumlov. 10 opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute Alkohol Horký že slíže
0: Moravský Krumlov. 10 opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute Alkohol Horký že slíže
0: 10 opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute Alkohol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a taky Trautenberg. No a můžete vidět Kokot Minute Alkohol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a taky Trakehol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavý, že slíže Dimitri Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavý dvě věci, minimálně dvě věci. Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavý dvě věci, minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny do scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává, myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ta kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. Narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory nikde je, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte, fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte, než právě na festivalech Rock in, takže. No a další věc je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte, než právě na festivalech Rock in, takže za mě Rock in, takže za mě je to rozhodně důležitý, takže pište.
2: Tvrdou muziku.
1: Je to rozhodně důležitý, takže pište.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní zda matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. S dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Zahubičku si dáme ale rovnou.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Zahubičku si dáme ale rovnou ještě.
2: Zahubičku.cz.
0: Zahubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar a nebo. Zahubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar a nebo taky Kabáti a jejich. Si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar a nebo taky Kabáti a jejich. Kdo ví jestli? Kabáti a jejich. Kdo ví jestli?
3: Trénírkárna.
0: Kdo ví jestli?
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
3: .cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot? Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30. Ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna. Kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Na 5%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 3 dny na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.
5: Dnes objednáš a zítra máš.

0: trenirkarna.cz.
1: A zadny jsou...
0: A zítra máš trenirkarna.cz.
1: A zadny jsou tady. A
0: trenirkarna.cz.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal...
0: .cz.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevo... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% a ne procent. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Podnikáte?
1: Kódy na alza.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krádia na www.kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krádia na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz.
4: Máte vlastní
3: www.rokovýradio.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky
3: www.rokovýradio.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prat.cz. One by Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
4: One by Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
4: Pro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuře za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,91 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0, salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. Za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Prolež.
5: Lidl. To se vyplatí.
6: Proležela se vám matrace?

0: Touto a jejich Rozana právě teďka dohrává. Touto a jejich Rozana právě teďka dohrává. Éteru Rock Rádia máme. Touto a jejich Rozana právě teďka dohrává. Éteru Rock Rádia máme. Touto a jejich Rozana právě teďka dohrává. Éteru Rock Rádia máme 15 hodin 35 minut. A my jsme si říkali, že dneska budeme extra štědří a zkusíme vám ještě říct o jednom způsobu, jak se dostat na takový festiák, který se jmenuje Rock in Moravský Krumlov.
1: Vám totiž stačí, abyste na náš mail studio@rokoviradio.cz poslali fotku svojí rokový party.
0: Ale hlavně,
1: máte na to čas do čtvrtka. Vaše vizitka, přesně. Ale hlavně,

0: Vyberte se vyplatí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace
0: se vyplatí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubium od Matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace Zahubičku.
1: Matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace Zahubičku.
1: CZ. Ty neproležíš. Nyní s

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i...
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... V celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku v katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats v naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnej. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnej elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor, všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výletky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu.
0: Plouvám kránu na katamaránu.
1: www.pragboats.cz
0: na katamaránu.
1: www.pragboats.cz
0: Už ví. Na katamaránu.
1: www.pragboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
0: Katamaránu.
1: www.pragboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super. To Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Předání. Více na autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: Na autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: 13. 10 let. Punkroková na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela Přísun povolen. Punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoesla Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný. V pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Anton Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenech 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenech června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělý akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hitma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra a spousta dalších. U vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Prorok, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Old Hammer a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večerně.
0: Spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Rádio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na naš večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový radio.cz. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový radio.cz ve slušných vědět všem. Na našem webu rokový radio.cz ve slušných rok akci. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rockradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Z ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.
2: Jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro...

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku. Užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 Let Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13.

Nemusíš být rebelka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Rádio Rock. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD.
0: Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných
0: za cenu spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
0: Spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: BYD.com.
2: Vedro jako na Sahaře? Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná or vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku láři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte dostupná. Již od 5999 korun. A již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Chutná jako krásný sen.
2: Z.
3: Senkor.
4: Chutná jako krásný sen.
3: Senkor.
4: Chutná jako krásný sen.
5: Vůni.
4: Chutná jako krásný sen.
5: Vůni budeš.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
0: Online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Vše lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo šíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litry benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 150 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Třeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid
3: 7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za
3: 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu,

Dabu AFM nebo Dabu AFM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. Výstránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. www.rockovýradio.cz. Radio.cz.

0: Lvice má podle nebyl Vémola schopen doložit zákonný původ. Lvice má podle rezortu kompletně odstraněny drápy původ. Lvice má podle rezortu kompletně odstraněny drápy na předních tlapách. To způsobuje nevratné poškození zdraví a sociálního chování. Lázeňský komplex Karlova Studánka. Návštěvníci si díky ní mohou přímo ze známých českých filmů a seriálů. Přehrát známé scény. Pokračuje ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa.
0: Fotbalové mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i český nároďák. Hrajete se v Mexiku, Spojených státech a v Kanadě. Fanoušci si tak budou muset přivstat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Češi turnaj zahájí v pátek ve 4 ráno našeho času a čeká je Jižní Korea. Dešť nás rozhodně nepustí i v noci, kdy bude asi 14 stupňů.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Rock Radio.
2: Milionářů ročně. Olvin.

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje.
0: Jo. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí. Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal nad nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower. Ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách. Rezort životního prostředí odebral zápasníku Vémolovi Lvici Elzu. Ta bude dočasně v Liberecké zoo. Stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby nebyl Vémola schopen doložit zákonný původ.

0: Dešť nás rozhodně nepustí, kdy bude asi 14 stupňů, dešť nás rozhodně nepustí, naopak bude pokračovat dál, nás rozhodně nepustí, naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi až 18 stupně, takže oproti dnešku se trošku ochladí. A jediný místo, kterému se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech.
1: Detaily v konceptu
2: myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na deštivých cestách v ulici Střelničná. V Praze se srazily dva osobáky. Díky bohu ale bez zranění. V Soběslavských v táboře počítáte se zdržením asi tak do pěti minut. Porouchal tam osobák a lidi ho musí objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem věčný. Ta ale tam požijte sklonou alespoň tak na 10 až 20 minut. A ve vyšším brodě na náměstí se srazil zase osobák s chodcem. Tam je to bohužel se zraněním, takže počkejte na místě se záchrankou.
0: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojí.
5: Rádio.

0: Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 jízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli 24 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli 20. června chcete vyrazit na 3 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli 20. června chcete vyrazit na 3 sestry do Plzně, že jestli 20. června chcete vyrazit na 3 sestry do Plzně, tak nám na 20. června chcete vyrazit na 3 sestry do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali
1: chcete vyrazit na 3 sestry do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty
1: do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát,
1: k nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme. Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás. Napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který mu je dodáme. Asi proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který mu je dodáme asi tak za 3 měli rád právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který mu je dodáme asi tak za 3/4 hodiny. Vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který mu je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který mu je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam s nima ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte u hodinky. Bude tam s nima ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se nenechte ujít S nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu. Takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí
2: te ujít. Taky se nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí
2: čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park. Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabatce, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle tak. Krát všechno bylo Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle tak. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle tak. Krásná balada. What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle tak. Krásná balada. Určitě Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle tak. Krásná balada. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Templars, ale teď už tahle tak. Krásná balada. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Poznáváte Black Sabbath a Changes.

pódia. Rock Radio. Na kraji pódia. Rock Radio. Na kraji pódia stojí na kraji pódia stojí faninka. Na kraji pódia stojí faninka. Pohupuje pódia stojí faninka. Pohupuje tělem stojí faninka. Pohupuje tělem do rytmu zlej faninka.

0: mě mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Ono mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Ono nejenom Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Ono nejenom Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, ale i doktor Petr právník takovej,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Ono nejenom Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, ale i doktor Petr Pečený,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Ono nejenom Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, ale i doktor Petr Pečený je samozřejmě
1: ano.
0: Doktor Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, ale i doktor Petr Pečený je samozřejmě
1: ano.
0: Doktor práv a doktor Petr Pečený je
1: ano.
0: Samozřejmě doktor práv a nevím, jestli úplně doktor práv a nevím, jestli úplně bude mluvit o svojí právnický práv a nevím, jestli úplně bude mluvit o svojí právnický kariéře s Kamilem, ale rozhodně to bude zajímavý, můžou si třeba povídat i o tom openéru s třema sestrama, co bude příští týden v zajímavý, můžou si třeba povídat i o tom openéru s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, můžou si třeba povídat i o tom openéru s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, i o tom openéru s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat o samých super věcech, takže si bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat o samých super věcech, takže si to zítra v 9 naleďte.
1: Rozhodně si to nenechte ujít, jako vždycky to bude zajímavý, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo si to ujít, jako vždycky to bude zajímavý, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den od to bude zajímavý, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den zajímavý, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den odpoledne už na náhodou nepovedlo si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den odpoledne už na vás bude čekat na našich stránkách si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den odpoledne už na vás bude čekat na našich stránkách Rokový rád, tak samozřejmě ještě ten den odpoledne už na vás bude čekat na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci na vás bude čekat na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci podcasty. Teď už se na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci podcasty. Teď už se dáme další muziku.
0: Dáme si Powerwolf We Drink
1: radio.cz v sekci podcasty. Teď už se dáme další muziku.
0: Dáme si Powerwolf
1: si podcasty. Teď už se dáme další muziku.
0: Dáme si Powerwolf We Drink Your Blood. Pijou naši krev, tak na
1: Teď už se dáme další muziku.
0: Dáme si Powerwolf We Drink Your Blood. Pijou naši krev, tak nám
1: roční muziku.
0: Dáme si Powerwolf We Drink Your Blood. Pijou naši krev, tak nám rozhodně krev. Powerwolf We Drink Your Blood. Pijou naši krev, tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. We Drink Your Blood. Pijou naši krev, tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, ten si zatančí vlad. Pijou naši krev, tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, ten si zatančí valčík. Pijou naši krev, tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, ten si zatančí valčík. No a tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, ten si zatančí valčík. No a Chicago se nám pokusí krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, ten si zatančí valčík. No a Chicago se nám pokusí omluvit. Dan Landa, ten si zatančí valčík. No a Chicago se nám pokusí omluvit, ale je to těžký. Landa, ten si zatančí valčík. No a Chicago se nám pokusí omluvit, ale je to těžký. A Chicago se nám pokusí omluvit, ale je to těžký.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělal! Ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělal! Nic s tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vvvat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
4: Vidíš
2: to? www.bezkempu.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci spí...
2: Bezkempu.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci...
4: To.
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, baň... Co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, baň...

0: bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Užijte si lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a
1: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
1: Zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Od 1. června Propolis Ličín
4: Ninja Park.
1: Velké i malé děti si tu každý čín
4: Ninja Park.
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a v
1: prodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme. Otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Nekupujte
7: Nekupujte drahý značky, ani drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. CZ.
8: Dobrý den.

0: Bohnout ti právě teďka dohrál. Bohnout ti právě teďka dohráli z jejich faninkou. Bohnout ti právě teďka dohráli z jejich faninkou. V 16 hodin teďka dohráli z jejich faninkou. V 16 hodin a 20 minut. No ale přátelé, vy co budete poslouchat zítra faninkou. V 16 hodin a 20 minut. No ale přátelé, vy co budete poslouchat zítra už. 16 hodin a 20 minut. No ale přátelé, vy co budete poslouchat zítra už v 9 ráno. Tak vás čeká minut. No ale přátelé, vy co budete poslouchat zítra už v 9 ráno. Tak vás čeká docela zajímavé. Vy co budete poslouchat zítra už v 9 ráno. Tak vás čeká docela zajímavý hvězdný host poslouchat zítra už v 9 ráno. Tak vás čeká docela zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude 9 ráno. Tak vás čeká docela zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude docela zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž sám zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž sám pan doktor. Kamila Drába. Bude tady totiž sám pan doktor. Doktor Pepe. Bude tady totiž sám pan doktor. Doktor Pepe.
1: Je to tak, já když...
0: Sám pan doktor. Doktor Pepe.
1: Je to tak, já když jsem...
0: Doktor. Doktor Pepe.
1: Je to tak, já když jsem ještě studoval, tak hodně mi...
0: Pepe.
1: Je to tak, já když jsem ještě studoval, tak hodně mi připomínali... To tak, já když jsem ještě studoval, tak hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej. Ještě studoval, tak hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Ono studoval tak hodně...

0: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do... Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte skladové...
0: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy...
0: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen... Je teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akce... Skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 5.–6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Těšte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
0: Těšíme se na vás.

garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

teď poznal svůj plášť, proniká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je záliká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt to je zpěv. Poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt to je zpěv. Jak plášť, mý

Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

tak se drž a pojď zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž a pojď se mnou tanč, jak rudá je krev. Tak se drž a pojď se mnou tančit, tanká je krev. Tak se drž a pojď se mnou tančit, tančit val. Tak se drž.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám... Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři, máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravský líže Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravským Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnuj. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnuj. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem fe...
0: Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem fe... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, padvalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Host Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nevajgluj. Palky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nevajgluj. Festivalu, patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Více na www. Nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz.

0: Šeredovou. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta další. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Jak vzniká
0: umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Jak vzniká
0: elektro čtení.
1: Jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být
1: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být
1: potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: A čí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je na celá liška. A takže je na výjimy koloběžku. A liška. A takže je na výjimy koloběžku. Má mě auto. A takže je na výjimy koloběžku. Má mě auto. I takže je na výjimy koloběžku. Má mě auto. I travíjimy koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Co? I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju. Všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milion
2: doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob.
2: Hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
2: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. V milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie.
3: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie.
3: Vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie.
3: I každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
3: Maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Uvažujete
3: pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Uvažujete o novém vytápění?
4: Energie tohoto města.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku
4: tohoto města.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland. Novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland, která vynikají vysokou výkonností. Skutky na kvalitní tepelná čerpadla Vajland, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichý Vajland, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a skvělý design kají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. LED televizi se sportovním režimem. Více na vajland.cz.
6: Atención!
5: Sportovním režimem. Více na vajland.cz.
6: Atención, señoras y señores!
5: Režimem. Více na vajland.cz.
6: Atención, señoras y señores! Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: Señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical po...
6: Señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá...
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá intenzivní kurz...
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé
7: v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.

0: Powerwolf a jejich Weeklad právě teďka dojíždí na Rock Radio 16:36 k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na Tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Nové vydání magazínu Rebel.
1: 499 000 bez DPH.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které ve magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které ver přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou.

0: Musical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Alem.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. A učí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Tančit.
1: Awarashar.
0: Praho, připrav se na den, kdy Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barva, všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh utečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A ze v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem běh, barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše. Babičku, tady se ne, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám nečas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojď sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojďte do toho vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner, registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Rock Radio.
0: Náchodě.

0: na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme
0: CZ. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na
0: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát už 20. června v Plzni a s náma je tady Šárka. Ahoj Šárko.
2: Ahoj kluci, hezký odpoledne. Ahoj kluci, hezký odpoledne.
1: Tobě taky, prosím tebe, musím říct, že jestli kdyby člověk zavřel oči a představil si fanouška Tří sester, tak vypadá úplně jako tvůj syn, takže to je prostě geniální.
2: Jedna z oblíbených taky.
1: No a půjdete tam spolu teda?
3: A fotku, kde má tvůj syn opravdu úžasný číro. Prosím tě, jak dlouho si tohleto geluje?
2: Už od roku 2018, jo?

0: Trvalo tam dost
1: roku 2018, jo?
0: Trvalo tam byla cukrová... Trvalo tam byla cukrová voda a pak lak.
1: To je dobrý. Ale fakt jsem jako a normálně jako to si tohle to dělá. Ale fakt jsem jako a normálně jako to si tohle to dělá jako každý den do školy nebo a normálně jako to si tohle to dělá jako každý den do školy nebo
0: to už to trošku
1: se dělá jako každý den do školy nebo
0: už to trošku se stříhnu.
1: Jasně.
0: To už to trošku se stříhnu.
1: Jasně.
0: Už to nemá tak dlouhý.
1: Jasně.
0: Trošku se stříhnu.
1: Jasně.
0: Už to nemá tak dlouhý.
2: Jasně, teď už trošku...
0: Super, hele, Šárko, tak ať si to hlavně užijou,
2: kluci. A děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi, když nám pak dáte třeba vědět, jak se to líbilo.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Je vidět, že o tři sestry...
3: Zdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Je vidět...
3: Slušnej rok.
1: Je vidět, že o tři sestry máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě... Je vidět, že o tři sestry máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě zítra a až do pátku. Teďka už si ale dáme další muziku. Hard Avantasia, anebo rybičky, který se právě teďka rozjíždějí, my ještě nejsme starý.
4: Má paní od...
1: Starý.
4: Má paní...

Co já tu budu dělat víkend? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstat, co já tu budu dělat sám? Zůstat, já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším dělat sám?

Až vyhodím, až vyhodím kapesníky promáčený slibma. Až vyhodím kapesníky promáčený slibma.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš 5 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
1: Drbis ohrad.
0: www.direct-auto.cz
1: Drbis ohrad a výběhu zoopark.
0: www.direct-auto.cz
1: Drbis ohrad a výběhu zoopark.
0: www.direct-auto.cz
1: Drbis ohrad a výběhu zoopark.
0: www.direct-auto.cz
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Neplno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stan večer. Někteří tu zůstanou spát. Staný karavan. Někteří tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Někteří tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme mohli spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ví. Mím to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark
2: je kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.

0: Pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: .cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Svět větrání na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás...
1: Na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři, řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatel vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mob i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor je ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.
3: Senkor.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 Direct

Rádia Nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia Nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. Eliška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila si většina odvětví o 8,1%. Polepšila si většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. Polepšila si většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví větví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví více Jitka Erhardt. Zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví více Jitka Erhardtová z Českého statistického úřadu.
2: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stoupí reálné mzdy o 20%.
1: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivencem.
3: Několik zákazníků se pokusila falešně.

0: a dodávkami palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukla falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukl a zavolal tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukl a zavolal policii. Ta dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukl a zavolal policii. Ta řeší podobný případ. Fintu prokoukl a zavolal policii. Ta řeší podobný případ taky na Hodonínsku. V Brně po čtyřech zavolal policii. Ta řeší podobný případ taky na Hodonínsku. V Brně po čtyřech měta řeší podobný případ taky na Hodonínsku. V Brně po čtyřech měsících dělníci doky na Hodonínsku. V Brně po čtyřech měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvaj. V Brně po čtyřech měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať. V Brně po čtyřech měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídlišti. Měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel budělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel budělníci ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 tunelů pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde od sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde o třetí takový tunel, který v Jihomoravské a půjde o třetí takový tunel, který v Jihomoravské metropoli v posledních letech vznikl. Tunel, který v Jihomoravské metropoli v posledních letech vznikl. Samotná trať má být uvedena do Samotná trať má být uvedena do provozu v závěru příštího roku. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Na západních Čechách a také ve středních.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Na západních Čechách a také ve středních Čechách na momentálně
1: časí.
2: Na západních Čechách a také ve středních Čechách nám momentálně přestalo pršet, ale nebojte se, ono to za pár hodin zase přijde. Každopádně ta bouřka, která momentálně přestalo pršet, ale nebojte se, ono to za pár hodin zase přijde. Takže si na ní dejte pozor, za pár hodin tam bude a potom opět i celá jižní Morava po celou noc bude v docela velkých deštích a taky velkých bude kolem 14 stupňů večer, každopádně docela velkých deštích a taky velkých bouřkách.
3: Slušnej rok si můžete diktovat každý

0: Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Sluš diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do Rock Radio. Doprava.
1: V Praze na Štěrboholský spojce
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na Štěrboholský spojce nabourali tři osobní auta, takže to bude asi dost ucpaný.
2: Rádi se postaráme o vás. BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás.

radia.cz UIFM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlanky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: i vaše BMW. Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 17 hodin a...
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí.
0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí pomaličku do svojí
0: poledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí pomaličku do svojí dřetí. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí pomaličku do svojí dřetí hodinky. Kuba k tomu a rokový odpoledne najíždí pomaličku do svojí dřetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Odpoledne najíždí pomaličku do svojí dřetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný pomaličku do svojí dřetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný pomaličku do svojí dřetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Uvidíme, o čem se budeme bavit. Hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Uvidíme, o čem se budeme bavit tady Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně. Lístky máme rozdaný. Uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně hudba o tu bude postaráno. Rozdaný. Uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně hudba o tu bude postaráno. Každopádně hudba o tu bude postaráno.
2: Je o ní postaráno, to je úplně jasný, my už ji jenom uvedeme, aby jsme
1: postaráno.
2: Je o ní postaráno, to je úplně jasný, my už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli. Je o ní postaráno, to je úplně jasný, my už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít. Ráno, to je úplně jasný, my už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít, protože ať už jste na cestě z práce, s nimi už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít, protože ať už jste na cestě z práce, nebo už vlastně jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít, protože ať už jste na cestě z práce, nebo už vlastně vám třeba, protože ať už jste na cestě z práce, nebo už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv na cestě z práce, nebo už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv, tak ta muzika nás všechny spojuje. Tentokrát to budou Ramones, Halloween, Vanastovy věci, anebo Sunrise Avenue, ty jsme tady dlouho neměli. Tentokrát to budou Ramones, Halloween, Vanastovy věci, anebo Sunrise Avenue, ty jsme tady dlouho neměli. Halloween, Vanastovy věci, anebo Sunrise Avenue, ty jsme tady dlouho neměli. Anebo Sunrise Avenue, ty jsme tady dlouho neměli.
0: Rock Radio.
2: Sunrise Avenue, ty jsme tady dlouho neměli.
0: Rock Radio.
2: Dlouho neměli.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. This is the end. Rock Radio. This is the end. This is the end.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: hodin a 18 minut a přesuneme se o něco blíž. Chtěl jsem říct do Anglie, ale ono to je ještě blíž.
1: Ono je to dokonce do Hradce Králové. My víte, že máme poměrně rádi Youngblooda. No a ten samozřejmě teďka 27. června se dostaví do Hradce Králové, kde bude třetí ročník jeho Bloodfestu. Pem Rabbit tam zahraje vlastně od jedné odpoledne. No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People.
2: Přesně tak. A ještě se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný. Festi, jakože tam budou různí. Když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde je ticho. Je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě taky.

0: lidský, hodně ten
1: festák.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu.
3: Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede. Napiš kod radio a jede to 30% na všechno s kódem radio. Objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
4: Český Goodwill.
3: Zítra máš. Trenirkarna.cz.
4: Český Goodwill znovu hledá a...
3: Trenirkarna.cz.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží?

0: Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studio Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenit třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenit prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
1: 4
0: www.českygoodwill.cz.
1: 4 dny toho nejlepšího, metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. Atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. Tebo Napalm. Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. Tebo Napalm Death. A dalších víc než 4 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. Tebo Napalm Death. A dalších víc než 4. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jedno ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Poříčí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz. Vydaš na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
0: Bejzin.cz. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Atención!
0: Jo. Rock je slušná muzika.
2: Atención!
3: Jen jednou.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte
2: šanci.
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Protančit.
3: Jen jednou za rok máte šanci.
4: Protančit celý říjnový.
3: Jednou za rok máte šanci.
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku.
3: Šanci.
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical.
5: Jedinečný taneční kurz.
4: Celý víkend ve Španělsku. Sla Tropical.
5: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andalusie.
4: Sla Tropical.
5: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší.
4: Sla Tropical.
5: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlaši a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
5: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Jedinečný taneční

Americká záležitost Ramones 1989, Pet Sematary. Tak to právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 17 hodin a 18 minut a Pet Sematary. Tak to právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 17 hodin a 18 minut a přesuneme se. Tak to právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 17

0: dnešní týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: To, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte na první rok. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Jaké pantofle a kabelku?
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%.

125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct... To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14... K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz Rock Radio. direct-auto.cz Rock Radio. auto.cz Rock Radio. Z.

DABu i FM Pohoda. V DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock. Radia.cz.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc
0: v prodejnách e-obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

v nový sestavě ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet. A v nový sestavě poslala skupina do světa desku. Stal kvintet. A v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Stavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s námi skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s námi desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky u Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kam vzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem desátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olymp deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympic a 40. alba Big Beat 11. června celý den. Alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám Desk Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 9 večer vám desku pustíme celou. Pustíme celou.

před 40 let. Před 40 lety proběhl. Před 40 lety proběhlo v Olympiku. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet i Valenta. A v nový sestavě.

0: I od něj, ale to víte, no, tak v Praze prší a nikdo neumí řídit, takže prostě doprava v Praze prší a nikdo neumí řídit, takže prostě dopravní situace je taková, že a nikdo neumí řídit, takže prostě dopravní situace je taková, že přijdáš přijde, ale kdo neumí řídit, takže prostě dopravní situace je taková, že přijdáš přijde, ale nebojte se, prostě dopravní situace je taková, že přijdáš přijde, ale nebojte se, určitě už mu teď můžete psát svoje tipce, je taková, že přijdáš přijde, ale nebojte se, určitě už mu teď můžete psát svoje tipy, co za... přijdáš přijde, ale nebojte se, určitě už mu teď můžete psát svoje tipy, co zahrát v dalších 2 hodinách, ale nebojte se, určitě už mu teď můžete psát svoje tipy, co zahrát v dalších 2 hodinách, a to buď na mail, na Facebook, se určitě už mu teď můžete psát svoje tipy, co zahrát v dalších 2 hodinách, a to buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě už mu teď můžete psát svoje tipy, co zahrát v dalších 2 hodinách, a to buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě pak psát svoje tipy, co zahrát v dalších 2 hodinách, a to buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě pak můžete po 18. i volat na 72 hrát v dalších 2 hodinách, a to buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě pak můžete po 18. i volat na 725 844, a to buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě pak můžete po 18. i volat na 725 844, buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě pak můžete po 18. i volat na 725 844 424.
1: A my ještě po
0: 424.
1: A my ještě pošleme další muzikou Counting Crows, Anthrax anebo Škvořil, a ještě pošleme další muzikou Counting Crows, Anthrax anebo Škvořil, jejich síla starých vín. A slyšíme si muzikou Counting Crows, Anthrax anebo Škvořil, jejich síla starých vín. A slyšíme ten Crows, Anthrax anebo Škvořil, jejich síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra. Anthrax anebo Škvořil, jejich síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra. Škvořil, jejich síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra. Slyšíme se zase klasicky zítra. Zase klasicky zítra.
2: Chceš mít ten správný
1: čas?
2: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi z operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi sklad cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: Autojarov.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
3: CZ. Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
3: To páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
2: Jezděte v létě s
3: chladem po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou.
3: Je?
2: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou. 40 stupňů.
3: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro
2: s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express. Pou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
3: Klima Express.
2: Zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
3: Klima
2: ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klima.
2: Klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní
2: vás. Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
2: Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garáži.
3: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
2: A
3: netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte
2: obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě Eden.
3: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
3: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás.

0: Vás v létě ochladíme.
1: Objednejte
0: si systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Věda, řemeslo. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věda, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
3: A zadny jsou tady. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce pro jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30 počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půl. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno 5%. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alzabot. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se spomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, noci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz,
1: tati i
3: boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Tati ET.
3: Se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Na Alza.cz.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
1: Nebo BTC. Tati ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už. F je teď nejlepší věc.
4: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už. Nejlepší věc.
4: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
4: A co S?
1: Aha. Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
4: A co SSB?
1: SSB? Co je? Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
4: A co SSB?
1: SSB? Co je? Nebo NFT, i když to už.
4: A co SSB?
1: SSB? Co je? I když to už.
4: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní
1: už.
4: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora.
1: Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká
4: úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
4: To je státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
1: A
4: bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Jordanu. Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od...
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky.
1: Kde to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky.
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky.
6: Jistota v jakékoliv době. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Si za 6

0: Let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Zahrádkář
0: 3%. Buřinka.cz.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Buřinka.cz.
1: Zahrádkář se raduje. Kameny z celé
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenýto se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenýto, no jistě, kupuje na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kamen. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřeju. Podlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Kam jdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Kamenýto.cz. Zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu. Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: CZ vám zlepší náladu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Tý náladu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,7. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,71 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a Treviso 0,75 litru za 59,90 Lidl 75 litru za 59,90 Lidl to za 59,90 Lidl to se vyplatí 59,90 Lidl to se vyplatí.
3: Do košíku já.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Do košíku jahody.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Do košíku jahody.
2: To se vyplatí.
3: Do košíku jahody. Sami na...
2: Platí.

0: jste z jihu Spojených států. Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste třeba ze severu. Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste třeba ze severu Čech. Států, anebo jste třeba ze severu Čech. Tak tahle ta písnička vás určitě právě teď rozporoudila v 17 hodin 36 minut. Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky mě začíná konec našeho rokovýho odpoledne. Samozřejmě se s vámi uslyšíme zase zítra od 3 do 6. Kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl volejte, pište. Protože za příští dvě hodinky už budou zase pouze ve vaší režii.
0: Těšíme se samozřejmě, až to uslyšíme i od něj, ale to víte, no, tak v Praze prší a nikdo neumí řídit, takže

0: děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmu
1: nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastické děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
0: Jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší.
0: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Odplouvám kránu.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Odplouvám kránu.
1: Na sladší jahody.
2: Odplouvám kránu. Na katamarány. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
2: Ránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Pránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prágernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. Katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlety v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od Maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Nebo firemní akci.
2: Odplouvám.

0: zvýhodnění, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivo. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty vhodka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc, zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Víc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Rock Radio. Co se rádio? Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 12.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 12. června si
1: Radio. Co se děje?
2: Pátek 12. června si
1: děje.
2: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice pod Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu. Června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gelou na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Nad Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Des nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. či, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilan Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenech metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc akcerou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají hity akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Oldhammer a spousta dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Oldhammer a spousta dětma. Late to Waste Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Klein Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam?
2: Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve služby. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve služby všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve služby. Rock akcí. Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock rádio. Rock.

Rok je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: www.pragboat.cz www.pragboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: CZ.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Pro... Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Pro... Vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra ty startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
2: Vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodná. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodná. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se...

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně
0: to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí sa.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí sa.
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejslad. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších. Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně.
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala.

Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

smoke.

0: Zažijte emoce. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nás jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nabídku na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. před OC Letňany.

0: Marek, žádvíkat si funkční věci, a NGRI, žádvíkat si funkční věci, a NGRI, BRDS, a NGRI, BRDS.cz, RI, BRDS.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účast v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účast smí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Aho. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj.
1: V červnu. Hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkovou
1: závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazí tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte ani a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Rok
2: vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Rok Radio.
2: Vyhrajete. Eurojackpot.

0: k nám to praví
1: zedník.
0: Malíř. Střecha padá, kdo pak nám to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: A kdo pak nám to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: A to praví
1: zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí
2: rekbit. Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
1: lahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více i stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity
2: opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný kecifunč pod

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. A v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to pomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jeho část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jeho západ Čech a Morava. Hlavně východní Čechy, jeho západ Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit. Čechy, jeho západ Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude opět pršet. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude opět pršet. Na Olomoucku a v jižním týdnu, kdy bude opět pršet. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že v Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. Podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. Psů. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. U přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl. Prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl. V Česku nerozšířil druh synic, který by byl pro zvířata. Zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl pro zvířata toxický. Koupání na Lipně je nicméně pro zvířata toxický. Koupání na Lipně je nicméně podle hygieniků bezpečné. Cestu za kulturou usnadní i letos speciální hygieniků bezpečné.
2: Autobus, který bude mít označení X300.
1: Dopravy, Filip Drápal.

0: Autobus, který bude mít označení X395, bude vyrážet
1: Rápal.
0: Autobus, který bude mít označení X395, bude vyrážet z pražského Smíchovského nádraží a po cestě zastaví v Míšku pod Brdy, do Bříše a také v Příbrami.
1: Po skončení opery odveze autobus diváky zpátky po stejné
0: Bříše a také v Příbrami.
1: Po skončení opery odveze autobus diváky zpátky po stejné trase.
0: Příbrami.
1: Po skončení opery odveze autobus diváky zpátky po stejné trase. První jízda je v plánu. Zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení mládě. Nadcházející dny ale budou pro malé kritické. Expozice tuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který startuje. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, Elišku.
1: Večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, Elišku, za ty zprávy a pojď.
2: Počasí.
3: Děkujeme ti, Elišku, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak... Pouze okolo 18 v 1000 metrech na horách, pak čekino a nejvyšší teploty by se měly pohybovat. Čekejte stupňů 10.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Ulice Emila Pajurka ve Friedlandu nad Ostravicí, okres Frýdek Místek, tvoří překážku. Pozor na to, nad Ostravicí, okres Frýdek Místek, tvoří překážku na vozovce havárie osobního.

DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný CZ. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: auta, pozor na to, podívovce, havárie osobního auta, pozor na to, podíváme se na silnici 4774 v obci auta, pozor na to, podíváme se na silnici 4774 v obci Vyšší Lhoty, okres Frýdek, Vyšší Lhoty, okres Frýdek, místek tam je neprůjezdný a jízdní pruh díky nehodě. Okres Frýdek, místek tam je neprůjezdný a jízdní pruh díky nehodě dvou osobních vozidel, je to navíc. Místek tam je neprůjezdný a jízdní pruh díky nehodě dvou osobních vozidel, je to navíc se zraní a jízdní pruh díky nehodě dvou osobních vozidel, je to navíc se zraním, takže záchranka bude na místě. Pruh díky nehodě dvou osobních vozidel, je to navíc se zraním, takže záchranka bude na místě. No a na nehodě dvou osobních vozidel, je to navíc se zraním, takže záchranka bude na místě. No a dvou osobních vozidel, je to navíc se zraním, takže záchranka bude na místě. No a na silnici 22 u obce Gdyně, navíc se zraním, takže záchranka bude na místě. No a na silnici 22 u obce Gdyně, okres Domažlice, je bude na místě. No a na silnici 22 u obce Gdyně, okres Domažlice, je silný provoz. A no a na silnici 22 u obce Gdyně, okres Domažlice, je silný provoz a díky překážce na vozovku. 22 u obce Gdyně, okres Domažlice, je silný provoz a díky překážce na vozovku. Gdyně, okres Domažlice, je silný provoz a díky překážce na vozovku. Domažlice, je silný provoz a díky překážce na vozovku, kterou tvoří. A díky překážce na vozovku, kterou tvoří nehoda tří osobních aut. Díky překážce na vozovku, kterou tvoří nehoda tří osobních aut. Taky překážce na vozovce, kterou tvoří nehoda tří osobních aut. Tak prosím vás, buďte opatrní na vozovce, kterou tvoří nehoda tří osobních aut. Tak prosím vás, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Kamkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rockrádia.
0: V pořádku.
1: Instagram Rockrádia. To je slušná. Instagram Rockrádia. To je slušná. Instagram Rockrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

2 5 8 4 4 4 2 4, to je číslo do naší 2 4 4 4 2 4, to je číslo do naší společné 4 4 2 4, to je číslo do naší společné kapitánské kouty, to je číslo do naší společné kapitánské kouty, nebo mi pište na Messenger, nebo mi pište na Messenger či do mailu jako vždycky. Na úvod si dáme na Messenger či do mailu jako vždycky. Na úvod si dáme 5,5 minutovku volt, dáme 5,5 minutovku volt, Manowar, klasiků, Warriors of the World United. Minutovku volt, Manowar, klasiků, Warriors of the World United. No a během ní, Warriors of the World United. No a během ní se pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat na náš United. No a během ní se pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat. Ní se pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vy. Pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník. Protože právě vypojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Rádio. Rok na psaní. Rok Rádio. Rok na psaní. Rok Rádio. Rok na psaní. Rok Rádio. Rok na psaní.
1: Námořníci, máme čtyři... Napsání. Ahoj, námořníci, máme čtyři minutky po... Ahoj, námořníci, máme čtyři minutky po... Ahoj, námořníci, máme čtyři minutky po 18. hodině, no a na palubě... Ahoj, námořníci, máme čtyři minutky po 18. hodině, no a na palubě pirátské lodě Rock Radio... Máme čtyři minutky po 18. hodině, no a na palubě pirátské lodě Rock Radio vás opět vítá... 18. hodině, no a na palubě pirátské lodě Rock Radio vás opět vítá a zdraví... Pirátské lodě Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rok... Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgl... Opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer všem. Tak jsme se tu opět sešli po 18. hodině, si můžeme dát dvouhodinovku. Výpravy pirátské výpravy za muzikou, která se zove Rok na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni. Každý si může něco psát, pokud to tady máme, tak tady máme, tak vám to můžu i hrát. Každopádně vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi, nám to můžu i hrát. Každopádně vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 7258. Hrát. Každopádně vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 7258444. Vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 7258444. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 7258444424. To je člověk, to chodí. Volejte mi na 7258444. 4, to je číslo 7.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: hele, pojďme si dát, nebo podívat se na to, jaký měl kule Mozarta, podle toho si můžeme udělat třeba ty spirát, nebo podívat se na to, jaký měl kule Mozarta, podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje. Podívat se na to, jaký měl kule Mozarta, podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje.
1: Rok na přání.
0: Měl kule Mozarta, podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Třeba ty svoje.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok rádio.

Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili. Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na jedné palubě a naši radio a můžeme si dát hned první šlehu na přání, o kterou si zavolal Čahovský, tak, abych to nepoplet, a ten bych chtěl Mozartovi kule od Panoptika pro všechny, co mají kule, zvláště pro truhláře a tesaře, ať hlavně nespadnou ze střechy. To je krásný přání. Tak pozor na těch střechách, přátelé, a pojďme si dát nou ze střechy. Podívat se na to, jaký měl kule Mozart, a podle toho si střechách přát.

Rock.

0: Tak, to byl Good Charlotte a... Tak, to byly Good Charlotte a Axel Pain z roku 2018 a teď tady máme 2018 a teď tady máme vzkaz pro Čahouna Netolickýho a teď tady máme vzkaz pro Čahouna Netolickýho hned jako reakce takhle na jeho píseň Mozartovy kule od Panoptika tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netoly. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netoly. Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá. Na to vyměnil. Myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá. Na to vyměnil. Měl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá. Na to vyměknutí správný. A já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pečku Fast as a Shark. Pomůžou i ty Accepti a dáme si pečku Fast as a Shark.
1: Rok napsání.
0: A dáme si pečku Fast as a Shark.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Fast as a Shark.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Hork.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Gizem.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám...
1: Dejte srdcem.
0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojďte přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SP. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Dat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
2: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička. Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička. Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička. Byla byla trička, ratatararata potisk trička, potisk trička. Byla byla byla tarararata potisk trička, byla byl CZ. Potisk trička, byla byl CZ. Byla byl CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná
2: CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze 20 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovco... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
4: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava! A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní před... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní před... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod... Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekáváme.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekává.
6: Letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekává.
6: Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
6: představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Si vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více.
4: Očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více na www.westernové-městečko.cz nebo v síti westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: e-kondomy.cz
6: po-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: e-kondomy.cz, pokud si u nás...
6: .cz nebo v síti Ticketportál.
7: e-kondomy.cz, pokud si u nás...
6: .cz nebo v síti Ticketportál.
7: e-kondomy.cz

0: Shit's a what? Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99 platí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0,7. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0,70. A prosecco trevízo 0,75 litru za 59,90. 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme
0: 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
0: To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s...
2: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Budovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Toto vysílání je přísně.
3: Rozumem, budujte srdcem.

0: Pokud si u nás z 20 000
1: je ticket portál.
0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. CZ. Vše pro vaši lásku.
2: Vše pro bagr, vše pro...
0: Pro vaši lásku.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...
0: Ku.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

0: Náhradní díly Pet, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Ty pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.

0: praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale
1: pak nám to praví zedník,
0: malíř, topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to
1: praví zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
0: byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 4
3: zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou. V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
3: Chcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro
4: chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima. V kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v
3: kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodní
3: klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v... zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: Klima systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: Klima Express. Ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Víme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Rock Radio.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Rock Radio. Klimaexpress.cz. Rock Radio.

Rádio. V DABu i FM. Rock Rádio. V DABu i FM. Nebo na radia.rockradio. V DABu i FM. Nebo na radia.com. Nebo na radia.cz. Rock na radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Stupid. Slavný hit Alice Coopera Hey Stupid, my pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rockrádiu a teď v našem roku na přání na vašem oblíbeném rockrádiu a teďka s Mírou Šedivým, který napsal: ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit dneska a zahrát písničku od skupiny Trautenberg Netáhl. Míra, mohl bych poprosit dneska a zahrát písničku od skupiny Trautenberg Netáhl.
1: Rock Radio, rok na psání.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku,
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House
0: totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House running. Naprostý
0: novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House running. Naprostý unikát na
0: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House running. Naprostý unikát na
0: nevyzkoušeli.
1: House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky. Na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhne
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně
1: zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firma na za
1: pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firma na zážitky
1: CZ adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firma na zážitky
0: zážitek najdete pouze na
3: firma na zážitky
1: CZ.
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Vše pro

Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty nepro... Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z do Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Power of dreams. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárekce, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ratata, trička, ratata, potisk, trička, bela, potisk, trička, bela, CZ. Ta potisk, trička, bela, CZ. Potisk, trička, bela, CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete. Klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Je 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte led.
3: Nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. A v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. Zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis.
4: Ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizace. Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatu, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v
3: létě si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě tě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klima.cz. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klima.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klimaexpress.cz. Ochladíme.
3: Objednejte se na
5: Klimaexpress.cz.
3: Na
5: Klimaexpress.cz.
6: Rock Radio.
5: SCZ.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš, vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už devátý MotoGP. Grand Prix České republiky. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry.
0: Bagr vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry.
0: Vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro bagr CZ.
1: Objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro bagr CZ.
2: Vedro jako na sa...
0: Vše pro bagr CZ.
2: Vedro jako na Sahaře?
0: CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor 5999 korun v prodejní síti Datart. 999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: 99 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: Honda přiváží korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plňku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být ne SUV za

0: u Vláďu k dnešním narozeninám od celé rodiny. Díky, Ivča. Tak, taťko Vláďo, my ti za celý Rock Radio i s tvojí rodinou přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec Rock Radio i s tvojí rodinou přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec randy navrch a hned za chvilku tvojí rodinou přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec randy navrch a hned za chvilku zazní pecka. Hodně štěstí, zdraví, kopec randy navrch a hned za chvilku zazní pecka sobě věrnej. Zdraví, kopec randy navrch a hned za chvilku zazní pecka sobě. Sobě věrnej. Všecko nejlepší, užij si svůj den a než se pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste časové znamení chtěli načapat. A já vám za to zahraju VIP. Píseň na přání po hodině sedmí.
1: Rock na přání. Rock Radio. Stačí sobě.

Metallica a Set But True, rok 1991, se obohodně dál, posuneme se do roku 2023, v našem roku na přání a otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše na přání a otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše, otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše, ahoj, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše, ahoj, prosím o zahrání, zahrání písně Soběvěrnej o škvoru a bude to pro taťku Vláďu. Prosím o zahrání písně Soběvěrnej o škvoru a bude to pro taťku Vláďu k dnešním narozeninám. Písně Soběvěrnej o škvoru a bude to pro taťku Vláďu k dnešním narozeninám od celé. Soběvěrnej o škvoru a bude to pro taťku Vláďu k dnešním narozeninám od celé rodiny. Díky, Ivča. Tak taťku Vláďu a bude to pro taťku

Buď jsou to členové jedné rodiny nebo velká schoda men, psala mi. Liška Svobodová. Ahoj, zahrál byste nám prosím Three Doors Down a Kryptonite jako oslavu našeho manželství, které jsme uzavřeli 6.6.2026. Tam máte tři šestky, to bude peklo 2026. Moc děkujeme, Eliška. Do toho psal Hinek Svoboda. Ahoj, prosím. Ahoj, prosím pro naši dceru Evelyn zahrát Shinedown a Monsters, že to byla ta nejkrásnější družička na svatbě. Kryptonite jsme zahráli a Monsters klidně můžeme zahrát. Tak budete spokojený a doufám, že vám manželství dlouho vydrží, přátelé. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: váš oblíbený pořad Rock. 7 hodin večer a vy posloucháte Rock Radio a váš oblíbený pořad Rock na přání. Posloucháte Rock Radio a váš oblíbený pořad Rock na přání. Rock. Váš oblíbený pořad Rock na přání.
1: Rock je slušná muzika.
0: Přání.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání. Psání.
0: Tak jo, milí námořníci, dneska to nikdo úplně přesně netrefil, jako vždy, buď se to použilo už hodně brzo před chvilkou, nebo to bylo neproveditelné. Buď se to použilo už hodně brzo před chvilkou, nebo to bylo neproveditelné. Bylo neproveditelné ty vaše návrhy na jazyk pro časový znamení a samozřejmě taky na tu situaci. Tak to nechválitelné ty vaše návrhy na jazyk pro časový znamení a samozřejmě taky na tu situaci. Tak to nechválitelné na jazyk pro časový znamení a samozřejmě taky na tu situaci. Tak to necháme bejt, kolik je hodin, víme, a pro časový znamení a samozřejmě taky na tu situaci, tak to necháme bejt, kolik je hodin, a možná tušíte, že před náma je druhá půlka našeho pořadu, kterou odstartuju, Stouni s pečkou našeho pořadu, kterou odstartuju, Stouni s pečkou Anybody Seen My Baby, pořadu, kterou odstartuju, Stouni s pečkou Anybody Seen My Baby, no a uděláme to tak, že kterou odstartuju, Stouni s pečkou Anybody Seen My Baby, no a uděláme to tak, že kdo se tujou Stouni s pečkou Anybody Seen My Baby, no a uděláme to tak, že kdo se teďka první dovolí s pečkou Anybody Seen My Baby, no a uděláme to tak, že kdo se teďka první o píseň hrajeme. Hrajeme.

Je za 10 vteřin. Je za 10 vteřin 7 hodin večer a vy posloucháte. Je za 10 vteřin 7 hodin večer a vy posloucháte Rock Radio a váš oblíbený. 10 vteřin 7 hodin večer a vy posloucháte Rock Radio.

0: mu říkám, že jo, a říkal, ty, a teď tam najednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře. Říkal, ty, a teď tam najednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedí. Jednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedí doma u a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedí doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedí doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat, jo, říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedí doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat, jo, ten můj nábuře, ne, že nesedí doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat, jo, ten můj nákladňák je vždycky málem doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat, jo, ten můj nákladňák je vždycky, no ale co já mám dělat, jo, ten můj nákladňák je vždycky málem vdechne, nebo co mám dělat, jo, ten můj nákladňák je vždycky málem vdechne, nebo odfoukne, ten můj nákladňák je vždycky málem vdechne, nebo odfoukne, tak vždycky se musíme nějak porovnat, nákladňák je vždycky málem vdechne, nebo odfoukne, tak vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici, dechne nebo odfoukne, tak vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici, hele, chce, tak vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici, hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt, vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici, hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt a nějak porovnat na té silnici, hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt a někdy jedou v silnici, hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt a někdy jedou v chce to samozřejmě oboustranný respekt a někdy je v doopravdy oboustranný respekt a někdy je v doopravdy lepší, když vidíte to velký respekt a někdy je v doopravdy lepší, když vidíte to velký někdy je v doopravdy lepší, když vidíte to velký auto, jedete třeba do kopce na tom elektrokole, takže tam vám to nedělá problém, je třeba jako 15-20 km rychlostí, třeba z toho kilometrů rychlostí, třeba z toho kola slíst a pustíte náklaďák, aby tam nemusel dejchat za váma. Kola slíst a pustíte náklaďák, aby tam nemusel dejchat za váma. No slíst a pustíte náklaďák, aby tam nemusel dejchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat náklaďák, aby tam nemusel dejchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem, aby tam nemusel dejchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem, tady jsou vitaciti, jak si přál Milan dejchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem, tady jsou vitaciti, jak si přál Milan a já pouštím, jak si přál Milan a já pouštím nebezpečný nálož.
1: Rok na přání. Rok.
0: A já pouštím nebezpečnou nálož.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Bezpečnou nálož.
1: Rok na přání. Rok rádio.

Anybody seen my baby? Like sometimes. Anybody seen my baby? Like stony. Anybody seen my baby? Like stony. U nás na Rock Radio v našem pořadu rok na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem a přání. Aspoň tak si to přál náš známý sauner. Od Prachatic Milan. Který říkal, že jako jsme vedli takovou debatu, že dneska byl jako na kvildě, takový. Jak bych to řekl, meteorologický bermudský trojúhelník, všude krásně, na kvildě mráz. Když tak mi někdo vysvětlete, čím je to tam způsobený přesně. Ale říkal, šílený jsou ty elektrokola. Teď já vezu těžký náklad, protože mu zjistí náklad nějakém, že jo, a říkal, a teď tam najednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude.

0: Jirkou Vajgizem.
1: My, co jsme pohrožený druh.
0: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
1: Pohrožený druh.
0: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
1: Druh.
0: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: námořníci, to byla velká pravda. Jo, milí námořníci, to byla velká pravda. Jo, milí námořníci, to byla velká pravda. Heavy metal never dies. Jo, milí námořníci, to byla velká pravda. Heavy metal. Jo, milí námořníci, to byla velká pravda. Heavy metal never dies. To byly Iron Savior. To byla velká pravda. Heavy metal never dies. To byly Iron Savior a teď pravda. Heavy metal never dies. To byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme. Heavy metal never dies. To byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme s Česko. Never dies. To byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů. To byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. The Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva. Teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka von luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka a Vončovskýho hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka a Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, došla mi sem vtipná zpráva od Radka a Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne, šná zpráva od Radka a Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne, šel by Radka a Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne, šel by Arakain a Diesel Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne, šel by Arakain a Diesel pro nás rok. Ahoj, prosím tě, kapitáne, šel by Arakain a Diesel pro nás rockery, co mají Diesel. Ahoj, prosím tě, kapitáne, šel by Arakain a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová auta, jsou heterosexuální. Ahoj, kapitáne, šel by Arakain a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová auta, jsou heterosexuální. Pro nás rockery, co mají dieselová auta, jsou heterosexuální, žerou bůček a tím pádem, co mají dieselová auta, jsou heterosexuální, žerou bůček a tím pádem jsou zhoubalic. Dieselová auta jsou heterosexuální, žerou bůček a tím pádem jsou zhoubalictva. Ta jsou heterosexuální, žerou bůček a tím pádem jsou zhoubalictva. No, sexuální žerou bůček a tím pádem jsou zhoubalictva. No, ček a tím pádem jsou zhoubalictva. No, milý Radku, tím pádem jsou zhoubalictva. No, milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale zhoubalictva. No, milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale stva. No, milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem. No, milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. Milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. Já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. Tak a jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. Tak a rakaj, nejsem na tom o moc líp. Tak a rakaj na diesel pro nás, nejsem na tom o moc líp. Tak a rakaj na diesel pro nás, pro všechny, co jsme pohrožené o moc líp. Tak a rakaj na diesel pro nás, pro všechny, co jsme pohrožený druh. Tak a rakaj na diesel pro nás, pro všechny, co jsme pohrožený druh.
1: Rok na psání s
0: diesel pro nás, pro všechny, co jsme pohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy
0: pro všechny, co jsme pohrožený druh.
1: Rok na psání

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odol... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že jim tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž.
0: Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví.
0: Venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji.
0: Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více i komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. Více informací na velux.cz. Více informací na velux.cz.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个。条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte
2: drahé tělo k rozen sin si he jin han ka hao.
3: Nekupujte drahé značky.
2: Tělo k rozen sin si he jin han ka hao.
3: Nekupujte drahé značky. Ani levné značky. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty ne z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
5: CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
5: CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days.
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v...
9: Teď super hybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných
9: spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
10: na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejm...
10: Na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...

0: nejmodernějších katamaránů.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. A na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu i akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
2: Už vím. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
2: Už vím. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
2: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. Hle.cz.
2: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro...
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Vyberte si pozici, která vám... Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl.

0: budeš omámen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen. Budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Co snačatý
0: M.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Jahody.
2: Co snačatým večerem?
0: Všechny všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz. Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz. Erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz. Hračky. To jsme my. E-kondomy.cz. To jsme my. E-kondomy.cz. My. E-kondomy.cz.
3: Rock Radio.
0: Domy.cz.

0: vám libě. Vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rock na přání. S vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět počmárný biznismeni kysáci I was made for loving you. No a teď si dáme trošku český. Andruš. Psal mi tady Pepe Choze Pavlíček zdarká, pohoď tam nějakou Odiseu pro manželku Ivču. Děkuji Choze. No tak jasně, tak milá Ivčo, co bys mi dělal? Děkuji Choze. Jo, hodila by se možná tady ta píseň Jo, to je život. Co ty na to? Tak krásný večer.
1: Rock Radio, Rock na psání.

0: Psal mi tady Jirka Heinz, tohle kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz, nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako... Psal mi tady Jirka Heinz, nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku na skvělé, jako vzpomínku na skvělej středeční večer pro všechny, co na nich byli, nebo byli... Skvělej středeční večer pro všechny, co na nich byli, nebo byli... Jako... Pro všechny, co na nich byli, nebo byli... Jako jasně, chlapi ženský, co na nich byli, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský, byli, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský, na, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský, na Metal Festu. Díky, Jirka. Byli, jako jasně, chlapi ženský, na Metal Festu. Díky, Jirka. Jako jasně, chlapi ženský, na Metal Festu. Díky, Jirka. Ale ten Metal Fest musel být nějaký skvělý. Chlapi ženský, na Metal Festu. Díky, Jirka. Ale ten Metal Fest musel být nějaký skvělý. Na Metal Festu. Díky, Jirka. Ale ten Metal Fest musel být nějaký skvělý, co říká. Metal Festu. Díky, Jirka. Ale ten Metal Fest musel být nějaký skvělý, co říkáte, asi jo, víte. No, tak nějaký skvělý, co říkáte, asi jo, víte. No, tak dáme Sabatoni a pečku Great Wall. No, tak dáme Sabatoni a pečku Great Wall, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, anebo byli, co jste tam byli, anebo byli, a já doufám, že se vám to krásně líbilo, já jsem byl, anebo byli, a já doufám, že se vám to krásně líbilo, já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl, a já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl tak. A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl. Já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá. To krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce. Teda já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce, ale o té já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce, ale o té první světové pouze. O válce, ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji válce, ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku světový pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty Sabatoni. No tak kdo má silnější káva než ty Sabatoni? No tak kdo má rád tvrdší metal, může poslechnout ještě jednou. Může poslechnout ještě jednou Kanonenfieber. Poslechnout ještě jednou Kanonenfieber. Poslechněte, ale tohle jsou... Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio.
0: Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio.
0: Tohle jsou Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: A Great Wall.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rok na psání s Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Shut in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a Shut in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme. To byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme do Švédska a dáme si sesuneme do Švédska a dáme si samozřejmě Sabaton jako skoro každý večer Švédska. A dáme si samozřejmě Sabaton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám... A dáme si samozřejmě Sabaton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám... Ton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka... Každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí.

0: Zažijte emoci. Zažijte emoci. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás nově ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Alky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještého vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Koupelnové ventilátory.
2: Domanský.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové. Teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz najdete. Ventilátory.cz.
5: Spotřební daň.
4: Ventilátory.cz.
5: Spotřební daň. Tvoří
4: .cz.
5: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko tu.

0: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vítejte v kempu, vaše místo. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Sektor G.
2: Kempovat můžeš i jen. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Milí www.bezkempu.cz.
3: A velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. Divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 prázdninách, posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací
4: alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Zahrádkář se raduje.
3: Městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa
3: nebo v síti Ticketportál.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
3: Na Ticketportál.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorní to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to. Jdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
6: Honda přiváží žato CZ.

0: vám zlepší náladu.
1: Honda přiváží žhavou nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem má cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of na i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Rock Radio, the power of dreams. Rock Radio.

DABU et FM. V DABU et FM nebo na V DABU et FM nebo na rádia V DABU et FM nebo na radia.cz V DABU et FM nebo na radia.cz Rogu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz

0: jako ta teta s červené lhotou. Tak a jdou, jako ta teta s červené lhoty. Tak a jdou, jako ta teta s červené lhoty. Jako ta teta s červené lhoty.
1: Rok na přání.
0: Jako ta teta s červené lhoty.
1: Rok na přání.
0: S červené lhoty.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Ty.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio.

Do našeho pořadu... Do našeho pořadu rok na přání na rok... Do našeho pořadu rok na přání na rok rádu... Do našeho pořadu rok na přání na rok rádu, který se pomaličku ale jistě blíží do svého finále, se dovolal také Joska, který by chtěl pro nás dva. A zvláště Káje do Trauče se vzkazem, ať vyhodí už tu tetu, pokud je to teta z červené lhoty, tak to chápu, ta se doma nehodí. No a chtěl by nám zahrát, Tak ať jdou.

námořní... Vážení námořníci... Vážení námořníci, cink, cink, zacinkal zvonec a... Cink, cink, zacinkal zvonec a našeho dnešního pořadu Rok na přání už je konec. Cinkal zvonec a našeho dnešního pořadu Rok na přání už je... Našeho dnešního pořadu Rok na přání už je konec. Máme za pár minut 8 hodin. Dnešního pořadu Rok na přání už je konec. Máme za pár minut 8 hodin. Rok na přání už je konec. Máme za pár minut 8 hodin. Nedá se nic dělat, budeme se muset. Už je konec. Máme za pár minut 8 hodin. Nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. Máme za pár minut 8 hodin. Nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A za pár minut 8 hodin. Nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme? Nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloševa. Si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloševa Vávry. I jeho ženu zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloševa Vávry. I jeho ženu Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloševa Vávry. I jeho ženušky Janičky. Což je oblíbená kapela Meloševa Vávry. I jeho ženušky Janičky z Příbram Meloše Vávry i jeho ženušky Janičky z Příbramě Meloše Vávry i jeho ženušky Janičky z Příbramě no a samozřejmě i jeho ženušky Janičky z Příbramě no a samozřejmě taky pro nás Janičky z Příbramě no a samozřejmě taky pro nás do rády abych chtěl nechat z Příbramě no a samozřejmě taky pro nás do rády abych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písni. No a samozřejmě taky pro nás do rády, abych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No také pro nás do rády, abych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No také já vyberu něco takového pěkně jako pro nás do rády, abych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No také já vyberu něco takového pěkně jako od zahrát nějakou pěknou písničku. No také já vyberu něco takového pěkně jako od pěknou písničku. No také já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka podlahy a to bude. No také já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka podlahy. A to bude píseň Podlahy a to bude píseň Bring It z roku 2016. No a s tou se dneska. A to bude píseň Bring It z roku 2016. No a s tou se dneska. Bring It z roku 2016. No a s tou se dneska bratrsky. Rozžehnáme spolu 2016. No a s tou se dneska bratrsky. Rozžehnáme spolu 16. No a s tou se dneska bratrsky. Rozžehnáme spolu. Loučí se s váma se dneska bratrsky. Rozžehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muzika bratrsky. Rozžehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás u zítřejšího středečního speciálu Rok na přání po 18. hodině. Zítřejšího středečního speciálu Rok na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a speciálu Rok na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte Rok na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic! Tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. No a do té doby se

Mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pic! Doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pic! Chcete a něco pro to dělejte. Pic! To dělejte. Pic! Pic!

0: Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši last. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši last. A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vše pro...
0: Domy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vše pro bagr.
0: Vše pro vaši lásku.
1: Vše pro bagr. Vše pro bagr.cz.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom... Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

eset. Potisk, potisk, dárky. Potisk, potisk, dárky, potisk.

0: potisk dárky, belavil, CZ. Ta potisk dárky, potisk dárky, belavil, CZ. Potisk dárky, belavil, CZ.
1: V kuchni.
0: Potisk dárky, belavil, CZ.
1: V kuchyni, v obýváku. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste v kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchej, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku radia.cz. Také Radio v mobilu, stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přes
1: radia.cz.
2: Také máte rádi klasiku?
1: Přes.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili kom. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili kom. Rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednožitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
4: Profi vodě.
3: Náchodě. www.autobranka.cz
4: Profi vodě.
3: www.autobranka.cz
4: Profi vodě.
3: Autobranka.cz.

0: Proležela se vám matrace? Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty ne. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní z matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: Neproležíš. Nyní s

Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Tak vás kousnu.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět co bude ve vtolách. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět co bude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau. Závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět co bude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau. Pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět co bude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu
0: sezóny a bude to nabité opět co bude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu a
0: bude to nabité opět co bude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu
0: opět co bude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už
0: vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou
0: vidíme, čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy když to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy když na jižní Moravu ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy když na jižní Moravu dojede, je na něm už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy když na jižní Moravu dojede, je na něm sebou zvítězil. Navíc vždy když na jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užil. Vždy když na jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užil. Na jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresit. Zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nech tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibuje. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují, mimo za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase prosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás divá tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené skvělé moravské jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené skvělé moravské vínko. Prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce v jazyku moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce v jazykovcům, na který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce v jazykovcům, na konci zařveme ono ideálu. A třeba si my, co držíme palce v jazykovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej! My, co držíme palce v jazykovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej! Palce v jazykovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej! Zlatý hetriku, na konci zařveme ono legendární. Vítej! Zlatý hetriku.
2: Rock Radio.
1: Zařveme ono legendární. Vítej! Zlatý hetriku.
2: Rádio Motokeci. Motokeci.

0: Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Pejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Rock je slušná muzika. Motokeci slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiť na hrnou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína mu prostě sedí jak pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem? Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem? Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem? Oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezdík.
1: A kdo je tuzemským šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezdík.
1: Tuzemským šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezdík.
1: Tím šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezdík. Já bych vás všechny pozval, že tenhle
1: tím králem?
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezdík. Já bych vás všechny pozval, že tenhle víkend do okolí Hustopeč. Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezdík. Já bych vás všechny pozval, že tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam Čerokrádia, tady Adam Řezdík, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč,
3: závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to na kvalitní startovní pole. Myslím, že závod

you down. When you feel so lost that you don't belong.

To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. A zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Rock Radio.

jestli ještě tluče. Ještě tluče. Tluče.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového. Lepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kultura světového roku. To nejlepší z festáků kultura

Radio.

Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
0: podlaha, střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha,
0: padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha,
1: ale ne,
0: na to nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstruktník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Topenář,
1: podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte,
1: ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, se bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
2: Teď dělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Na záruka kvality.
3: Na velikosti
2: záleží.
3: Na velikosti záleží. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu, opravdu veliká. Ekondomy.cz.
4: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zadní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkářské
4: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valou na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblast. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny omíto, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky lámaný. To CZ. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Všechny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siř pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Cích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Proleží domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Proležela se vám matra a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Proležela se vám Kamení to CZ vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace, vyber CZ vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty nepro... Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matrace
5: za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matrace za hubičku CZ.
5: Ty neproležíš. Nyní

0: Honda při pravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Honda při
1: za hubičku. CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodin. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná a bezkonkurenční cenu.
2: CZ.
3: Rock Radio.
2: Byla byl CZ.
3: Rock Radio.
2: Byla byl CZ.

Rok od rána do večera. V UIFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Radia.cz. Z.

Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. 7, sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát!

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rocková noc.
1: Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovy hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Dá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
2: Šetří slovama.
1: Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
2: Šetří slovama.
1: Šetří emocema. Jirka Němý. Šetří slovama.
2: Šetří slovama.
1: Šetří emocema.
2: Šetří emocema.
1: Šetří slovama. Šetří emocema.
2: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokovou šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Odpočte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
2: Od pondělí do pátku.
0: Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
2: Od pondělí do pátku.
0: Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
2: Od pondělí do pátku.
0: Rocková noc s Jirkou Němým.
2: Od pondělí do pátku. Od večera do rána.
0: Na rok
2: pátku. Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Z našeho nabušeného jídelníčku si... Z našeho nabušeného jídelníčku si k rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elčeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12.

Taky vás honím. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Nářez, nebo radši něco jemnějšího?

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

slušná... Rock je slušná muzika. Turn the lights off, baby.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 90. rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás je slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový od Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží a zkušet s Kuševem. Rok

0: DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme.
1: To máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušné
1: ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najde.
1: To máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokra, e-shopu Rokrádia na www.rokovíradio.cz.
1: To je Dub
2: Rádia na www.rokovíradio.cz.
1: To je Dub Práce na Festiáku.
2: www.rokovíradio.cz.
1: To je Dub Práce na Festiáku. Na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na...
1: Do porodnice, na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokovíradio.cz.
1: Porodnice, na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokovíradio.cz.
1: Posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. HSek.

Vyznáváte jedině klasiku? Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. Náš stream Legends of Rock na rokovýradio.cz. Na rokovýradio.cz.

ťa vidíš, mladý, nič neví. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty si fur na nervy. Nech už doňho ukludni sa, prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nervy. Nech už doňho ukludni sa, prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na č... Nech už doňho ukludni sa, prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na č...

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Te rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rok... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio.
1: Rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

nebo na Rádia v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio .cz Rock Radio. Všude tady je slušet. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na... Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM Rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 105, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi5fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio. Frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Jo, slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy.

0: Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Stream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Od Alice. Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternative White Stripes. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa. Pěkně na jednom místě a... Punk, grunge, alternativa. Pěkně na jednom místě a non... Punk, grunge, alternativa. Pěkně na jednom místě a non-stop. Místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ.
1: Rock rádio. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu družbu zanedbávat. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu družbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat mají. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbu rozmyslel.
1: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás, plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás.

0: Pojďte, abych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu. Pojďte, abych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Zatřika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Utiku. Senzační film. Rumunsk. To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. To máš. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. To máš. Ať nezmeška. No ne, jdeme. Pojď. Je to trochu cestopisný. A to... Je to trochu cestopisný. A trochu erotický. Pojďte, abych cestopisný a trochu erotický.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s

0: Potím se.
1: Dobře?
2: Vlastně nic moc.
0: Potím se.
2: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi o...
0: Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl? Řekl se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
2: Řekl ses. Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi umyl.
2: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká se. Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
3: Rock Radio.
2: Jsem gay.
3: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jak vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má samec v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jich ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A je první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Radio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na sku a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete... Rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko... A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Op je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pomám muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnusu.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky.
1: Cože?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky.
1: Cože?
2: Do jícnu sopky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně.
2: Tuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Pojď, cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.

life. It's my life. It's my life.

0: od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, zastav!
0: Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, zastav!
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, zastav! Zastav!
2: Rikája!
1: Počkej, zastav! Zastav!
2: Rikája! Rikája!
1: Ahoj, Kájo, ahoj!
2: Já tě znám!
1: Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Pojď, napijem se, já si panáka, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vyfoj já nás, vyfoj nás!
2: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě. Vyfoj nás.
2: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já...
1: Nás.
2: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám. Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kajo, neber mě, toto všechno je moje. Samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kajo, neber mě, toto všechno je moje.
2: Bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kajo, neber mě, toto všechno je moje. Kajo, toto všechno...
2: Dobře, já pospíchám.
1: Kajo, neber mě, toto všechno je moje. Kajo, toto všechno...
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokra i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rock Radio. Rock.